Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: To jsem já,
3: ale ne.
4: Co? Haló, kdo?
1: Haló.
2: Ahoj.
4: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
4: Ne.
1: Ne.
2: To je na infarkt.
4: Iveto!
5: Ty jsi dobrá!
4: Iveto!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To se nemožní.
0: Jsme Evropa 2.

0: Posluchač Evropy 2 nezná hranice.
1: Pro koho a proč song za trest?
2: Pro místní panamské protestanty, protože vám volám z Panamy.
1: Cože, jsi Panamy?
3: Odkud nám voláte?
4: Dobrý den, já volám ze Španělska, z Barcelona.
1: Hustý. Pozor, teďka nám někdo telefonuje ze strašně velký dálky. To vypadá, že to je z oběžní dráhy nebo z Marsu. Halo?
5: Halo, halo. To není z Marsu, to oběžní dráhy. Německa.
0: Frontčas bez uch. Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.
6: Jalo!

0: erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
1: Zpátky k muzice.
2: Evropa 2.

0: Dobrý den, tady je Mrážek, ušedná.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Prosím.
0: Haló?
2: Prosím.
0: To je základní škola Javorová?
2: Tady je školní jídelna, ano.
0: Dobrý den, prosím vás, je začátek nového školního roku, já jsem otec Jaroslava Mikeše a já jsem se chtěl zeptat, totiž on je hrozně vybíravý v jídle a on se mě ptal, co budu mít dneska k obědu první den.
2: Dneska co bude mít k obědu?
0: No, dneska.
2: No, dneska, pane, nebude mít nic, protože dneska škola končí v 10 hodin, takže dneska se nevaří.
0: Cože?
2: Dneska se nevaří, až zítra se začíná vařit.
0: Můj kluk nebude mít jídlo dneska, jo?
2: No, nevím, jestli nebude mít jídlo, ale...
0: Hlejte se, já vám volám kvůli tomu, že jsme na vás slyšeli, že vy prej údajně nedáváte dětem, co by si zasloužili, a že prej nosíte narvaný tašky domů každý večer. Žrádlem, pochopitelně.
2: Prosím vás, a kde jste to slyšel?
0: No, prý vás vyfotili žáci z 3B, konkrétně vás, paní Jandová, to se ví, že jo?
2: Mně.
0: Prosím vás, vydržte to aspoň do Vánoc, ne, dávejte jim trošku jídla, třeba jako, já nevím, na Štědrý den si vemte teda nějaký ty řízky a prostě ten celá domů, ale
2: pane,
0: netajte každý den žádnou domů, to je peklo.
2: Že vaše dítě krmíme naprosto normálním způsobem.
0: Hlejte se, moje manželka nám nedává moc jídla, takže jsme doufali, že aspoň náš mladý se v té škole prostě vydatně nají, rozumíte? A najednou vidíme, že prostě vy, paní Jandová, spolu s těma svýma kámoškama přeslouslejma, máte narvaný tašky a chodíte si s tím domů.
2: Já vás ujišťuji, že vaše dítě v naší jídelně se vydatně nají.
0: Hlejte se, my jsme toho kluka adoptovali, přišel vyhublej, rozumíte, manželka ho nadspala prostě stejně jako naše husí šiškama. Kluk byl spokojený, veselý. Byl u vás minulý rok ve škole, ve školní jídelně. On zhubnul, vypadal jako Luděk Hrza z Evropy 2. Kostra vyhublá, rozumíte? To je největší osuda. Vypadat jako Luděk Hrzal.
2: Já nevím, jak vypadá pan Hrzal, takže...
0: Luděk Hrzal, málo vrzal. Proto, a on má rád hlavně kuchařky. Hlavně zlodějský kuchařky trestá. Takže pozor. Vysílám na vás Luďka Hrzala, král vysílá své vojsko, nazdár. Janovová, nazdár, co čumíš?
2: Nazdár.
0: No, nazdár.

0: Dobrý den, tady je Mrázek, ušená.
1: Pilíř rozhlasové zábavy.
2: To je nějaká legrace?
0: V žádném případě, prosím vás.
1: Mrázek ústředná.
2: Halo?
0: Halo?
2: No, ano.
0: Prosím vás, tady je Tománek.
2: Ano, co potřebujete?
0: Prosím vás, vy jste, děláte ohňostroje?
2: Ano.
0: Helejte se, já dělám u jedné firmy, která by měla zájem udělat na náš firmní večírek ohňostroj.
2: Dobře.
0: Prosím vás, totiž nám jde o jednu věc, jo?
2: Ano.
0: My to neděláme jako ve venkovním prostoru.
2: Jo, vy to chcete kde?
0: My to máme v uzavřený místnosti u nás, v kulturáku.
2: Aha.
0: Je to klubovna.
2: Dobře. No jistě, všecko je možný, ale záleží na vašem přání.
0: No takhle, jako myslíte si, že by teda bylo možné, že byste nám tam přinesli takových 600 až 700 nějakých rachejtlí se zlatým deštěm, nějaký ty otáčivý potvory a takovýhle tyhle ty výbuchy a to?
2: No to všechno je možné, ale já vám z hlavy neřeknu, kolik by toho bylo, protože to se musí spočítat. 1500?
0: Dá se něco to udělat?
2: No, za těch 1500 by bylo možné, že byste si to udělali sami.
0: A nešlo by
2: přijeli
0: to...
2: Přijeli byste si pro nějaký rachejtle a za těch 1500 si to odpálíte sami.
0: No my si to odpalujeme sami jako často, když to, ale a? My jsme chtěli...
2: No, za těch 1500 nevím, jestli by se tam... a zavoláme vás.
0: Čili, víte, o co je?
2: A jaké je vaše jméno? Ještě mi řekněte vaše jméno.
0: Já jsem Mrázek.
2: Pan Mrázek. Jistě, no, tak to je na videu. No, já vám za něj nemůžu nic slíbit, že jo? To je třeba, aby vám to řekl on, a proto vám říkám, že on teďko není doma, a takže by se vám na ten telefon ozval.
0: Teoreticky to možný je.
2: Jistě. Ale nemůžu vám, já nevím, jaký on má možnosti, že jo? Za těch 500 tisíc určitě byste se domluvili. Tak já se ho zeptám, jestli nemá nějakou možnost, ale neslyšela jsem, že by něco takového měl.
0: Tak já vám už děkuju.
2: Jo, není za co a my se vám ozvem.
0: Pozdrav, rachejtlí, nazdár.
2: Naschle.
1: Evropa 2. 88.

0: Jo, New York, houby s octem. Orlová, Beroun, Frýdek Místek.
1: Újezd.
0: Katko, pokračuj.
2: Praha.
0: Takhle si vytáhla. Tak...
2: No a co?
0: Přátelé, jsme tady už. Jsme tady. Jsme tady. Začíná ranní show za chvilku už.

0: tak jsme tady. Sláva, nazdar výletu, nezmokli jsme.
1: Už jsme tu.
0: Pojďme začít rovnou. 10 vteřin do 6. raní začínají zprávy. Katka Říhová, Evropa 2.
1: Dobré ráno, dnes začal astronomický podzim. Slunce ve 2:05 ráno vstoupilo do znamení vah a nastala tak podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Svěřenecký fond, do kterého premiér Andrej Babiš vložil holding Agrofert, podle Evropské komise střet zájmu neřeší. V dopise českým úřadům komise nyní žádá, aby firmy spojené s Babišem nedostávaly dotace, na které může mít Babiš z pozice premiéra vliv. Agrofert tak může přijít o 500 000 000 ročně. Teď už má slovo Zuzka.
2: Střední průměr.

0: na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na 6. místo před Pražany.
1: Evropa 2, kde to stojí?
0: Pozor si dejte na dálnici D10 na trase z Prahy do Turnova u Mladé Boleslavy přímo v exitu 46 Kosmonosy teď odklízejí dopravní nehodu.
1: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2. Jak je venku?
2: Jak je venku?
0: Začal nám podzim a na Šumavě už mrzne. Na západě Čech jsou teď ranní teploty kolem 3 stupňů, na východě Moravy naopak až kolem 10. Přes den nás čeká slunečno, jasno až polojasno. Po chladném ránu budou odpolední teploty nepatrně vyšší než včera, na většině území vystoupí na 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy může být výjimečně i 20. Tak to byly zprávy a po nich už startuje středeční ranní show s Leušem Marešem, Štěpánem Kozubem a Katkou Říhovou.
2: Hezky jsi to řekla, hezky jsi to řekla. A co se týče počasí, my můžeme se Štěpánem, dobré ráno Štěpáne.
3: Dobré ráno všem.
2: My můžeme více než kdykoliv jindy poreferovat o tom, jaké je ráno venku počasí, že my jsme spolu stáli na ostrůvku a čekali na tramvaj.
0: Ty bláho.
2: Je to tak.
0: Co se stalo?
2: My jsme jeli tramvají.
3: Já jsem to taky nepochopil, myslím, že to je na mě připravené celé. Jo, že jsme začali tím Ferrarim, pak jsme šli přes ten, teď to nechci špatně, Rolls Royce, jestli to říkám dobře. A jsme jeli trojkou nebo čtyřkou se slepým řidičem, takže za mě určitě děkuju za pozvání zase, jo.
1: Katka Říhová, ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: Dobré ráno, hezké ráno. Ani jsem nevěděl, že je takhle slavnostní, že dnes začíná podzim.
1: Už začal dokonce.
0: Dokonce začal podzim.
1: Ve dvě ráno, co jste dělal?

0: dělali ve dvě ráno?
1: Co jste dělal ve dvě ráno?
2: Já jsem ve dvě ráno, já jsem byl nervózní určitě ve dvě ráno.
1: Jste byl ve dvě ráno,
2: no, určitě,
1: nervózní.
2: Určitě, no. Já jsem viděl, že jdu do ranní show, tak jsem byl nervózní.
1: A jste tady už to jakože, už jste si zvyknul?
2: Už jsem si zvyknul, už se snažím i třeba dole na recepci někoho seřvat jen tak, bezdůvodně.
1: Jako abyste zapadl do kolektivu.
2: Ano, abych se adaptoval, ano.
0: A recepční, ježiš, to je mi hezky zase.
1: Ono vlastně ve finále nikdy vůbec nezávisí nebo nezáleží na tom, co ti ten člověk řekne, ale že ti hlavně něco řekne. Takže třeba my vám říkáme dobré ráno. Hmm. A to je jako hezké.
2: Já jsem té recepční řekl, tady končíš, a byla úplně nadšená teda. Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: 6 hodin 10 minut. Tak když to člověk řekne, je to opravdu brzký čas. 6:10. Posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Zdá se mi, že dneska vypadáte nějak trochu jinak. Je něco, co vás poznamenalo na cestě do práce?
2: Jako my oba s Leošem nebo já zrovna?
1: Oba dva. Máte jakoby, já nevím, vítr ve vlasech? Ne, to není.
0: Ani ne, já jsem to vnímal jako přirozenou cestu do zaměstnání. Můžeme nabídnout, zase náš kolega David Jordan nás u toho tady natáčel. My jsme vystoupili před rádiem Evropa 2 z tramvaje.
1: Z tramvaje,
0: ve které jsme jeli spolu. Prostě...
1: Jste mi to nechtěli říct, takže tramvaj byl ten dobrý.
0: To nebylo ve vysílání.
1: Já nevím.
0: Myslím, že jsme to říkali, jsme čekali na zastávce, ale jsme skutečně přijeli. Tady je záznam. Přijíždí tramvaj. 26. Vinohradské hřbitovy.
3: Na začátku to jsou ty Ferrari, Rolls Royce a pak přijde bída na kozáky.
4: Kdyby mi někdo řekl, tak to vůbec nepodstupuju, tady tohle. Tak ale přesně cukr a bič, jako.
3: Radí show, lidér. Děkujeme.
4: Tak strašně milej pán, vlastně.
3: Budu bavit celou cestu.
4: No, on je teda hluchoněmý, ale je to frér, jakože to zvládá tady.
3: Myslíme, kolik je hodin, kolik máte hodin?
4: Za 5:45 mám.
3: 5:43 musíme jít?
4: Ježiš, pojďte. Maria.
3: Pojďte s náma, Davide. Možná mohli touhle tramvaj, kde jsme třeba tímhle. Ten se vám to přál.
4: Ten samý řidič, on to je mobil. Všimli jste si, jo? To je mazec tady.
3: Ale a další tramvaj, to je tady to jeden.
4: To je super, ta
3: Praha. To je třetí tramvaj za minutu, co tomu říkáte?
4: Ta Praha je úplně vyvinutá, jako ta
3: bomba. Pojďte, a pozor, a můžeme ukázat jednu věc. Je tady jak jezdíme. Tím autem, tak vlastně to vede nikam. Ta cesta nevede nikam. Jo, tam vlastně mají lidi pocit, že to je nějaká vinohradská. Tak samozřejmě my nepřebíháme na červenou, ale nutně bychom to potřebovali teďka.
4: Taková tma. Jo, já mám ty klapky,
3: to ale funguje. Funguje to tohle?
0: Ví to mačkátko, že pro chodce.
4: Musí naskenovat QR kód asi.
0: Teď je tam nějaká paní, jo, k nám, ale paní jde s náma.
3: Musíte poslat podle mě mail na magistrát.
0: Čekáme na červený.
3: Lidé, pojďte s náma, taky jdete do práce.
5: Jo.
3: A kam, kde pracujete?
5: Uklid.
3: Je, tak to díky vám máme takhle uklizeno.
5: Jo.
3: Vy přecházíte na červ... A, můžeme. Takže, když se takhle podíváte.
0: Super. Ukazujeme cestu do garáže.
3: Ovačí naši kolegové jezdí salony vozem.
5: Jo.
3: No. A tady to je ta cesta, ale Davide, ukažte. Takhle to jede. Že ta cesta vede nikam, to je nikam, takhle se to jede a zahne se doleva do garáže.
4: No, mami, tak on po mně přijel tramvaj, ty jo. No, tak to naposledy ta cesta už
3: pozor, ale tak když na to člověk má, tak si koupí tramvaj.
4: Co mám říct? Jo, já mu to vyřídím. Tak maminka na vás vyrůstala, tak to je mazec.
6: Ranní show Evropy 2.

0: 6.17, ranní show na Evropě 2.
1: Mám tady zprávičku z Louvru.
0: Louvre! Povídej.
1: Dva týpci ze Německa se vyjeli na výlet do pařížského slavného muzea Louvre.
0: Ano.
1: Kde vyvěsili dva vlastní obrazy.
0: Aha.
1: Vzali si lepící pásku, byli připravení a připevnili ty obrazy na zeď v sále, v tom slavném sále, kde dokonce visí Mona Lisa.
0: Ale tam jsou velká plátna, tam jako byl nějaký flek.
1: Tak asi velká plátna, mezi něma je hodně místa.
0: A oni teda jako předstírali, že...
1: No, oni prostě chtěli asi zřejmě sledovat potom ty lidi, kteří budou chodit kolem jejich obrazů a budou je, asi by měli hezký pocit z toho, že někdo obdivuje jejich dílo.
0: Že se dostali prostě mezi ty nejlepší.
1: Ano, ano. Tak jsem se chtěla zeptat, jestli vás napadá nějaký podobný případ, kdy se nějaký v uvozovkách umělec chtěl přiživit na skutečném talentu někoho jiného a zapadnout mezi elitu. Leuši.
0: Prosím tě, Štěpáne, já tady mám takovýhle útoky od rána hned.
2: Fakt, je takhle na vás připravené taky, no.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová, ranní show Evropy 2.
4: S mým hlasem mi pomohla AI.
5: Mňau.
4: Víte, že Penny pomáhá mazlíčkům v Česku? Já bych si strašně moc přál, aby každý mazlíček měl šťastný život. Proto Penny 3. a 4. října pořádá celonárodní sbírku na pomoc opuštěným mazlíčkům. Každá korunka se počítá. Penny, tlapky hezky česky CZ.
6: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
9: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
10: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
11: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kg jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
12: Stavebniny Dek přináší mega akci. 10+1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na dek.cz.
13: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
14: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
15: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Cotarelu 125 gramů, dva druhy od 2 kusů za 21,90 za kus. A Activia Kefir 280 gramů za 19,90. Bila. To dobré začíná u nás.
16: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
17: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
3: Zpátky k muzice.
18: Evropa 2.
0: Vás jsme zpátky, tohle je ranní show. Dneska jsi se Štěpánem Kozubem. Ale Štěpáne, dneska můžete si dát jako na volnějc, jestli chcete.
2: Jako ty sluchátka, nebo co?
0: Myslím, že třeba můžete si jít na kávu, kdybyste
2: fakt
0: chtěl teďka. Protože já tady vidím front, je tady fronta jak v tramvaji. Totiž Jakub Kovák bude teď.
2: Okay.

0: podle Koháka.
1: Ranní show. Dobré ráno, svět podle Koháka.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: Dobré ráno.
2: Jsem zase tady, co by vás zajímalo?
1: Je 23.9.
2: Konečně.
1: Podzim.
2: Jejda.
1: Začal.
2: No.
1: Tak. Zahaj sezónu.
2: Co budeme dělat?
1: Zahaj sezónu.
2: Já ti sezónu zahájím
1: moc rád. Můžu nabídnout historku s jelenem.
2: Jsem s tím.
1: Normálně jezdíme do safari.
2: Říká se na safari.
1: Nebo na safari do...
3: Dvůr Králové.
1: Ne Dvůr Králové.
2: Krugerův národní.
3: Dvorce u Borovan.
1: Ano, Borovany. Aha. Borovany. Víme, Borovany, aha, tam Žižka, všechno tohleto.
2: Je tam, jo.
1: U Trocnova.
2: Dobře.
1: A tam mají jelena. Vapity se jmenuje, nebo Vapet. Nevím, jak přesně. Je to kanadský jelen. Je obrovský. Počkej, teprve potom pochopíš, jak ten náš evropský je malej.
2: Chudák.
1: No, ale pozor, říkaj. Že, a on tam normálně kolem mě jede s tím autem a má pár rohy prostě jak...
2: Kolik třeba?
1: Jak tohle studio třeba.
2: Vážně, jo.
1: Jako opravdu, jak až skoro vypadá jako AI. Je obrovský.
2: Ano.
1: Myslím, že to je Vapety.
2: A je tam sám? Nebo má tam kamarády?
1: Má tam kamarádku jednu. Jo. Několik kamarádek, on tam nemá dalšího takového jelena.
2: Jasně.
1: No a oni říkají, že kromě období, které dnes začíná, se k němu dá jako jít, ale pak už ne. Že tam už pak ty turisty normálně vozit nemůžou, že je strašně agresivní, neboli v říji.
2: Ano.
1: A že to je fakt od držku a on to fakt normálně schodí a to má třeba 100 kilo, ty parohy.
2: Ty blázne.
1: To jsi neviděl toho giganta?
2: Neviděl.
1: No.
2: To se tam budu muset jet podívat.
1: Takže to jsem mnou chtěl říct.
2: Já už jsem paroháčů viděl hodně v životě.
3: Ale je dobře, že takhle jednou za rok se to jako smaže, víš?
1: No to normálně.
3: Když ti někdo nasadí ty parohy.
2: No ale pak mu narostou ještě větší.
3: No, ale tak zase za rok, víš?
1: To jo. Já hledám, jak se jmenuje ten Vapet. A no. Zatím povídej ty, já to najdu tím.
2: Já na to můžu navázat, že my jsme byli v neděli na prolíce zámku Březnice.
1: Ano.
2: A tam měl kdysi ten jeden z majitelů zámku v té oboře oblíbenýho jelena, kamaráda.
1: Ano.
2: Viděl jsem i jméno, zapomněl jsem ho samozřejmě, ale pozor, měli sloužící za úkol, vždycky, když přišla ta doba, jít do toho areálu a najít ty parohy. Oni je vždycky našli a je tam výstava, to se běžte podívat, od malička, co byl maličký ten jelen, až do megastára, takhle jsou vedle sebe ty parohy vystavený.
1: Jak rostou.
2: Jak to rostlo.
1: Tak já jsem to mezi tím našel.
2: Ano.
1: Je to Vapity.
2: Vapity.
1: Vapity s dvojitým V a všechna I měkká.
2: Ano.
1: A je to jeden z největších druhů jelenů na světě.
2: Jaký je ještě jiný?
1: Který, třeba evropský, ten
2: tak
1: náš,
2: je,
1: který je v našich lesích.
2: Jasně.
1: Byl dříve považován za poddruh jelena lesního, ale moderní genetické výzkumy ho uznal jako samostatný druh. Žije v Severní Americe. A teď dobře poslouchej.
2: Dobře.
1: Váží až 450 kilo.
2: Vásky.
1: Výška 1,5 metru plus samozřejmě paroží. Hlas v říji, na rozdíl od hlubokého troubení našeho jelena evropského, se vapity v říji projevují vysokým, strašidelným, hvízdavým zvukem.
2: A co já umím?
1: Samci mají mohutné, dozadu klenuté paroží s rozpětím 120 cm.
2: To taky umím.
1: A teď, jestli bys nám ukázal ten druh, teda jak houká vapity.
2: Maličkost. Můžu? Mamma mi, Iva Bílá. Pudl, prdl, pudr, já se musím rozmluvit.
1: Jsi.
2: Mi, mama, ho, můžu?
1: Můžeš.
2: Promiň, mě z toho vyšel makak.
1: Ty jsi náhodný generátor zvuku, já to miluju. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: vážně začal jakoby podzimní čas.
1: Ne, jakoby.
0: Říje. Máte někdo další třeba nějakou zkušenost se situací v říji?
1: My jsme museli zvýšit teplotu ve výhřivce. To je prostě náš teďko pain, budeme platit víc za elektřinu, ale už se to nedalo.
0: Jo, že prostě bylo chladno.
1: Už bylo chladno.
0: Moje žena nejvíc samozřejmě ocenila to, že nám zapli podlahové topení.
1: A vy čekáte, až teplárna se jako rozhodne, že je čas? Vy nejste pány vlastní podlahy?
0: Tady vidíš, že prostě bydíš v činžáku, že to takhle jako i bije. Vím, že žena to pořád nějak jako rozporuje, ten systém toho zapínání a vypínání, jo?
1: Jo.
0: Klasika, je zima a ona říká, proč to nezapli? Proč to nezapli? Tady je prostě strašná zima. Tak píše na tu skupinu, prosím vás, zapněte to. To pedí, já si představuju samozřejmě, jak ty sousedi čtou tu zprávu. Hele, Marešová píše zase. Ale nekomentuji.
1: Ale to byste mě napsal do tepláren.
0: No ne, to podle mě někdo v baráku o tom rozhoduje, tak jako ten to jako zapne, jo. A včera byla šťastná, že teda to konečně zapli. Jenže objevil se další problém. Říká, Ježišmarja, protože nám v koupelně leží pes.
1: Jo.
2: Jak dlouho?
1: To, když se zatopí, to nebude dobrý.
0: A ona říká, teď tady horko, to musíme nějak stáhnout zase. Jo, protože vlastně jak má ten pelíšek v té koupelně, tam je vyhřívaná podlaha samozřejmě, tak jakože ti bude jako strašný horko zase. Takže to je klasika. Jako člověk bez ohledu na to, co chce, tak když to dosáhne, tak pak chce něco jiného.
1: Tak ho odsuňte na terasu.
0: Na terasu.
1: No.
2: Já nemám podlahové topení, protože rekonstruuju ten dům pořád ještě, no.
0: A vy rekonstruujete, jo?
2: Ale dělají mi podlahovku taky.
0: A v jaký jste fázi? Jako, že to je, zatím je to jako jenom jako obvodový zdi? Nebo už...
2: Já jsem ve fázi těsně před sebevraždou a stavaři mě uklidňují pořád, že to bude dobrý, pane Kozub.
0: Co říkají?
2: To bude dobrý, pane Kozub. Tady se nám to prodražilo o 500 000, jinak to nejde.
0: A máte nějaký plán, jak si na ten barák vydělat?
2: No, čekám na tu smlouvu s Evropou. Leoš Mareš, Katka Říhová.
3: Evropy 2. Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
4: Schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Náš výkup je teď totální hardcore.
8: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
9: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
10: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště pletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
11: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operách Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Vaše Toyota. Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
12: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
13: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
14: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
13: Jedu ale jen na čerpačku.
14: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
15: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
16: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
17: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
18: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: 6.42. Venku se rozednívá. Mám skoro pocit, že můžu říct, že nad hradem začne brzo stoupat slunce.
1: A dneska vychází slunce kde?
0: Kde? Na východě.
1: Přesně na východě.
0: Jo,
1: je ten game changer.
0: Že je podzimní rovnodennost.
1: Že slunce je nějakým způsobem prej teď přesně nad rovníkem, to znamená, že dneska je ten den, kdy přesně na východě slunce vyjde a přesně na západě zapadne.
0: Já jsem si teda myslel, že slunce vychází každý den na východě.
2: Já teda taky se přiznám.
0: Tak nějak, jakože přesně na východě, že to je jako trochu šejdrem, to jsem netušil.
1: No, je takže, to každý jiný den, je to šejdrem.
0: Ale jako na východě to tak jako každý den, ne?
1: No, ale je to třeba severovýchod, jihovýchod, západovýchod, různě.
0: No, aby si nemysleli posluchači, že jsme se zbláznili, že hele, oni teďka objevili na Evropě 2. Oni říkali, že dneska vychází slunce na východě a zapadá na západě. No, když jsme u toho vycházení, tak dneska vychází druhý díl Zrádců.
1: No jo, takže...
0: Tam jsem mířil, že vychází slunce nad hradem. Jo. No. Vychází slunce nad hradem, dneska nevím, kdy to Prima Plus dává, ale dneska...
1: Večer, až po 8.
0: Až slunce zapadne na západě.
1: Přesně na západě.
0: Tak tam vyjdou v kápích a vyjde druhý díl Zrádců. Moc se těším. Zachytil jsem včera takovou glosu, kterou jsem si vyfotil, že vám ji přečtu, jo. Každá řada zrádců vyprodukuje 12 lidí, u kterých existuje nezanedbatelné riziko, že si do roka založí podcast o zrádcích. To už není soutěž, to je letadlo.
1: Dobrý.
0: Ale je to pravda, ne? To už není soutěž, to je letadlo. Jako vlastně těch podcastů s bývalými účastníky zrádců, jo, ten počet těch podcastů roste na mé geometrickou řadou.
1: Já teda nevím, já žádný nesleduju, nebo takhle, vím, že měl Čestmír s Danielou a u toho to jakoby skončilo.
0: Ne, mají pořád.
1: Pořád, jo.
0: Jo, člověk by řekl, že vlastně, jasně, loni.
1: Že komentuju svoji řadu.
0: Jasně, a teď by to mělo skončit. Ne, jede to furt.
2: Já teda se přiznám, že jsem neviděl nikdy zrádce, takže já vůbec nevím, o čem se bavíte.
0: Je to dobrý. Představte si svoje nějaký mistrovský dílo,
2: no,
0: filmový.
2: No.
0: Co máte nejradši ve své kinematografii?
2: Pelíšky. Jo, v čem hraju, jako, aha.
0: Ano, jsou to pelíšky televizní tvorby.
2: Ano. Jo, fakt?
0: No, je to dobrý.
2: A já tam chci taky, můžu tam hrát taky nějak?
0: Příští rok mají celebritní verzi.
2: A jdeme do toho?
0: Já ne, vy?
2: Proč nejdete se mnou, jako?
0: Já nechci, aby lidi věděli, jaký jsem ve skutečnosti.
2: Já jim to řeknu, půjdu sám. Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show

0: Posloucháte Ranní show na Evropě 2, je tady Katka Říhová, Štěpán Kozub, Leoš Mareš.
1: Dobré ráno.
0: Dobré ráno. Já jsem včera říkal, že si pro Štěpána pojedu vlakem, ty to víš.
1: Ano.
0: Musím říct, že Štěpán...
1: Těšil ses na to.
0: Těšil jsem se docela na to a se Štěpánem to bylo turbulentní, protože nejdřív se ho měl vyzvedávat v 9 hodin v Ostravě.
2: Ano.
0: To se pak změnilo, najednou mi zavolal, říká, Leoši, mám pro vás dobrou zprávu, je to už v 8 a v Olomouci.
1: Jo, že si Štěpán popojel.
2: Ano.
0: Vy jste si popojel.
2: Já jsem byl u rodiny v Olomouci, tak jsem si popojel, ano.
0: Ano, něco vám odpadlo a popojel jste si.
2: Přesně tak.
0: No a když jsem už šel na nádraží, měl jsem nové koupený lísky, koupil jsem si Leoše, jakože vlak, Leo Express, tak mi volá, tak kdyby, jestli ještě nejedete, tak mě hodí přítelkyně do Prahy a já. Chci, moje rodina vám děkuje, nebo vás nenávidí, to nevím, protože já jsem tím pádem strávil, jsem okamžitě jel domů a strávil jsem neplánované celé odpoledne a celý večer se svojí rodinou. Hrál jsem si na maminka a tatínku.
2: Ano, nevidíš, že to hrajete často.
0: S dcerou. Moje dcera byla moje partnerka. Ano. Já jí říkal, musel jsem jí říkat zlato.
2: Jasně.
0: Já jí říkal, maminka, ne zlato mi musí říkat. Furt mě opravovala, takže měli jsme spolu 3 dcery.
2: Ano.
0: Máme 3 miminka.
2: Ano.
0: Byla to Žofie, byla to Sofie a Martina.
2: Ano.
1: To je vtipný. Jako Žofie a Sofie podle mě měla vybraný dlouho, ale to jméno pro tu třetí to tam prostě vypálila.
0: Takže jsme se starali asi hodinu a půl o dítě, moje manželka potom přišla a říká, ty si s ní tak hezky hraješ. No bylo to taky jako náročný, protože jsem jí musel, furt měla narozeniny. A ona si připravila dárky pro ní a že má narozeniny stejně jako všechny 3 děti. A ona si zabalila, ona byla jak... ten Mr. Bean, který sám sobě si posílal ty dopisy. Jo. Ona si zabalila dárky. To byly jako korálky, náramek a takovýho plyšovýho netopíra pro děti. Ona si to zabalila do takových krabiček a nejdřív hrála prodavačku, že mi to jako prodává. Takže jsem tam jako přišel, kupoval jsem dárky pro zlato svoje a pro děti. Pak mi to teda dala, měl jsem plný ty krabice a já jsem jako přišel a říkám, hodně štěstí, zdraví. A teď normálně jsem na ní koukal a to byla normálně etída. Ona normálně hrála jako překvapenou, že má narozeniny. Dal jsem jí ty krabice, které ona 5 minut předtím balila, že jo? A ona je úplně jako pomalu rozbalovala a z každého dárku byla překvapená, co dostala. Dělá, to jsem nečekala. Říkám, jako jak
1: to je průprava do života.
0: Jak tu lež vlastně uměla má už v sobě. A normálně, kdybych nebyl v té první fázi, tak jsem si myslel, že ty dárky fakt překvapily, co dostala k narozeninám. No a když to skončilo, ten obřad, tak se to muselo jít celý znova a 3krát. To už jsem si připadal jako blázen. Když jsem po třetí šel zase se stejnýma krabicema, se stejnýma dárkama a ona zase byla překvapená. Trochu mi to připomnělo tu scénu 50 First Dates, u nás to jmenuje 50krát a stejně poprvé, jak ta holka má tu poruchu té paměti a každý ráno se probudí a nepamatuje si nic z těch předchozích dnů, vždycky se vrací do jednoho okamžiku.
1: No, já si myslím, že tohle je prostě taková...
0: Počkej, a tam vlastně je taková super scéna, kdy ona má toho milence a ten mluví s jejím tátou a on říká, no je to náročný prostě, no. Každý den... Každý večer se s ním musíme koukat na 6. smysl a na konci být překvapený, že je Bruce Willis mrtvej.
1: To je dobrý. Ne, to já jsem jenom chtěla říct, že Alex vlastně to prostě máme asi ženy v genech, že my většinou víme, co dostaneme.
0: A stejně vám to nevadí.
1: Protože my vám to přece vždycky včas řekneme.
0: Je to tak, ale... Ještě počkejte, máte slovo?
2: No, že se...
3: Ranní show Evropy 2.
2: Teď mám ještě slovo, já jsem ti jenom doplnit, ale teď už se úplně ztrácí to kouzlo, jak jste rozbaloval ty dárečky 6krát za sebou a měl jste ten prožitek předstíraný pořád dokola. Tak já to mám taky a nemusím se ani hrát s dcerou, já to mám vždycky, že platit daně. Já vím, jak to dopadne a stejně jsem furt překvapený.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50, lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod.
3: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
5: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua and Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: je píseň, Štěpáne, v ranní show na Evropě 2, taková taneční diskotéková.
1: Taková diskotékovka, no. Já se přiznám, že já mám radši ten folk.
0: Vy nejste jako na, diskotékový skladby.
1: Já jsem si myslel, že jsem, ale v pubertě mě spousta lidí přesvědčilo o to, že nejsem vlastně úplně diskotékový typ. Já jsem vždycky přišel na diskotéku a většinou jsem dostal přes hubu, tak, ale já jsem nic nedělal, jenom protože jsem tam byl.
0: Ani jste nějakým způsobem nežádal třeba nějakou partnerku o tanec?
1: Jo, proto jsem pak většinou dostal přes hubu.
2: To, no tak se divíte.
1: Jo, teď já už se nedivím, Katko, mě už to je jedno dneska.
0: A zvážně si třeba ta dívka byla jako nějakým způsobem vysoce atraktivní, na podpacích a tak nějakým takovým velmi blízkým způsobem se pohybovala kolem mužů v kožených bundách.
1: Já myslím, že problém byl to, že to byla sestřenice. No, mě to nedošlo v té tmě.
2: Že její brácha prostě jí bránil tělem, že ta je jeho.
1: No, on říká, ty blázne, to je rodina, a já, ty vole, že tady je tma, tak já nevím.
0: Takže vy jste spíš na folk.
1: Já jsem na folk, ano.
0: Dámy a pánové, tak dobře. My vám zahrajeme Valčíček, to máte rád?
1: To mám rád.
0: My jsme zjistili, že Honza Nedvěd
2: jo.
0: Má zítra...
2: 80.
0: Zítra má 80.
1: Fakt.
0: Chápete to, Honza Nedvěd?
1: Všechno nejlepší.
0: Všechno, tak tohle je lepší, tohle je pro vás lepší.
1: To mám strašně rád tohle.
0: Mě by pak zajímalo, jak prožíváte tuhle skladbu.

0: 7-2, ranní show na Evropě 2. Je to úžasný, nejdřív Hugel, Email Angel, Ultranaté, Moving to the Sun. A teď Valčíček, pěkně za sebou.
1: To mě rozněžnilo trochu.
0: Rozněžnilo?
1: No, já to mám rád, to je moje dětství tohle vlastně.
0: Tohle je vaše dětství.
1: No, rodiče to tak hráli, zpívali, posilnění vínem, se pak pokoušeli o sourozence, furt jsem jedináček. No, já byl svědkem hodně věcí.
0: Honza Nedvěd, osmdesátiny.
1: To je neuvěřitelné.
0: Já vím, že vy na svých akcích Honzu Nedvěda zpíváte.
1: Ano, já s úctou, ano.
0: S úctou.
1: Teď v Hradci naposledy jsem dělal
0: Honzu. V Hradci jste měl stand-up velkej.
1: Velkej, no. Bylo to super.
0: A dával jste Nedvěda?
1: Dával, přímo konkrétně nějaké paní v první řadě do ucha.
0: A jak to vlastně jako vzniklo? Ona si o to řekla, nebo to byla součást show?
1: Ne, je to součást show, já vlastně dělám jako i mladé zpěváky, takové popové. Ano. Ano. A abych vykompenzoval, protože na mě chodí 80% lidí 40+. Jako.
0: Já jsem si řekl, že chodí 80-leté.
1: Ale i takový tam jsou, fakt i staří lidé opravdu chodí na můj stand-up.
0: Ano.
1: Tak jsem právě, abych to vykompenzoval, tak jsem přibližoval starší generaci i jejich jako hitmakery.
0: Ano.
1: Tak jsem paní do ouška takhle zpíval Honzu Nedvěda, ona se úplně rozněžnila. Úplně.
0: A vy asi tušíte, co teďka řeknu, že jo?
1: Ani ne.
0: Katka to tuší. Abyste to předved řekli.
2: Já se obávám, že
1: tušíme. Tohle jste chtěl, jo? Já to dělám za prachy, ale udělám to klidně zadarmo.
0: Ale jakože vlastně svým způsobem to může být takovej teaser.
1: Dobře.
0: Protože vy jste teďka zmínil, že jste měl velký stand-up v Hradci.
1: Ano.
0: A já jsem se dozvěděl, že se chystá jakoby velká věc, takže možná třeba někdo bude na vás chtít jít do budoucna na nějakou akci, tak třeba si řekne, tak na to jdu. Nebo naopak řekne rovnou, tak na tohle nikdy. Takže?
1: Takže fakt ho chcete toho, Honzu?
0: Ale jako s úctou.
1: No tak já vždycky
0: s
1: takhle.
0: S úctou, prosím vás, jo.
1: Tak ale zavřete si oči všichni, ať máte tu jo,
0: ano,
1: iluzi.
0: Ano.
1: Spolu večer je tady. No, takže to se nedá, Leoši, se to bude kazit takhle, jako.
0: Já jsem na mě běla nudle. Mě běla nudle. Ranní show Evropy 2.

0: 7-7. Evropa 2 teď má na programu zprávy.
1: Pěkné ráno, do Česka dorazí babí léto, o víkendu se počasí výrazně změní, ubude oblačnosti i srážek a teploty postupně vystoupají nad 20 stupňů. V příštím týdnu místy až k 25. Podle meteorologů by se mohlo babí léto protáhnout až do října.
0: Tak co na to, přátelé, říkáte, na to babí léto? Já jsem to včera zase klasicky zdramatizoval a poté, co tady Katka začala říkat, že bude oteplení, tak jsem všem začal říkat, že bude 30. Ty, slyšeli jste to? 25 nestačí, že jo, klasicky je potřeba to, tak dokonce jsem někde říkal i 35.
2: No, to je lepší, to mi přijde dobrý, to je dobré.
0: Takže jsem říkal svojí trenérce a doma, ale bude 35 a moje žena říká, no ale zase jako tak jako takový horko nebude, přece jenom už je podzim, takže 35 nebude.
1: No bude, ale ve Španělsku.
0: No a nebo u nás, ale pocitově.
1: Pocitově. Pocitově. To jedině.
0: Ale takže představte si to, prodloužený víkend je a od neděle, teda kolik jsi říkala, 30?
1: Ale že seš to ty, tak 30.
0: Ale horko.
1: No, jako podle mě
0: prostě.
1: 30 není nejlepší počasí. Nejlepší je právě těch 25.
0: Tak.
1: Já to miluju.
0: Jak vy snášíte, Katko, Štěpáne, tahle vedra na podzim?
2: Já nevím teda, Kači, jak to máte vy. Já se rovnou obracím na vás jako z pozice Albínky, protože my jako dva Albíni, že jo?
1: Ano.
2: Já to nedávám.
1: Ano.
2: Já miluju moře třeba, ale já hledám stíny u toho moře.
0: Jo.
2: Takže já se můžu ve vodě jenom potápět, protože tam je tma. Jo, ale jakmile jsem nad vodou, já se pálím.
1: Musíte jak to se mazat.
2: Já se mažu, Katko, já vypiju třeba půl litru vodky. Jsem úplně namazaný.
1: A vy jste i takový ten typ, co se spálí i ve stínu, ne?
2: Já se spálím, jo, i ve stínu, ano.
0: Teď jsi si toho všimnul, ty mu taky vykáš.
1: No, teď jo. No tak já jsem najela na
2: to. Ale vy jste začal,
1: Leoši,
2: jo, tady s tímhle.
0: Já jsem začal, ale to se tebe netýká, ale.
1: Já vím, ale tak prostě jsem to nějak přijala, co?
0: A tak kdyby si chtěla, si žena, asi starší, promiň.
2: Kači, nabídněte mi to, ať se cítím.
0: Ne, ne, to ne! Jakože teď se to...
1: Aby byste o to stál.
0: Teď se to stane.
2: Kači, já fakt. Leoši, to je naše věc, to si tam, vy si tam najdete nějaké písničky a my si tady, Kači.
1: My si potykáme.
2: Kači, prosím.
1: A jako to má být féteru, nebo si máme jít potykat někam za roh?
2: Jo, takhle, vy tady máte tykací zvyklosti jiné, jo?
1: My na to máme speciální místnosti.
2: Tykací místnost.
1: No, když si chcete s někým takhle potykat.
2: Kači, prosím, ať jsem tady trochu doma, aspoň trošku.
1: Štěpáne, já bych vám chtěla nabídnout, jestli se nebudeme tykat. Já jsem Káťa, ahoj.
2: Ahoj, já jsem Štěpán. Super.
0: Wow. Super. Wow.
1: Mami, já si tykám se Štěpánem.
0: Wow. Teď se to stalo.
2: Kači, čau, ahoj. No, tak co vy, Leoši? Jako, jak vy žijete a tak?
0: Já teďka se cítím lehce pod tlakem, ty vole. Já se cítím lehce pod
1: udrž
0: tlakem.
1: Udrž to.
0: Co?
1: Udrž to, udrž fazónu.
3: Ranní show. Jo, tak já si tykám. Evropy 2. Evropa 2, kde to stojí?
0: Štěpáne, vy si tykáte s člověkem, který hlásí klidně dopravu v ranní show?
4: To je bomba.
0: Zkusi to.
1: Co jako?
0: No zkusi to, jestli to funguje. Zkusi to.
1: Štěpáne?
2: Ano, Kači?
1: Počkej, říct, budem na kafe, ale je furt stejný.
0: To je spůl stejný.
1: Dáš mi potáhnout cajkosky?
2: Jasně, Kači, nejdřív řekni tu dopravu a já ti pak dám štráfa tady, normálně.
1: D1 před Brnem směrem z Vyškova, čekejte kolonu mezi Holubicemi a Rohlenkou. A na D5 před Prahou je kolona od 6. kilometru. Vidíš, já už z toho koktám. Od 6. kilometru až na začátek Rozvadovské spojky, kde je nové omezení a průjezdný pouze jeden pruh.
5: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví? Tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
0: To už jsme si říkali, ale dnes...
1: Dnes nám začal podzim a na Šumavě už mrzne. Na západě Čech jsou teď ranní teploty kolem 3 stupňů, na východě Moravy kolem 10. Přes den nás čeká slunečno, jasno až polojasno. Po chladném ránu budou odpolední teploty nepatrně vyšší než včera. Na většině území vystoupí na 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy může být výjimečně i 20.
0: A já budu teďka dělat jako Katku, můžu?
1: No jasně.
0: Pokračuje ranní show na Evropě 2 se mnou, s tebou a s tebou.
3: Leoš Mareš Katka Říhová. Ranní show Evropy 2. Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.
0: A dámy a pánové, nikam nechoďte, protože za chvíli, už za chvíli se něco stane.
4: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
8: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
9: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Stavebniny Dek přináší megaakci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na 2 a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Megaakce v půjčovnách stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na Dek.cz.
11: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
12: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
13: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
14: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
15: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
16: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
17: Go!
16: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
3: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Zpátky k muzice.
4: Evropa 2.
0: Jsme zpátky, přátelé, a teď v následující čtvrt hodině se stane historická událost. Tohle je ranní show na Evropě 2. Užijte si Hollywood Hills. A pak jdeme na to. Now this is

0: Hollywood Hills. Je to tak. Bye bye. A teď se něco stane. Sedm hodin 20 minut. Středa 23. září. To, co se teďka stane, odstartoval vstup před 9 dny. Před 9 dny se tady v ranní show se Štěpánem Kozubem něco stalo. Tohle. Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Štěpáne, my se hrozně málo bavíme o tom, jak vystupujete.
2: Jako z vlaku nebo na představení?
0: Normálně,
2: nebo
0: kde, když vystupujete, vy si vůbec neděláte reklamu tady. To se mi nelíbí.
2: Jo, mám se tady zpropagovat trošku.
0: Propagujte se.
2: A mám se zpropagovat jako...
0: Co chcete? Jakože...
2: Si musíme připomenout, co je dneska za den.
0: Dneska?
2: No.
0: Vy ani nevíte, vy jste tak opilé, že nevíte ani co je za den.
2: Omlouvám, já jsem přišel do ranní show na šrot, se omlouvám.
0: Tak vy děláte ty stand-upy, ne?
2: Jo, někdy jo, no.
0: A vy s tím jezdíte, jakoby, že...
2: Jo, někdy jedu mezi lidi, jako.
0: Ne, vážně,
2: fakt,
0: protože
2: no?
0: Já jsem byl v tom Bum Bum.
2: Ano.
0: A vy jste i jinde.
2: Já jsem jinde, třeba v Hradci Králové.
0: A kdy?
2: 19.9.
0: No to je teď.
2: To je teď vlastně, že?
0: Ano, za chvilku.
2: Za chvilku.
0: 19.9. jste v Hradci, a kde?
2: V Aldisu, v Kulturáku.
0: A máte to prodaný?
2: Myslím si, že už tak 90% je pryč.
1: Vy se máte.
0: Se máte, jak to děláte?
2: No, to nebude tím, že jsem dobrý prostě, no. Já nad tím furt přemýšlím, jako jo, proč.
1: Nebo jste levnej?
2: Jsem drahej docela.
0: Jo? Kolik to stojí vlastně?
2: Lístek na mě?
0: Ne. Vy to děláte jako ve své produkci, nebo
2: ano,
0: vám...
2: ve své, ano.
0: Jo, vy jste pochopil, že tak je to správně.
2: Já dělám většinu ve své produkci a když zavoláte vy, tak je to ve vaší, no.
0: Jako můžeme udělat O2 Arenu, jestli chcete. Víte, jak je to dlouho? Víš, jak je to dlouho?
1: Katko? Nevím.
0: To je neuvěřitelné.
1: To byl covid? Ne.
0: Tak poslouchej.
1: No to nemohl být covid, to byl host, to byla O2 Arena.
0: Štěpán Kozub měl v O2 Aréně stand-up před 4 lety. Mm. Takhle strašně to uteklo.
2: No ale lépe to zní, když řeknete, že mi bylo 26.
1: Ty krása.
0: Ty wow.
2: To je uletalo.
1: Ale my jsme na to koukali nějak ze záznamu, podle mě. Někde na onlineu,
2: to
1: že
2: je,
1: jo?
2: To je, to
0: no,
2: je.
0: Vy jste to prodal někam?
2: Jo. Ale jsem to prodal.
0: Kam se to prodal?
2: To jsem vám právě nechtěl říkat.
0: Netflix to má?
2: Ne, Netflix dal málo peněz.
0: Kolik teďka se za to platí? To mě zajímá.
2: To fakt mám říct.
0: Tak zkuste naznačit jenom. Je to třeba...
2: No je to zhruba, jako jste mi dal vy tehdy za to, co jsem odehrál ten večer.
0: 50 000 korun, takhle málo platí Netflix, jo.
2: V 500, blázni.
0: V mincích. Ne, není to, je to na OnePlay teďka.
2: Je to na OnePlay, ano.
0: Bylo to Vojo, teď je to OnePlay.
2: Ano, ano. Jako jestli chci O2 Arenu znovu.
0: Ne, počkejte, to
2: já bych to udělám sám, já vás jako co teď.
0: Tenhle ten vstup vlastně nemá jako být jako reklamní, ale může být, jestli chcete. To jsem vám nabídl na začátku. No, O2 Arena, jo?
2: Já bych do toho šel, no. Já nevím, jestli přijdou lidi.
0: Tak pozor, teďka jsme tady otevřeli, tohle nebylo připravené.
1: Tak koukáme tady na sebe trošku,
0: Koukáme tady na sebe, takže fakt?
2: Já bych do toho šel.
0: Dobře, ale tak to si musíme říct.
2: Dobře, tak já to říkám, já chci do toho jít.
1: A kdy?
0: Ne.
2: Ne, řeknu
0: to
2: kdy?
0: To se musíme poradit.
2: Tak se poradíme nejdřív, než to řekneme.
0: Jsem řekl nějakou volovinu třeba, nevím, řeknete, nevím, na Silvestra třeba.
2: Ne, tak to je jasné, že tam se nikdy nic takového nedělo.
0: Na Silvestra to není špatný nápad, ale. Přesně, jestli vlastně lidi, byl Menšík, ne? Vy jste tak
1: to
0: menší.
1: A nemá to tam furt pronajatý?
0: Kdo?
1: Menšík.
0: Já vím, že na Silvestra tam nikdy žádná akce nebyla.
2: Nebyla.
0: A vy jste trošku menšík, ne? Vám to říkali, že jste jako menšík trochu, takže...
2: Jako říkají to, já s tomu bráním hrozně.
1: Vy říkali, že jste spíš menší?
2: Že jste menší, no, než menšík trochu.
0: A vy kdybyste udělal Silvestra v O2 Aréně?
2: No.
0: To by bylo jako, že by to začínalo jako... Jako, že by to skoro... Jako o půlnoci, nebo...
2: Ne. Ne, třeba odpoledne, ať se můžou lidi jako potom zrušit, kde chtějí. Jestli mi rozumíte. Vy mi rozumíte, nebo ne? Vy si sundáváte pyžamo?
0: Teďka bych mohl říct, přátelé, a vstupenky se prodávají právě teď, ale my to nemáme nachystané.
2: Nemáme, no.
0: Silvestr v O2 Aréně.
2: To bych chtěl.
0: Stand up.
2: To bych moc chtěl.
1: A máte volno?
0: Ty vole.
1: Nemáte už nějakou spářku?
0: Ty vole, počkej, O2 Aréna nikdy neměla program na Silvestra.
2: No.
0: Takže třeba od dvou.
2: Třeba od dvou.
0: Jakože je pravda, že do divadla se na Silvestra chodí. Můj táta chodil vždycky od 5 do Bráňského divadla. Že vlastně jdeš jako do divadla odpoledne na Silvestra.
1: Jo.
0: Skončí představení a ty se vrátíš akorát domů a jdeš někam do
1: hospody. A chodí se na tu filharmonii.
0: Obecně se chodí nějak na Silvestra.
2: Chodí se, hodně.
0: A pak se vrátíš domů a je mejdan.
2: Přesně tak.
0: Ježišmarja, ty jste mě teda úplně...
1: Vzrušil.
0: Já jsem teď, je to tak.
2: Vy jste si sundal pyžamo, oni to neví diváci, ale Leoš je úplně nahýskoro.
0: Já jsem si úplně představil prostě tu akci na Silvestra, to je skvělý. Přátelé, šli byste na Silvestra na stand-up do O2 Areny na Kozuba? Ty krásno.
2: Já bych šel.
0: Promiňte, já jsem přestal úplně mluvit teďka.
2: Jo, v pořádku.
0: Tak jo, tak jo.
2: Tak jo?
0: No já tam musím zavolat to nejdřív.
2: Tak mi dejte vidět pak.
0: A budete to dělat vy nebo se mnou?
2: Chcete taky?
0: Víte co? Udavte se těma prachama sám. To by řekl Patrik, že hezky. To by řekl Patrik, ty vole, to úplně miluji. Evropy 2.

0: telefony tady vybuchly teda. Ranní show.
1: Ahoj. Ahoj, zdravím, David.
0: Blbej nápad, dobrý nápad.
1: Výborný nápad. Byl bych pro...
0: Tak dobře.
2: To David je sympaťák, David je strašný sympaťák, takhle, že hned.
0: To je nápad, co?
1: Děkuju moc, a já vám volám ze Švýcarska.
0: Ze Švýcarska, ty přijedeš na Silvestra do Čech? Jo. Přijedeš?
1: No jasný, já jsem za týden doma.
0: Wow, tak děkujeme moc, papa.
1: Já taky díky, ahoj.

0: taky, ale svou vlastní úplně. Posloucháte ranní show na Evropě 2. Je 23. září. Tak, uplynulo 9 dní od toho, co tady minulé pondělí se vymyslela úplná bejkárna. Já myslím, že modří už vědí a posluchači Evropy 2 tuší. Vy jste, Štěpáne, před těmi 9 dny, ještě během ranní show, tady splácal plakát.
1: No.
0: V nějaký aplikaci, nevím, kdy se...
1: Malování.
0: V malování. A my jsme to jako nahodili, jakože.
1: Ano.
0: A lidi, jaký jste měl reakce?
1: No, kdy už spustíte prodej.
0: Tak, přátelé, je to úplně super tajná věc. Nikde to ještě nevisí. Ale za 2 minuty. 2 minuty. V 7:30 se na stránkách, které asi tušíte, jak se jmenujou, říkáme to tady jako dost často, na stránkách ticketportal.cz se najednou ten váš plakát, tak jak jste ho v tom malování udělal, objeví. A odstartuje se prodej na historickou akci. Ještě nikdy, můžu říct v dějinách, možná to je moc velkou hube, ale prostě ještě nikdy nehostila O2 Arena na Silvestra akci. Vždycky wow. Měli volno. Ještě nikoho nenapadla taková blbost. Všechny ty lidi, chudáky, co tam dělají, vzít prostě do práce na Silvestra. A nám se to během 9 dní povedlo nějak zprocesovat. A přátelé, letos na Silvestra, jako první v historii O2 Areny, v tento slavný den vystoupí Štěpán Kozub se svým stand-upem ze silvestrovským speciálem. Co tomu říkáte?
1: Nedošli slova.
0: Dámy a pánové, vstupenky se na ticketportal.cz začnou prodávat za 30 vteřin. A protože máme nějaké ohlasy z toho, jak jsme to celou dobu připravovali, bude to boj na život a na smrt. Zbývá 25 vteřin.
2: Já už jdu do fronty.
0: A ještě to tam není, ne? Předpokládám. Ne. Protože se to tam objeví za 18 vteřin. Za 15 vteřin se objeví váš plakát. Je to poprvé v historii, kdy někdo namaloval v práci během písniček plakát a ten se potom zveřejnil. Zbývá 5 vteřin. 4, 3, 2, 1. Teď. Teď bylo 7:30. Teď se na stránce ticketportal.cz objevila nabídka vstupenek na silvestrovský speciál stand-upu Štěpán Kozub. Jmenuje se to?
1: Bez debat.
0: Tak. Pojďme si k tomu něco říct. Vy jste měl ten svůj stand-up teď v Hradci.
1: Ano, je to tak?
0: Popište to.
1: No, 1100 lidí.
0: Ano.
1: Extrémní energie. Jedno omdlení v sále. A 2 pročurané kalhotky, to mám důkaz.
2: Spadl server.
1: Ne.
0: Ne.
1: Teď to na seznamu, že vybouchla O2 Arena, počkejte.
0: Já si myslím, že nejnešťastnější jsou ty lidi, co tam musí jít do práce. Ale zase na druhou stranu, podle mě, můžete jít jako do práce, třeba za bar, nebo budete hosteska, nebo budete elektrikář. A všichni podle mě budou stát u vchodu a budou poslouchat fóry, ne?
1: To by bylo super.
0: Že vlastně naopak, podle mě, to je privilegium, že můžete jít na Silvestra do práce. Navíc je to ve 2 odpoledne.
1: To je pohoda.
0: Jo, to jsme zapomněli
2: to jste
0: říct.
2: Neřekli.
0: My jsme to opravdu udělali tak, jak jsme to vymysleli před 9 dny. Prosím vás, to jsme to neřekli.
1: Tak to říkáme
0: ten
1: teď.
0: Ten stand-up je ve 14 hodin. Ticket portál spadnul. Je to v prdeli. Pardon, je to v háji.
1: Můžu pozdravit rodinu třeba.
0: Ticket portál nefunguje.
2: Nefunguje.
1: Fakt ne, jo?
2: Podívej,
0: ale
2: spadlo to.
0: Ale pracuje se na obnově. Pojďme si tedy říct, co se teda stalo. 14 hodin, Silvestr. Jak jsme to říkali v tom vstupu, lidi jsou zvyklí na Silvestra chodit do divadla. To je taková věc. Přijedete, prostě jdete do divadla.
2: Už to nahodili.
0: Dáte si podcast od 2 do 4, živě Štěpána, a pak se můžete vrátit domů na mejdan, na večírek, nebo třeba ještě dojet zpátky do svého města a užít si prostě silvestrovský večer. Prostě silvestrovský divadlo ve 2 hodiny. Vy jste se rozhodl teda udělat speciál, silvestrovský speciál s tím, s čím normálně jezdíte.
1: Ten koncept Bez debat vznikl před zhruba 3/4 rokem.
0: Ano.
1: Já ho odehrál v Ostravar aréně.
0: Ano.
1: Pak v Hradci.
0: A tohle bude třetí.
1: A tohle bude po třetí.
0: Třetí gig. Takže to je to, co bylo v Ostravě, to, co v Hradci, ale bude tam nějaký silvestrovský speciál.
1: No samozřejmě.
0: Takže já si představuju, že jdu do divadla na Štěpána Kozuba, do toho největšího divadla, co je.
1: Ano, to je super, ne?
0: A miluju váš plakát, teda mimochodem.
1: Děkuju moc.
0: Já, můžeme se na ten plakát podívat, můžeš přečíst ty kousky, co tam jsou na tom plakátě. Je to vidět? Je to vidět?
2: Já to musím najít na Instagramu, hele. Ta stránka nepustí nikam, nepustí. Já jsem prostě zasekla někde ve frontě a...
0: Masakr, píše lidi, že absolutní masakr. Přátelé, důležitá věc, pokud vám nejde Ticket Portal, dostávám právě informaci, pokud vám nejde Ticket Portal, jakože spadnul, vstupenky jsou, a já vám to řeknu potichu jenom, ale nikde to neříkejte, jsou i na Ticketmaster. Ticketmaster, když se podíváte na Ticketmaster, tam jsou taky. A co zažijete na Silvestra, třeba i písničku, možná byste ani nečekali, jaký je Štěpán Kozub zpěvák. Je to tak. I tohle zažijete na Silvestra v O2 aréně o 2 hodin.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Někdy se bojím, že nebudu bolet, až bože zjistím, že svět ztratil kule. A někdy se bojím o tvoje dary, že než je poznám, budu už starý. A někdy se bojím průvanu z dveří, že až se zavřou, nebudu věřit. A někdy se bojím o svoje tělo.

Někdy se bojím o kamarády, že se jich zřekneš, budeš stát zády. A někdy se bojím, že přijdou fámy. A někdy se

0: Berme sebe.
1: Tak přátelé, tady máme tady nešťastný lidi, co nám volají a píšou, že to prostě nemůžou najít. Odpovědí je Ticketmaster. Na Ticketmasteru to je. Je to tak. Štěpán Kozub. Silvestrovský speciál. Poprvé v historii akce na Silvestra v O2 aréně. Od 14 hodin stand-up. Speciál.
0: Někdy se bojím o všechny básně a tak nějak to cítím a nevím proč vlastně. Někdy se bojím a nesnáším pózu. Někdy se bojím o selský rozum a někdy se bojím srdcí, co zebou. Někdy se bojím, že nepohnu s tebou. A nejvíc se bojím, nejvíc mě děsí.

0: To, co tady prožíváme, je velmi, velmi emotivní. Štěpán Kozub, dvojtečka, bez debat. Už to tady čtu. Herec, komik a fenomén české scény Štěpán Kozub se vrací do největší české haly se zbrusunovou stand-up show bez debat. Poté, co tento nekompromisní speciál zažil svou monstrózní premiéru v ostravské Mustang aréně, kde Štěpánovi tleskalo neuvěřitelných 10,5 tisíce diváků, míří tahle brutální nálož humoru rovnou do Prahy. A to v ten nejexkluzivnější možný termín. Přímo na Silvestra 31. prosince 2026. Ve 14 hodin, slyšíte dobře, ve 14 hodin na Silvestra. Že si dáte odpolední divadlo v útorek. Na pohodu. Připravte se na večer plný absurdních historek, trefných postřehů a humoru, který nikoho nešetří. Tohle bude ta největší silvestrovská party odpoledních zemi, bez debat. Přijďte si pro zážitek, který dlouho neuvidíte. Nehulte u toho aspoň teď.
1: Ne jo, tak já jsem neviděl, já jsem ve stresu.
2: Jsi nervózní?
1: Teď ještě ne.
0: Teď ještě ne.
1: Kačí, co ti budu? Teď ještě ne.
0: Ranní show, dobré ráno. Jak se máte? Co tam děláte?
3: Ahoj, tady celý pravě jdu do práce autem. Já bych ještě strán teda toho předhozího vstupu, Leoši,
0: no?
3: Že vy jste to udělali chytře na 31. prosince na Silvestra.
0: Ano.
3: A vlastně těm lidem, kteří to budou všechno obsluhovat, tak jste to udělali v pracovní den. Nechcete to udělat na nový rok, kdy je svátek, aby dostali nějaký příplatek?
0: Oni dostanou příplatek všichni. A že si o něj řekli. I když je to pracovní den, tak si o něj řekli. 9 dní jsme to teďka řešili. Ale tady už probíhá jako humor, že kdyby se to vyprodalo, ten silvestrovský speciál, že byste museli dát jako přídavek 1. ledna. Což
3: ideální.
0: Jako mít silvestrovský speciál 1. ledna, to by to se nestane, ale byla by to frajeřina.
3: Bye.
4: Leoš Mareš, Katka Zlíhová. Ranní show Evropy 2.
0: Blázinec, prostě úplně jako šílenost, co se tady teďka odehrává. Ranní show, dobré ráno. Halo.
5: Dobré ráno. Já chci jenom říct, že ta písnička byla krásná, až mě to jako dojalo.
0: Že jo? Totiž mně se líbí tam mnoho vrstev na to Štěpána Kozuba, že on samozřejmě jede prostě normálně nacismus, homofobie.
1: Řeknete, cože? Když to takhle řeknete, tak vypadá jako Göring.
0: Přesně. A do toho prostě dá takovouhle písničku, jako.
5: No, jako, až mi to k němu nesedí, ale je to fakt krásný. Já jsem si u toho vzpomněla na svou mrtvou sestru, takže fakt krásný, chválím.
0: Tak děkujeme, Ježíš, děkujeme. A co si myslíte o tom nápadu bláznivým? Udělat prostě stand-up ve 2 odpoledne na Silvestra v O2 Areně?
5: Jo, za mě super, jako super nápad.
0: Tak děkujeme. Tak co máte říct taky, že jo, když se vás takhle zeptám, neřeknete, že to je volovina. Tak každopádně děkujeme za ten komentář. Mějte se, naschle.
5: Naschle.
0: Naschle. Naschledanou. Ranní show, dobré ráno, halo.
6: Krásné dobré ráno.
0: Tak povídej.
6: Každý rok sedím na zadku na Silvestra doma a konečně je nějaký program, který by mě mohl i zajímat. Jenom mě trošku zmátla ta věta, připravte se na večer plný humoru. Tak je to večer, nebo
0: počkej,
6: je to 2 odpoledne?
0: A kde je připravte se na večer plný humoru?
1: To je v té anotaci.
0: Já jsem to čet,
1: ale pak jste to upřesnil na odpoledne.
0: Já jsem řekl večer, jo. Já se omlouvám.
2: Ale takhle, když jdeš do O2 Areny, i když jdeš na odpolední akci, tobě připadá,
6: tak
2: že je večer.
6: Je
0: jo, to je pravda, to je pravda. Tam máte pocit, že je večer. Mm-hmm. Tam je takový, jako, jaký tam nejsou okna, jak v kasínu.
1: Tam je v bunkru. No, prostě.
0: Tak děkujeme, měj se, papa, ahoj, čau, čau. Tak, ještě jednou zopakujeme, tedy gratuluju. Máte podcast. Je to první akce v historii O2 Areny na Silvestra.
1: Já vám děkuju.
0: Ještě to nikomu nenapadlo dřív, já tomu nerozumím. Hmm. Za 22 let.
1: Možná tak napadlo.
0: Ale neměli prostě tu energii.
1: Tak.
0: Tak jo, takže vstupenky jsou teď na ticketportal.cz nebo na Ticketmaster. Tam si myslím, že budou úplně, že ten systém bude lepší. Ticketportal je nějaký unavený, on je unavený hrozně. Ticketmaster, lepší volba.
4: Leoš Mareš, Katka Zíhová, ranní show Evropy 2.
7: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
8: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
9: Hustý. tlustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
10: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
11: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
12: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc! S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
13: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy z Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. Z Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let z Emirates.
14: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
15: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
16: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
17: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
18: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
17: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
19: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
20: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
21: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2, 7.49. Tak mám tady takový článek týkající se, řekněme, trochu bizarní módní přehlídky. Všude jsou teďka fashion weeky, jo? Dá se říct v Paříži, v Londýně, v Praze, všude to jako jede, jo? Takže si představte takovou přehlídku v Londýně. Týden módy může být plný bizarních kousků. Na tom londýnském stříkalo z ňader těhotné britské zpěvačky Ann Pinnockové mateřské mléko. Těhotenství je bráno jako něco, co máme skrývat, oblékat se podle toho. Pronesla rozhodně Angličanka. Mít proto prostor stát na mole těhotná, odhalovat, co mé tělo dělá a oslavovat ho, je skvělé. Dipeca z toho udělala jádro příběhu. Mé tělo není méně krásné, protože nosí život. Nestydím se za to, že se mění. Cítila jsem se silná a volná, cítila jsem se jako žena. Koncept první módní přehlídky.
1: No, takže je to v módě fleky na tričkách, teda od mlíka.
2: Co k tomu říct, no? Jak jste řekl, že vlastně jí stříkalo z ňader to mateřské mléko.
0: Ano.
2: Tak bylo by asi zvláštní, kdyby třeba bylo mandlové, že? Že to upřesnili, se mi líbí, jako.
0: Ano, já vím, že se říká, že mateřské mléko je to nejlepší mléko. Minimálně má nejkrásnější obal. A já osobně vlastně nemám žádnou zkušenost s mateřským mlékem. Už si nepamatuji, kdy jsem naposledy okusil.
2: Fakt, vy jste to takhle vytěsnil úplně?
0: Už je to déle.
2: Já mě maminka kojila do 12.
0: Do 12?
2: No, jako odpoledne a potom vždycky už bylo volno.
0: Ale není to poznat.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.

0: volba na Evropě 2.
1: 7.54, posloucháte ranní show na Evropě 2. Posloucháte náš program Česká volba. Štěpán Kozub teďka před chvilkou řekl, jestli se může vyčůrat.
2: A ty jsi mu řekl, že může.
1: Řek, no, protože prostě ho beru pořád jako
2: člověka.
1: Jako začátečníka. Štěpáne, byl jste čůrat?
3: Byl jsem čůrat a já jsem tady vylil vodu, tak jsem to rovnou, že to utřu, ne?
1: Takhle my máme teďka štěně, takže vlastně já úplně, když to vidím, tak přesně teď jsem viděl sám sebe, že se bavíme o čůrání a najednou přijde někdo s papírovým ubrouskem. Ještě musíte mít sanitol.
3: Jo, ten jsem nechal na hajzlu, teda na záchodě.
1: Musíte mít sanitol, aby to tady trochu bylo lepší. Tak dáte s náma českou, už jste byl teda?
3: Já už jsem byl čůrat, já už jsem dobrý.
1: Tak česká volba, kterého sportovce Češi vzhledem k jeho příběhu nejvíce obdivují? Kterého sportovce Češi vzhledem k jeho příběhu nejvíce obdivují?
2: Jako příběh, jako že to měl těžký, nebo asi, to všechno asi dokázal.
1: Páté místo, Simone Biles, nebo Simona Bilesová, americká gymnastka, která je označována za jednu z nejlepších sportovkyní všech dob, během olympijských her v Tokiu čelila nečekaným a vážným psychickým problémům, které jí přiměly ze soutěže odstoupit. Simona byla jednou z obětí Larryho Nassara, bývalého lékaře amerického gymnastického týmu, který léta sexuálně zneužíval své svěřenkyně.
3: No. To je strašný příběh.
1: Čtvrté místo, Mark Marquez, kterého sportovce Češi vzhledem k jeho příběhu nejvíce obdivují. Čtvrté místo Mark Marquez, několikanásobný mistr světa MotoGP, utrpěl v roce 2020 těžkou nehodu, při ní si zlomil pravou pažní kost. Na trať se vrátil už týden po operaci, nakonec ale kvůli obrovským bolestem odstoupil. Absolvoval sérii operací a ačkoliv mnozí předpokládali, že toto konec jeho závodní kariéry, on v roce 2025 vyhrál další titul mistra světa a letos o něj bojuje znovu. Třetí místo. Lindsay Vonnová. Lindsay Vonn. V roce 2024 se po téměř 6 letech vrátila k závodění. Lyžařka.
2: Známe.
1: Týden před olympiádou nešťastně spadla v Crans-Montáně, a praskl jí přední skřížený vaz. Ona i přesto nastoupila k olympijskému závodu. Při ženském sjezdu v Cortině opět upadla. Následkem toho musela postoupit několik operací. I přesto nevylučuje návrat. Má to ráda.
2: To je teda hrozná česká volba. Já musím říct, že u každého místa, který čteš, tak já úplně...
1: Týden před olympiádou spadla při závodech, prasklý přední skřížený vaz a ona normálně s tím prasklým skříženým vazem stejně nastoupila na olympiádě.
3: Super.
1: Druhé místo, Petra Kvitová. V roce 2016 pronikl do jejího bytu útočník a vážně jí pořezal prsty a šlachy na levé ruce, v níž drží raketu. Díky obrovské vůli se vrátila zpět na kurty a v roce 2019 se dostala do finále Australian Open. A první místo? Tip?
3: Miloš Jakeš.
1: Za co?
3: Za to, že byl vůbec.
1: Kterého sportovce Češi vzhledem k jeho příběhu nejvíce obdivují? Za chvíli se podíváme na první místo.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Ranní show Evropy 2.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
0: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
5: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Naposledy si objal úplně cizího člověka. Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličkodráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský resort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.

0: Pa na Evropě 2.
1: Přátelé, bratři a sestry, zamysleme se. Je tady první místo české volby a to je velká věc. Kterého sportovce Češi vzhledem k jeho příběhu nejvíce obdivují?
2: Můžu si opravdu reálně tipnout?
1: No.
2: David Pastrňák.
1: Začínalo to dobře.
2: David ale, začínal dobře?
1: Ale je to jiný David.
2: OK.
1: David Kratochvíl.
2: Dobře.
1: David Pastrňák, vy ho obdivujete proč?
2: No protože jeho příběh, tak zaprvé jsme vrstevníci a jeho příběh je jakoby neskutečný, no. Protože přišel v mládí o tatínka, nevyrůstal úplně v ideálních podmínkách. Aha. Dneska je to jeden z nejlepších hráčů NHL.
1: Nepochybuji a nespochybňuji.
2: Ano.
1: Česká volba rozhodla jinak.
2: Dobře.
1: Je tam jiný David Kratochvíl. Jestli nevíte, kdo je David Kratochvíl, Katko?
3: Já si myslím, že to je plavec.
1: Ano.
3: Který ještě ke všemu je snad slepý.
1: Český paralympijský plavec, který přišel kvůli rakovině sítnice o zrak. Na posledním mistrovství Evropy vyhrál 5 zlatých a jednu stříbrnou medaili, exceloval i na mistrovství světa a paralympiádě.
3: On je jakový zlatíčko. No. Takže toho známe a myslím si, že první místo zaslouženě.
1: Oni nám dokonce nabízeli, že by k nám David přišel na rozhovor.
2: No, no? Tak do toho jdeme, ne?
1: No my do toho jdeme samozřejmě, ale otázka je, jestli David bude mít čas.
2: Aha.
1: Takže tolik jako informace o tom, že David
3: Kratochvíl
1: je na prvním místě naší české volby. Takže vlastně zase vyhrál. Vyhrál další zlatou medaili.
0: Leoš Mareš, Katka Říhová. Show Evropy 2.

0: Posloucháte ranní show na Evropě 2. Přátelé, dneska tady máme jednu velkou událost. Štěpáne, přestaňte se smát. A řekněte, jaký máte pocit z toho, co se stalo? Zkuste vysvětlit našim posluchačům, co se stalo.
1: Před chvilkou se stalo to, že jsme spustili prodej na silvestrovský stand-up speciál Kozub bez debat.
0: Ano.
1: Od 2 hodin odpoledne v O2 Areně. Historická událost, jak už jste tady zmínil.
0: Ano, tedy představte si, my jsme to dotáhli po 9 dnech a skutečně bude mít Štěpán Kozub normálně svůj stand-up v O2 Areně.
1: To je neuvěřitelné. Já jsem včera seděl se svým bratrancem, který pracuje u vojenské policie.
0: No.
1: A on mi říkal, tak si představ, že z toho malého městečka, z toho Javorníku, kde jsi žil na té družstevní ulici, v tom podkrovním pokojíčku, vyprodáváš O2 Arenu, nepůjčil bys mi do pátku 500.
0: Že oni opravdu po vás jako chtějí ty peníze.
1: No.
0: Takhle.
2: Ale hezky vás ocenil, to zase, kdo to může říct, že ho ve vlastní rodině ocení?
1: No.
0: To máte jakože dobrý zase, to je jako dobrý. Tak, přátelé, my ale musíme říct, stala se taková věc. A já to asi musím jakoby říct.
2: Vysvětlím.
0: Takže v 7:30 jsem měl spustit prodej vstupenek. Všimněte si, měl, ta čeština už tam jakoby takhle je. Měl se spustit prodej vstupenek na stránce ticketportal.cz. Musím říct hned v úvodu, je to taková věc, která se neříká často v éteru, ale prosím vás, v žádném případě nechoďte na ticketportal.cz, že ticketportal úplně selhal. A já nevím, jak to jakoby popsat jakoby trochu slušně, ale vlastně to ani moc nejde. To znamená, my jsme v 7:30 odstartovali prodej a co se stalo?
2: Spadl server,
0: což ještě bych docela i pochopil. Potom se krátce po začátku spuštění prodeje objevila hláška, že probíhá pouze předprodej a že, to se mi líbilo, že volný prodej bude spuštěn 1. ledna 1970. Což je trošku na Kozuba, jako, to musím říct. Jo? Potom ve 3:15
2: Vy se pobavíte už při koupi vstupenek.
0: Pozor. Potom ve 7:15 vyšla nová zpráva na ticket portálu, že prodej se připravuje. Jo?
2: Což byla pravda.
0: My jsme to tady v 7:30 už hlásili. V 7:50 vyšla zpráva o tom, že teda Kozub plánuje koncert s panem Krhutem.
1: Ano.
0: Ale o Silvestru ani zmínka. Tak, a teďka přijde ta nejdůležitější informace. Přátelé, ticket portál úplně špatně nasadil vstupenky, sektory, plánky a ceny. Takže prosím vás, určitě nekupujte vstupenky na ticket portálu. Jediná možnost, kde to mají správně, je Ticketmaster.
1: Ježiš, to je strašná informace teď.
0: Já vím, no, je to prostě hrůza.
1: A teď, jestli to myslíte vážně, nebo to je sranda?
0: Není to, nebohužel.
2: Ale časem se to určitě zlepší.
0: Časem se to zlepší.
2: Dej tomu čas.
0: Já nemůžu, prostě to jako... Mám tady přímo jakoby poznámku. Řešíme to přímo s ticket portálem a teď tady někdo napsal. Stydím se, omlouvám se za celý ticket portál a stydím se. Zase se nemusíte stydět. A další zprávu tady mám. Budou na Kozuba dělat zadarmo reklamu do vyprodání tupci. Takže tak. Takže přátelé...
2: Kdo je teru všechno, jo?
0: No tak jsme si psali. Takže ticket portál ne, to zapomeňte, zablokujte tu stránku. Ticket portál skončil, teda z hlediska Kozuba. Ticketmaster to má správně, kdybyste chtěli jít. Řekl jsem to dobře?
1: Řekl jste to dobře. Tak neposunem to až na příští Silvestr celé.
0: Já si myslím, že by se to mělo spíš líp připravit. Je to důsledek toho, že to děláme 9 dní.
1: To je pravda, ale vidíte, že já jsem si na plakátu dal záležet, ale vy samozřejmě...
0: Ano, takže Ticketmaster.cz, přátelé, ne na Ticketportal, nechoďte na Ticketportal.

0: 8.17, posloucháte ranní show na Evropě 2.
1: Dobré ráno. Víte o tom hurikánu?
0: Co se stalo s hurikánem?
1: No teďko míří do Mexika hurikán, ale jako velký. Jmenuje se Polo. Ne, to je vážně.
0: Já vím.
1: No.
0: Já vím.
1: Je období hurikánu. A co?
0: No a je nějaký extrémně velký.
1: No, míří do Acapulca teď a čeká se, co bude, ale už zesílil z tropické bouře na hurikán kategorie 5, což je nejvyšší.
0: A je zatím nad mořem. Víme, jak ty hurikány vlastně pak nad pevninou naštěstí slábnou.
1: Aha. Tak to já nevím. Já nemám z hurikány žádnou osobní zkušenost.
0: Já nevím, já se ptám, je nad mořem?
1: No, je zatím jo, zatím míří do Mexika. No, to je celý, to jsem chtěla tak jako říct.
0: To je vlastně úvod ke zprávám asi, ano. Dá se říct. Takže jdeme na to. 8.17, Evropa 2 vysílá zprávy.
1: Dobré ráno, ještě jednou to zopakujeme. Hurikán Polo v Tichém oceánu velmi rychle zesílil za necelých 24 hodin z tropické bouře až na hurikán kategorie 5, tedy nejvyšší. Hurikán Polo by mohl přinést silné deště do oblasti západního pobřeží Mexika, včetně známého letoviska Acapulco. Dnes začal astronomický podzim, slunce ve 2:05 ráno vstoupilo do znamení vach a nastala tak podzimní rovnodennost. Den a noc tak mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Teď se hlásí Zuzka.
2: Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze otevřela nové centrum komplexní geriatrické péče. Lékaři na jednom místě zajistí kromě akutní a následné péče o seniory také třeba rehabilitaci. Centrum vzniklo po rozsáhlé opravě budovy z 80. let. Úpravy centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka stály zhruba 700 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: První krok českých tenistek je splněn. Naše hráčky jsou po výhře 2-0 nad Britkami v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Teď mají 2 dny volno, v pátek vyzvou vítězky dnešního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, který postrádá světovou jedničku Jelenu Rybakinovou. Evropa 2, kde to stojí? Na D1 počítejte s nehodou na trase z Přerova do Ostravy na kilometru 310. Nehoda je v levém pruhu, na místě už jsou hasiči. Na D1 na příjezdech do Brna z obou směrů pak očekávejte kolony. Na dálnici D2 na příjezdu do Brna je kolona od Modřic. A dálnice D56 na příjezdu do Ostravy z Frýdku Místku hlásí kolonu od 42. kilometru před sjezdem na Hrabůvku.
3: Bav se s Evropou 2 24/7. Stáhni si apku Evropy 2 a měj nás pořád u sebe. Evropa 2. Držíme ti flek i online. Evropa 2. Jak je venku?
1: Aktuální teploty teď Strakonice 4 stupně, Praha 7, Ostrava 9. Dnes nás čeká slunečno, bude jasno až polojasno. Po chladném ránu budou odpolední teploty nepatrně vyšší než včera. Na většině území vystoupí na 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy může být výjimečně i 20. Tolik zprávy, teď pokračuje středeční ranní show s Leošem Marešem, Štěpánem Kozubem a Katkou Říhovou.
0: No vidíš, už to říkáš hezky.
3: Leoš Mareš, Katka Říhová,
0: Štěpán Kozub,
3: show Evropy 2.
0: A já bych dodal Jakub Kohák. Jakub Kohák ve dveřích a Štěpán Kozub na snídani. Co máte dobrýho?
4: Mám vajíčka.
0: Tak máte volno hlavně teďka.
4: Jste hodnej.
0: Jo, běžte si to spapat, přijde Kuba.
4: Kubo. Děkuju.
3: Chvíle pohody během dne vám přináší klimatizace Midea. Více na www.midea.cz.

0: podle Koháka.
1: Ranní show. Dobré ráno, svět podle Koháka.
2: Dobré ráno, přátelé.
1: Dobré ráno.
2: Jsem zase tady, co by vás zajímalo?
1: Je 23.9.
2: Konečně.
1: Podzim.
2: Jejda.
1: Začal.
2: No.
1: Tak. Zahaj sezónu.
2: Co budeme dělat?
1: Zahaj sezónu.
2: Já ti sezónu zahájím
1: moc rád. Můžu nabídnout historiku s jelenem.
2: Jsem s tím.
1: Normálně jezdíme do safari, do...
2: Neříká se nahoru jako na safari.
1: Nebo na safari, do...
3: Dvůr Králové.
1: Ne Dvůr Králové.
2: Krugerův národní.
3: Dvorce u Borovan.
1: Ano, Borovany. Aha. Borovany. Víme, Borovany, aha, tam Žižka, všechno tohleto.
2: Je tam, jo.
1: U Trocnova.
2: Dobře.
1: A tam mají jelena. Vapity se jmenuje, nebo Vapet. Nevím, jak přesně. Je to kanadský jelen. Je hezky. Obrovský.
2: A blbý.
1: Počkej, teprve potom pochopíš, jak ten náš evropský je malej.
2: Chudák.
1: No, ale pozor, říkaj. Že, a on tam normálně kolem mě jede s tím autem a má pár rohy prostě jak...
2: Kolik třeba?
1: Jak tohle studio třeba.
2: Vážně, jo.
1: Jako opravdu, jak až skoro vypadá jako AI. Je obrovský.
2: Ano.
1: Myslím, že to je Vapity.
2: A je tam sám? Nebo má tam kamarády?
1: Má tam kamarádku jednu.
2: Jo.
1: Několik kamarádek, on tam nemá dalšího takového jelena.
2: Jasně.
1: No a oni říkají, že kromě období, které dnes začíná, se k němu dá jako jít, ale pak už ne. Že tam už pak ty turisty normálně vozit nemůžou, že je strašně agresivní, neboli v říji.
2: Ano.
1: A že to je fakt od držku a on to fakt normálně schodí a to má třeba 100 kilo ty parohy.
2: Ty blázne.
1: To jsi neviděl toho giganta?
2: Neviděl.
1: No.
2: To se tam budu muset jet podívat.
1: Takže to jsem mnou chtěl říct.
2: Já už jsem paroháčů viděl hodně v životě.
3: Ale je dobře, že takhle jednou za rok se to jako smaže, víš?
1: Nebo to normálně.
3: Když ti někdo nasadí ty parohy.
2: No, ale pak mu narostou ještě větší.
3: No, ale tak zase za rok, víš?
1: To jo. Já hledám, jak se jmenuje ten Vapet. A zatím povídej ty, já to najdu tě.
2: Já na to můžu navázat, že my jsme byli v neděli na prolíce zámku Březnice.
1: Ano.
2: A tam měl kdysi ten jeden z majitelů zámku v té oboře oblíbenýho jelena, kamaráda.
1: Ano.
2: Viděl jsem i jméno, zapomněl jsem ho samozřejmě, ale pozor, měli sloužící za úkol, vždycky, když přišla ta doba, jít do toho areálu a najít ty parohy. Oni vždycky našli a je tam výstava, to se běžte podívat, od malička, co byl maličký ten jelen, až do megastára, takhle jsou vedle sebe ty parohy vystavený.
1: Jak rostou.
2: Jak to rostlo.
1: Tak já jsem to mezi tím našel,
2: ano.
1: Je to Vapity.
2: Vapity.
1: Vapity s dvojitým V a všechna I měkká.
2: Ano.
1: A je to jeden z největších druhů jelenů na světě.
2: Jaký je ještě jiný?
1: Který, třeba evropský, ten
2: tak
1: náš,
2: je,
1: který je v našich lesích.
2: Prasně.
1: Byl dříve považován za poddruh jelena lesního, ale moderní genetické výzkumy ho uznaly jako samostatný druh. Žije v Severní Americe. A teď dobře poslouchej.
2: Dobře.
1: Váží až 450 kilo.
2: Vesky.
1: Výška 1,5 metru plus samozřejmě paroží. Hlas v říji, na rozdíl od hlubokého troubení našeho jelena evropského, se vapity v říji projevují vysokým, strašidelným, hvízdavým zvukem.
2: A co já umím?
1: Samci mají mohutné, dozadu klenuté paroží s rozpětím 120 cm.
2: To taky umím.
1: A teď, jestli bys nám ukázal ten druh, teda jak houká vapity.
2: Maličkost. Můžu? Mamma mi, Iva Bíla, pudl, já se musím rozmluvit.
1: Jsi.
2: Mi, mamma, ho, můžu?
1: Můžeš.
2: Promiň, mě z toho vyšel makak.
1: Ty jsi náhodný generátor zvuku, já to miluju.

0: ranní show na Evropě 2. A ve studiu s námi Štěpán Kozub.
1: Dobré ráno všem.
0: Říkáte si, jak se sem dostal? My jsme to dneska už rozebírali, ale teď vám něco nabídneme, co ještě nebylo v éteru. Já jsem včera říkal, že pro něj jedu vlakem a potom, že si ho přivezu zpátky. Ty jsi ano, to, Katko, ano. Slyšela. No, nakonec toho sešlo a pozdě večer se na Instagramu Štěpána Kozuba objevilo video, jak v noci, evidentně v noci to je vidět, Štěpán Kozub jede v autě jako spolujezdec, jo? A můžu nabídnout, co tam říká.
2: Přátelé, něčeho se nebojte, do ranní show nakonec dorazím, vím, že by to beze mě už nebylo ono. Jsem si vědom i svého talentu, takže jedu pomoct Leošovi i Katce. Leoš pro mě jel vlakem, to někde i oznamoval veřejně, nicméně on si sedl do takového toho vagonu, což ho neví, protože prostě, když jedete Ferrari, tak tam se nic neodpojuje. Ale prostě vlaky se odpojujou, třeba ty přidělené vagóny se odpojujou. A on chudák, jak už dlouho ne vlakem, tak nasedl do takového toho vlaku, co vozí uhlí směr Opava. Takže Leo, že teď někde pravděpodobně v Opavě, já jsem volal na magistrát do Opavy, aby se k ním chovali pěkně, tak ho vzali prý do místní výrobny kožichů. Nevím o tom nic, ale prostě prý se to děje. Tak já jedu teď do Prahy a nebojte se, já snad to stíhne i Leo, že já jsem mu poslal už i auto tam Fiat Punto. Mějte se hezky a vidíme se ráno v ranní show, jo? Ahoj.
0: Ahoj.
3: Ranní show Evropy 2.
4: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším. Mám přece Rychlárt. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Poroterm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
3: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
10: Mamut královal době ledové. Teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání. Drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
11: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
12: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
11: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
14: A startuje večer na maximum.
3: Songy na přání.
15: Já bych si přál asi třeba...
3: Tak třeba. Nebo legendární song za trest.
16: Pro tátu, protože mě hodně vyleskal a sehrál mi bránka. On mi furt žere nějaký sladkosti.
3: Večer na maximum s Petrem a Ondrou. Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
17: Do Brna, do Prahy.
3: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
18: Největší hvězdy našeho éteru jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
19: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
19: To nejlepší rádio na světě.
0: A doma.
18: Bez generace E2 by to nešlo.
20: Děkuju moc.
18: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
21: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
22: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
23: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Paráram, pam pam.

0: 8.40, posloucháte ranní show na Evropě 2, Štěpán Kozub teda dorazil do studia a to tak, že ho přivezla jeho přítelkyně.
1: Ano, přeji krásné ráno všem.
0: Ale. A byli spolu v noci v hotelu tady Don Giovanni.
1: Je to tak.
0: Tedy ale... ne John Giovanni, ale ne. Kousek.
1: Já jsem vám říkal skoč do vany.
0: Don Giovanni, skoč do vany. Skvělý for.
1: Děkuji, snažím se. Dělám teď ty utuareny, tak se snažím.
0: K tomu se ještě dostaneme, k tomu historickému okamžiku. Nicméně mě zajímá ta noc.
1: Ano.
0: Byli jste spolu na večeři v Olomouci, to je jak v nějaký písničce.
1: Ano,
0: potom jste jeli spolu vozem.
1: Ano.
0: O půlnoci jste přijeli do hotelu. Tak ano. Co
1: jako? No, děláme na tom, ale zatím nic teda. Nebo na co se ptáte?
0: No, jestli jste tak jakože...
1: Splynuli?
0: Zakončili prostě ten večer v Praze nějakou jako i činností.
1: Jo, to jo, já jsem říkal, by si dát spršku, já už se připravím. A než přišla, tak jsem vytuhl. Tak poctivě na Čecha, takový unavený Čech.
0: Já tomu rozumím. Můžu nabídnout zase svoji partnerku, kdybyste chtěli. Nemyslím jako, že
1: jo,
0: jako, jako tematicky.
1: Jo, tak to nic, tak to si povídejte s Katkou, to mě
0: tematicky
1: zajímá.
0: Totiž, Štěpánek se vyspal, já jsem ho v 17:30 vyzvednul před hotelem a šli jsme na tramvaj.
2: Ano.
0: Počkali jsme na tramvaj a nastoupili do tramvaje. V té tramvaji lidi na nás trochu koukali a projevilo se, jak si ozvalo se tohle. Pouštím záznam z tramvaje, jo? Takže jdeme na to, jo?
3: Štěpáne. Jdeme do práce.
0: Do Hokny.
3: Jedu na černo. Já mám lístek, já mám lítačku.
4: Vám?
3: Prostě doma spí.
0: Ano, takže...
1: To je strašné.
0: Jakože tam bylo... Vy jedete na černo a říkám, já mám lítačku.
1: Doma spí. Ale mně to došlo ten for až asi kolem 8, jo? Já jsem to takhle ráno nechytil.
0: No, takhle. Asi 20 minut potom, co jsme zveřejnili to video, mi přišla zpráva od mojí ženy.
1: Ano.
0: Jo? Kde se ptá AI, co je lítačka. Moje žena si dala do AI, co je lítačka.
2: Aha.
0: A poslala mi screenshot. Lítačka. Za prvé, člověk, který je neustále v pohybu, nejčastější význam. Pokud se to řekne neutrálně nebo smírným povzdechem, znamená to, že dotyčný neustále někde pobíhá, má moc práce, zařizuje spoustu věcí a chvíli neposedí. Význam dvě. Promiskuitní chování. Závodce hanlivý význam. V nespisovném a hovorovém jazyce může mít toto označení zejména u žen pejorativní urážlivý nádech. Znamená to, že dotyčná střídá partnery nebo je sexuálně velmi aktivní a nestálá. Pochází to z představy, že létá od jednoho k druhému. Třetí význam. Lítačka je zdravotní sestřička nebo rychlá pomoc. Tohle mi poslala moje žena a napsala k tomu. Věřím, že si myslel. Možnost jedna nebo tři. A já jí napsal.
2: Jsi myslel stíhačku, ty jsi se splet.
0: A já jí napsal, je to tak.

0: 9:15, posloucháte ranní show na Evropě 2. Pokud jste poslouchali přesně v tomhle čase, před 9 dny, minulé pondělí, slyšeli jste tohle, dobře poslouchejte následující vstup. Ranní show na Evropě 2. Dobré ráno.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Štěpáne, my se hrozně málo bavíme o tom, jak vystupujete.
2: Jako z vlaku nebo na představení?
0: Normálně,
2: nebo
0: když vystupujete, vy si vůbec neděláte reklamu tady. To se mi nelíbí.
2: Jo, mám se tady zpropagovat trošku.
0: Propagujte se.
2: A mám se zpropagovat jako...
0: Co chcete? Jakože...
2: Si musíme připomenout, co je dneska za den?
0: Dneska?
2: No.
0: Vy ani nevíte, vy jste tak opilej, že nevíte ani, co je za den.
2: Omlouvám, já jsem přišel do ranní show úplně na šrot, se omlouvám.
0: No, tak vy děláte ty stand-upy, ne?
2: Jo, někdy jo, no.
0: A vy s tím jezdíte, jakoby, že...
2: Jo, někdy jedu mezi lidi, jako.
0: Ne, vážně,
2: fakt,
0: protože já jsem byl v tom Bum Bum.
2: Ano.
0: A vy jste i jinde.
2: Já jsem jinde, já třeba v Hradci Králové.
0: A kdy?
2: 19.9.
0: No to je teď.
2: To je teď vlastně, že?
0: Ano, za chvilku.
2: Za chvilku.
0: 19.9. jste v Hradci, a kde?
2: V Aldisu, v Kulturáku.
0: A máte to prodaný?
2: Myslím si, že už tak 90% je pryč.
1: Vy se máte.
0: Se máte, jak to děláte?
2: No, jestli to nebude tím, že jsem dobrý, prostě, no. Já nad tím furt přemýšlím, jako jo, proč.
1: Nebo jste levnej?
2: Jsem drahej docela.
0: Jo? Kolik to stojí vlastně?
2: Lístek na mě?
0: Ne. Vy to děláte jako ve své produkci, nebo
2: ano,
0: jsem vám...
2: Ve své, ano.
0: Jo, jste pochopil, že tak je to správně.
2: Já dělám většinu ve své produkci, a když zavoláte vy, tak je to ve vaší, no.
0: Jako můžeme udělat O2 arénu, jestli chcete. Víte, jak je to dlouho? Víš, jak je to dlouho?
1: Katko? Nevím.
0: To je neuvěřitelné.
1: To byl covid? Ne.
0: Tak poslouchej.
1: No to nemohl být covid, to ne. Byl O2 aréna.
0: Štěpán Kozub měl v O2 aréně stand-up před 4 lety. Mm. Takhle strašně to uteklo.
2: No ale lépe to zní, když řeknete, že mi bylo 26.
1: Ty krása.
0: Ty wow.
2: To je úlet,
1: ale. My jsme na to koukali nějak ze záznamu, podle mě. Někde na onlineu,
2: to
1: že
2: je,
1: jo?
2: To je, to no, je.
0: Jste to prodal někam?
2: Jo. Ale jsem to prodal.
0: Kam jsi to prodal?
2: To jsem vám právě nechtěl říkat.
0: Netflix to má?
2: Ne, Netflix dal málo peněz. Musel
0: kolik teďka se za to platí? To mě zajímá.
2: To fakt mám říct.
0: Tak zkuste naznačit jenom. Je to třeba...
2: No je to zhruba, jako jste mi dal vy tehdy za to, co jsem odehrál ten večer.
0: 50 000 korun, přesně. Takhle málo platí Netflix, jo?
2: V 500, blázni.
0: V mincích. Ne, není to, je to na OnePlay teďka.
2: Je to na OnePlay, ano.
0: Bylo to Vojo, teď je to OnePlay.
2: Ano, ano. Jako jestli chci O2 arénu znovu.
0: Ne, počkejte, to
2: já bych chtěl, udělám sám, já vás, jako co teď.
0: Tenhle ten vstup vlastně nemá jako být jako reklamní, ale, jako, ale může být, jestli chcete. To jsem vám nabídl na začátku. No, O2 arena, jo?
2: Já bych do toho šel, no. Já jestli, nevím, jestli přijdou lidi.
0: Tak pozor, teďka jsme tady otevřeli, tohle nebylo připravené.
1: Tak koukáme tady na sebe trošku,
0: Koukáme tady na sebe, takže fakt?
2: Já bych do toho šel.
0: Dobře, ale tak to si musíme říct.
2: Dobře, tak já to říkám, já chci do toho jít.
1: A kdy?
0: Ne.
2: Ne, tak no,
0: to si musíme poradit.
2: Tak se poradíme nejdřív, než to řekneme.
0: Řekněte nějakou volovinu třeba, nevím, řeknete, nevím, na Silvestra třeba.
2: Ne, tak to je jasné, že tam se nikdy nic takového nedělo.
0: Na ne? Silvestra to není špatný nápad, ale. Počkej, jestli vlastně lidi byl menšík, ne? Vy jste tak
1: to
0: menšík.
1: A nemá to tam furt pronajatý?
0: Kdo?
1: Menšík.
0: Já vím, že na Silvestra tam nikdy žádná akce nebyla.
2: Nebyla. Nebyla.
0: A vy jste trošku menšík, ne? Vám to říkali, že jste jako menšík trochu, takže...
2: Jako říkají to, já se tomu bráním hrozně.
1: Vy říkal, že jste spíš menší?
2: Že jste menší, no, než menšík trochu.
0: A vy kdybyste udělal Silvestra v O2 aréně?
2: No.
0: To by bylo jako, že by to začínalo jako... Jako, že by to skoro... Jako o půlnoci, nebo...
2: Ne, ne, třeba odpoledne, ať se můžou lidi jako potom zrušit, kde chtějí. Jestli mi rozumíte. Vy mi rozumíte, nebo ne? Vy si sundáváte pyžamo?
0: Teďka bych mohl říct, přátelé, a vstupenky se prodávají právě teď, ale my to nemáme nachystané.
2: Nemáme, no.
0: Silvestr v O2 aréně.
2: To bych chtěl.
0: Stand up.
2: To bych moc chtěl.
1: A máte volno?
0: Ty vole.
1: Nemáte už nějakou spářku?
0: Ty vole, počkej, O2 aréna nikdy neměla program na Silvestra.
2: No.
0: Takže třeba od dvou.
2: Třeba od dvou.
0: Jakože je pravda, že do divadla se na Silvestra chodí. Můj táta chodil vždycky od 5 do Bránického divadla. Že vlastně jdeš jako do divadla odpoledne na Silvestra.
1: Jo, jo.
0: Skončí představení a ty se vrátíš akorát domů a jdeš někam do hospody.
1: A chodí se na tu filharmonii.
0: Obecně se chodí nějak na silvestrecky odpoledne.
2: Chodí se, hodně.
0: A pak se vrátíš domů a je mejdan.
2: Přesně tak, přesně tak.
0: Ježišmarja, ty jste mě teda úplně
1: vzrušil.
0: Já jsem teď, je to tak.
2: Vy jste si sundal pyžamo, oni to nevidí diváci, ale už je úplně nadískoro.
0: Já jsem si úplně představil prostě tu akci na Silvestra, to je skvělý. Přátelé, šli byste na Silvestra na stand-up do O2 arény na Kozuba? Ty krásu.
2: Já bych šel.
0: Ha! Promiňte, já jsem přestal mluvit teďka.
2: Jo, v pořádku.
0: Tak jo, tak jo.
2: Tak jo?
0: No já tam musím zavolat ale dřív.
2: Tak mi dejte vidět pak.
0: A budete to dělat tam vy nebo se mnou?
2: Chcete taky?
0: Víte co? Udavte se těma prachama sám. To by řekl Patrik, že hezky. To by řekl Patrik, ty jo, to úplně miluji.
3: Show. Evropy 2.

0: Tak telefony tady vybuchly teda. Ranní show.
1: Ahoj. Ahoj, zdravím, David.
0: Blbej nápad, dobrý nápad.
1: Výborný nápad. Byl bych pro...
0: Tak dobře.
2: To David je sympaťák, David je strašný sympaťák, takhle, že hned.
0: To je nápad, co?
1: Děkuju moc, a já vám volám ze Švýcarska.
0: Ze Švýcarska, ty přijedeš na Silvestra do Čech? Jo. Přijedeš?
1: No jasný, já jsem za týden doma.
0: Wow, tak děkujeme moc, papa.

0: 9 dní jsme tím žili. A teď v 8.53 můžu říct, Štěpán Kozub bez debat silvestrovský speciál bude.
1: O2 aréně, že?
0: Koukejte na něj.
1: Že jo, že to bude v O2 aréně.
0: Je to tak. Aha. Herec, komik a fenomén české scény Štěpán Kozub se vrací do největší české haly. Se Zbrusunovou stand-up show bez debat.
2: Je to tak.
0: Je to fakt Zbrusunový, jako máte to vybroušený.
1: No
0: jo?
1: Tak je to, já jsem to odpremiéroval v ostravské aréně Mustang.
0: Ano,
1: jo, tam. Už ten název, že? To je takové jako mocné.
0: A tam byly lidi?
1: Tam bylo 10,5 tisíce nakonec, no.
3: A tak to že vy máte v Ostravě jakhle velký O2 arény?
1: My máme i 10,5 tisíce obyvatel.
0: Vy máte tolik lidí, co jste zeptat.
1: Tam tolik, no. Vymazec.
0: A když byli už všichni v Ostravě, přijde ještě někdo teďka na tu akci, teda na Silvestra?
1: No tak vzhledem k tomu, že přišli i minulý týden do Hradce Králové, tak musí přijít i do Prahy. Takže logická cesta.
0: Brutální nálož humoru míří tedy na Silvestra do O2 arény, a to v ten nejexkluzivnější možný termín. Přímo na Silvestra 31. prosince. Poprvé v historii O2 arény bude akce právě v tento den. Nevím, kolik museli zaplatit těm servírkám, hasičům.
3: Double, na Silvestra vždycky
0: na
3: double.
0: Na Silvestra double, takže si všichni vydělají a ještě si udělají srandu, že budou v práci
3: nebo
0: poslouchat
3: taky ne.
0: Vaše fóry.
1: To se rovnou ptám, neměl bych i já dostat double honorář, jakoby?
0: No tak takhle, jestli chcete jít teda do detailu, můžu prozradit našim posluchačům, že za těch 9 dní jste se vyhádal triple.
1: Fakt jo, jsem dobrý, ty vole, to jsem nevěděl.
0: Ale já vás chci urázet, pro mě nejste triple. Měli jste žádný triple, ale prostě, dámy a pánové, je to tak. Na Silvestra 31. prosince bude stand-up v O2 aréně. Je důležitý říct čas.
1: Ve 14:00.
0: Chceme to nějak okomentovat, co se bude dít?
3: No mě by zajímalo, jestli tím, že to bude na Silvestra, to bude nějak speciálně silvestrovsky, a tím, že to je v Praze, jestli jakoby uvítáš Praženy nějak jako speciálně nebo stejně po ostravsku?
1: Zkusím tak jako mezinárodně, jo, ať nejsem úplně zaškatulkovaný v Ostravě ani v Praze, zkusím takový brněnský úvod.
0: Takže dámy a pánové, připravte se na program plný absurdních historek, trefných postřehů a humoru, který nikoho nešetří. Tohle bude ta největší silvestrovská odpolední party zemi. Bez debat. Přijďte si pro zážitek, který dlouho neuvidíte. Tak, a teď v 8.55 můžu konečně říct, že ticketportal.cz se pochlapil a je připraven. Sice to procházelo nějakým obdobím, dá se říct, oťukávání a zkoušení, ale teď je ticketportal připraven. Ticketmaster také, takže kdybyste chtěli jít na Kozuba, tak pozor, právě teď můžeme odstartovat prodej silvestrovské O2 arény, silvestrovského stand-upu. Po 4 letech se tam vracíte. Tenkrát to bylo na Vánoce, teď rovnou na Silvestra.
1: Je to tak, ano.
0: Plánujete přídavek 1. ledna?
1: To bude za 4-násobný honorář.
0: 1. ledna v 8 ráno, ano. Přídavek. Tak dámy a pánové, kdo si koupí stupenku na Silvestra? To mě zajímá. Ranní show, halo, halo. Halo, halo. Je to blbej nápad, dobrý nápad. Jste tam?
4: Jsem tu.
0: Tak povídej. Máš něco na srdci?
4: Dobrý nápad.
0: Dobrý nápad je, děkujeme. Děkujeme.
4: Ale? Tak už je to podruhý, co mi bliklo hlavou, nebudete mít soutěž o lístky na Kozuba?
3: Hned takhle z kraje chcete soutěžit, jo?
0: Hned tak, možná.
4: Zatím... No protože už mi dvakrát bliklo hlavou, že takových 5 lístků bych si zasloužil za tu celoroční práci.
0: Jakoby u vás v práci, co děláte, nebo v ranní show, co děláte?
4: No, taky.
0: Taky.
4: Ale už mě to napadlo minulý týden, to se nešlo dovolat. To se dovolal.
0: Takže byste šel, měl byste jako chutit na Silvestra divadla.
4: Jo, já si myslím, že i děti by to pobavilo.
0: Děti by to pobavilo, je to ve 2, což je jakoby dobrý.
1: Ano.
0: Tak no, možná...
4: Ve 2 a večer pokračovat.
0: Večer budete pokračovat s dětma. Možná se ke vstupenkám do soutěže dostaneme časem.
1: Já jsem zeptám, kolik je dětem let?
4: 13, 16.
1: Hodně štěstí, doporučuji pak nějakého dobrého terapeuta vyhledat.
0: Takže dámy a pánové, je to tak. Právě teď jsme odstartovali prodej Štěpána Kozuba a jeho silvestrovský speciál stand-up v O2 aréně od 14 hodin. Takže ticketportal.cz, ten je pochlapený už, Ticketmaster, tak já vám děkujeme. A třeba na ty soutěže dojde, teďka to tady nemáme připravený, takže nezlobíte.
3: Záleží
0: se.
3: Záleží, jak se to bude prodávat, no.
0: No, když se to nebude prodávat, no, soutěže.
2: No, nezlobíme.
0: Nezlobíte se.
2: To byl jenom mentální nápad.
0: Ne, mentální nebo momentální?
2: No, asi obojí.
0: Tak děkujeme, díky, ahoj.
1: Ahoj.
0: Ahoj, ranní show, dobré ráno. Halo, halo, jste tam?
5: Halo, halo, slyšíme se?
0: Říkejte, říkejte.
5: Já jsem se chtěl zeptat teda, jestli teda zaslechl jsem něco, že budou lísky na toho Štěpána Kozuba.
0: Jo.
5: 31. prosince.
0: Je to
5: bude
0: tak...
5: teda nějaká ta soutěž na
0: nemáme,
5: to?
0: Nemáme, teďka nemáme.
3: Ale vidíš, je o to zájem, všichni to chtějí.
0: Ale je soutěž na Ticketportálu, kdo tam dřív bude.
1: Jo, je, jo.
5: Jasný.
0: Tam dobře. Je soutěž.
5: Mě to tam, já to teď zkouším a mě tam vůbec nechce pustit.
0: Můžeš se podívat,
3: Karko? Je tam fronta. Já jsem ve frontě, jsem 11. teď.
0: 11. Už máte 10 lísků prodaných.
1: Já se strašně mluvám, ale jsem zjistil, že se to tak urvalo v tom prodeji teď strašně, tak já už jsem si objednával střechu, tak já jsem se teď nesoustředil chvilku.
0: Jo, vy potřebujete na barák vlastně.
1: Jo, já už teď vlastně hledám.
0: A kolik byste tak potřeboval na barák vlastně?
1: No, bych tak potřeboval na barák, tyjo, tak 3 až 4.
0: 3 až 4 O2 Radio. Děkujeme každopádně, díky, naschledanou, naschle. Halo, ranní show, dobré ráno. Halo.
6: Já vás zdravím, Jakub, dobré ráno.
0: Jakube, povídej.
6: Já jsem chtěl říct, že ještě pan Kozub, jakoby super, perfektní odpolední program, ale vypadly mi tam ty vaše silvestrovské zlaté pecky.
0: Silvestrovské pecky, no tak...
6: Taky byly přece tím předmětem tenkrát, když to vlastně vznikalo tady to, že jo?
0: Jo, no...
6: A posluchač volal a říkal, a je to pro nás, co máme ty rodiny, nemůžeme vyrazit totiž... do toho města, nebo třeba nežijeme v České republice,
0: no.
6: A bylo to super tenkrát.
0: Ale vemte si, že byste ty všechny interprety na několika hodinový program musel zaplatit, aby všichni reálně fyzicky byli v té O2 aréně, ty všichni by museli přijet.
6: Ježišmarja, tak pane Marši, tak budete o hodinu v práci, pane Bože, no?
0: Já bych tedy začal s tím Kozubem, to je lepší, jako od dvou a uvidíme. Nezlobíte,
3: to projít hlavou.
0: Nezlobíte se.
6: No zlobím se, já říkám, nežiju v České republice, tady to vždycky moje chybě, nedá se nic dělat, no, tak jo?
0: Tak ahoj.
6: Tak jo,
0: já čekám na nějakou holku, jestli se nám dovolá, aby jsme měli štěstí, jako ranní show, dobré ráno, halo.
7: Dobré ráno, tady George.
0: George, říkej.
7: Zdravím Evropu 2, tebe Leoši.
0: Ano.
7: A pana mistra vtipu nejlepšího.
0: Jo.
1: Kači, tak děkuju. To bylo, jo.
7: Katku, že jo, samozřejmě.
3: Jo.
0: A co máte na srdci?
7: No já počítám, dovolal jsem se jako třetí kvůli těm lístkům, že jo?
0: A my nemáme, miláčko, já bych strašně by se viděl, ale teďka fakt jediná možnost ten, jak jsme říkali, už to nebudeme opakovat, víte všichni ty předprodeje, jak jsou. Nezlobíte se?
7: Ne, já se nezlobím, já jsem šťastný, že jsem se dovolal.
0: A my taky.
7: A to je celý.
0: My taky. Třeba budeme mít štěstí.
7: Naschledanou.
0: Ranní show, dobré ráno.
8: Dobré ráno.
0: Je tam holka. Tak.
8: Je tam holka.
0: Na závěr, povídejte. Jak to vnímá? Jak vnímáte Štěpána Kozuba jako muže?
8: No, super. Tak je
0: taky co? Je, teď to vypadlo.
1: No, zrovna se mám dozvědět, jaký
0: zrovna to vypadlo. Chápete to? To je teda ale pech. Halo? Zrovna chtěla říct a vypadlo, to je to možný. Ranní show, dobré ráno.
3: Zrovna vás chtěla vychválit, taky jste fantastické milené, co ono to vypadlo.
0: Ranní show,
3: no,
0: halo? Ne, podle mě nám spadla ústředna. To všechno se děje díky zájmu o vás, Štěpáne.
1: To není možný, to mi se mi nechce věřit.

0: Dobrý den, já teda nevěřím, že jsem opravdu v éteru, tady je Martina.
1: Martino, ano, dobrý den.
0: Dobrý den, já jsem si jenom chtěla zeptat, nevíte, jak je to s tou frontou, já jsem ráno číhala na lístky, teď jsem v koloně v zácpě v autě, jestli teda až dojedu do práce, jestli vůbec ještě něco bude, nebo jestli mám někde zastavit.
1: Katka se podívá, je pravda, že oba tiket operátoři řešili hodinu, problémy s přívalem lidí, ale mělo by to být vyřešeno.
2: Já teď nevím, co mám říct, jo. Já si, Martinko, myslím, že až dojedeš do práce, že ještě něco ulovíš.
1: Ale teď je to trochu komplikovanější.
2: No.
0: Dobrý, tak já jsem za 10 minut v práci, tak já to zkusím.
1: Každopádně, moc děkujeme.
0: Děkuju za skvělý nápad. Mějte
1: děkujeme, samozřejmě. Martino, děkujeme. Tak je to, Štěpáne. 9 hodin, konec. Gratuluju.

0: Ranní show to má dneska za sebou. Myslím si, že jsme to, dá se říct, přežili. Díky za jízdu tramvají.
1: Já děkuju za ten zážitek.
0: Můžete se podívat na Instagram Evropy 2, E2.cz, tam uvidíte všechny detaily. A poslední slovo bude mít jako kdy kdo? Naše hlavní hvězda, posluchač. Halo? Tak. Halo?
2: Dobré ráno.
0: Tak co? Máte nejkrásnější hlas dnešního dne.
2: Ježiš, děkuju.
0: Tak říkejte.
2: Tak já bych chtěla všem popřát krásný zbytek týdne.
0: A?
2: A krásný víkend. A o víkendu jsou poutě všude svatováclavské, tak ano. Běžte s dětma, užijte si to. A neopijte se, rodiče.
0: Vidíte, tady na závěr jsme měli tady jako...
3: Super.
0: Děkujeme za informaci, papa.
2: Za málo, mějte se. Leo Šmareš, Evropa 2, Katka Zíhová,
4: Evropa 2, Ranní show Evropy 2. V Penny nyní najdete plišáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr krystal Karlova koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
5: Tento týden se éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
6: U nás Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Bila klubu za 9,90 pouze ve středu. Bila. To dobré začíná u nás.
5: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.

0: maximum muziky. Evropa 2.
1: 9 hodin, 9 minut a přátelé, je nám potěšením, že můžeme do studia Evropy 2 pozvat hvězdnou tlapkovou patrolu. Konečně sem přichází někdo, kdo je vtipnej. Jo?
2: A kdo to je, kdo to je? Dobré ráno.
1: To je Koťák a Ivana.
3: Teď je to na vás. Dobré ráno.
1: Přichází konečně A-team a B-čko. Katka Leo Štěpa. Kozu B-čko. Nevím, jestli to chytili, no má, jestli 7 hodin potykala Katka ze Štěpána.
3: Ne. Já jsem mu nabídla tykání a on to přijal.
4: Jak to je s tím tykáním, vykáním tady? Kdo komu tyká, vyká? Protože Leoši, ty vykáš tady Koťákovi, ale mě tykáš.
3: Jo.
2: Ne, my si tykáme.
1: Ne, ty Koťákovi tykám.
2: Jo.
4: Fakt? Myslím, tak že možná na nás mluvíš jako vy a myslím si, že vždycky jenom na něj a je to na nás.
1: Je to takhle. chceš, abych to řekl?
3: Řekni to.
1: Nezlobí se?
3: Ne.
1: Tak prosím nás, ukázalo se totiž, že Katka je žena a ještě ke všemu starší, takže mu nabídla tykání.
3: A Štěpán mi na základě toho dal svoje číslo. Já jsem se ho sice jakoby o to neprosila, ale mám ho.
2: Tak.
3: Už jsme si vyměnili nějaké zprávy.
2: Vážně.
4: A budeš mít volňásky na Silvestra?
3: Ano.
1: Byli posluchači, jestli chcete taky číslo na Štěpána, pište si 723.
3: Počkej.
1: Ne, pojďme se bavit o vás. Takže začíná afterparty, začíná dopoledne, začíná tlapková patrola, začíná Evropa 2
4: ano.
1: S Ivanou a Koťákem.
2: My vám vysvětlíme, proč by bylo dobré si onikat.
1: Dobře.
4: Ne. Dobře, jsem zvědavá.
1: A my zítra, papá.
3: Tak čau.
1: Čau.

0: Maximum muziky Evropy 2, 9 hodin, 17 minut k tomu. Svátek mají Berty a na mě kouká Ivana.
1: Já na tebe koukám, protože mám hned téma, chtěla bych ho jako, víš,
0: si
1: ujmout, protože co si budeme povídat je teprve, nebo už 23. září, ale podle mě spoustu maminek, které poslouchají Evropu 2 a teď jsou třeba za volantem, anebo jsou někde jako doma, to je jedno, kde jsou, tak řešejí
0: kroužky. Co si představil ty maminky, jak řídí ty kamiony na těch dálnicích?
1: Řeší kroužky vtipný, řeší kroužky pro děti. Neustále.
0: Ano.
1: Dokonce se ještě neustálilo, já mám pocit, že některé kroužky začínají třeba až v říjnu a my pořád řešíme ta logistika u dvou dětí třeba našich, kam, kdy, co bude, jak dělat. Moje dcera byla poprvé včera na baletní hodině a já ti chci už za chvíli říct, co tam předvedla a co si myslela, že tam bude předvádět a já jsem jí to zakázala, abychom nebyli nějak třeba ospodem...
0: Abyste nebyli co?
1: Ospod, ty nemyslíš, je to ospod?
0: Ospod, abyste nebyli ospod.
1: Aby jsme byli sociálkou nějak jako rodina, jako skrečovaný.
0: Káťo, cože?
2: Ne, mě napadlo, že chtěla říct, aby neměli ospodu.
0: Jo, aby nechodili do hospody, už jsem rozuměl.
3: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Ty zpíváš jako Justin Bieber.
0: Čumíš, vej?
3: Songy na přání.
5: Pro moji dcerku Mariánku.
4: Mariánka je krásný jméno. Jak vás to napadlo tohle?
5: To bylo manželova takový vysněný jméno pro holčičku.
4: Jak na něj přišel, mě tak napadá?
5: Jestli znáte film, kdo hulí, ten umí.
3: Ty nejdůležitější témata celého dne.
6: Lidé, kteří poslouchají často muziku, mají o 40% menší pravděpodobnost demence.
3: Večer na Maximum s Petrem a Ondrou.
4: My moderujeme, Švanci přijde na kukačku.
3: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
7: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
8: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když už se nemůžete dočkat. Lenka vám pomůže naplánovat letní last minute dovolenou.
9: Pokud svou dovolenou záměrně plánujete na méně rušné období, věřte, že s naší nabídkou last minute si léto krásně prodloužíte. Není nad to se ještě prohřát na sluníčku a zaplavat si v příjemně teplém moři, když doma už se o slovo hlásí podzim. Jestli stále hledáte inspiraci, jen napovím, že letních destinací postupně ubývá a proto s nákupem neotálejte. A kam se vydat? Bulharsko, Albánie, Itálie nebo Španělsko ještě nabízejí volná místa na zářijové odlety. Ani ostatní destinace ale nebudou čekat dlouho, takže neváhejte. V záložce Last Minute Léto najdete návod, jak se léto ještě o pár dní prodloužit. A navíc za skvělou cenu. Odletět můžete klidně už zítra z Prahy, Brna, Ostravy nebo Pardubic.
8: Blue!
3: Last Minute dovolená začíná na bluestyle.cz.
10: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
11: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vy řídíte, my zařídíme.
14: Slyšíte? To je seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
15: Vytvořeno s použitím AI.
16: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
17: Do školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
18: S mým hlasem mi pomohla AI. Pejsek, kočička ani další mazlíci nejsou věci. Jsou to naši parťáci a o parťáky by se člověk měl postarat. Proto Penny pořádá 3. a 4. října sbírku na pomoc mazlíčkům bez pánička. Zapojíte se také? Pomáhat mazlíčku má totiž velkou cenu. Penny, tlapky hezky česky CZ.
19: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
20: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
21: Zpátky k muzice.

0: Takže krásné dobré dopoledne. Posloucháte Evropu 2, máme 23. září. Ivanka tady naznačovala, že tohleto je to období, které já teda zatím řešit nemusím, ale mnozí rodiče, je to velice aktuální téma a to je tedy schánění, jak jsem říká, koníčku, kroužku.
1: Zálib kroužků, celý to dá dohromady, kdo kdy z dětí, jak chodí a proč.
0: No mě teda vlastně jako napadlo, ty teda máš ty děti dvě, ta logistika toho převážení dětí musí být jako velmi zajímavá. Je to tak, že třeba je pro tebe výhodný, aby když malá Lea chodí na balet, aby na ten balet chodil i Táďa?
1: Je. Abyste je nemuseli... strašně do toho nutíme samozřejmě. My jsme totiž malou chtěli dát na judo, protože on chodí na judo. A ona by na to moc měla. Já myslím, že je spíš judo typ, ale ona nechce.
0: Rodiče jsou skvělí. Já jsem chtěl hrát na bicí a můj táta mi přivez domů piano. A on říká, počekuju, ale každý dobrý týpek, co hraje na bicí, umí hrát i na piano. A já, díky táto.
1: Dneska třeba řešíme jenom šachy, výtvarku a judo. Jenom, říkám, chápeš?
0: Ano, ano.
1: Ale včera šla moje dcera poprvé na balet a bylo to roztomilé, protože mně to přijde hezký, ta baletní přípravka je hezká. Sama jsem to absolvovala dokonce u pana Harapese u Národního divadla v přípravce pro...
0: Ne, já jsem teďka přemýšlel, jestli se to takhle skloňuje. jestli to není Harapsa,
1: ne, ale Harapese.
0: Harapese. Harapese?
1: U pana Harapese, ano.
0: Dobře, děkuju.
1: Harapse, ne? No tak děláš si srandu. Budíš mu země lehká, pojďme za chvíli si až říct o tom baletu, prosím, posloucháte Evropu 2. Ty Harapse.

0: Kelly a BTS na Evropě 2. Máme 9 hodin a 31 minut. Pokračujeme tématem děti chodí na balet.
1: Bavíme se o kroužcích. Já si pamatuju sama svoje baletní hodiny. Máma mě vozila devítkou ze sídliště Řepy k Národnímu divadlu, kde byla přípravka pro
0: to
1: malé baletky.
0: To se normálně fakt jako v Národním divadle.
1: Ano, bylo to u Národního divadla v jednom sále, byla přípravka pro malé baletky, kam jsem udělala konkurs vůbec na ten kroužek. A ten ved vlastně měl Harapes. Tenkrát s paní Izabelou Soukupovou. A vlastně měl Harapes mi řekl asi po půl roce, že už mám nohu 36 a že je mi 7 a tak asi nebudu nikdy prima balerína. A abych nebyla zklamaná, že prostě hodně vyrostu a že budu vysoká. Měl pravdu, protože prima balerína nikdy nemá víc jak 170, já mám 176 skoro.
0: Aha.
1: A tak zkrátka mi to nedoporučil, no. Takže pan, tady ten slavný Vlastimil mě zkazil kariéru baletky.
0: Přitom kam jsi to mohla dotáhnout?
1: Kam jsem to mohla? Teď se snažím s naší holčičkou, byla včera poprvé, říkala den předem, mami, já se strašně těším, až tam budu kroutit tím zadečkem.
0: Já tě ale teda nechci tverkovat.
1: Počkej.
0: Já se moc těším, až na tom baletu budu tverkovat.
1: A já jí říkám, broučku, to vůbec není, to je jediný, co tam dělat nemůžeš, jinak tam dělej úplně cokoliv, ale jestli tam budeš kroutit zadečkem, tak to nedělej.
0: Úplně to vidím, jak si pro ní dneska přijdeš, jenom už jí znovu nebočte, prosím.
1: Ne,
0: jo.
1: To říkali včera, že dobrý, akorát, že si moc vedá sukinku.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Mlačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Je, schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.
6: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
7: Ty jsi přijel novým autem? Jasně. S Ford Auto Winkler v Písku. Ford Tourneo Custom v 8-místné variantě. Mají přes 50 skladových vozů i hned k odběru. Diesel 4x4 i plug-in hybrid. Jen během července nebo do vyprodání zásob. V Autowinkler Písek Fordy prostě umí. Autowinkler.cz. Autowinkler.cz.
8: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
9: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
10: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
11: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
10: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
12: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
13: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
14: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
15: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Dominika Hošková, We Are Domy, Evropa 2, máme 9 hodin 47 minut k tomu naprosto přesně. Já tady mám téma, ale potřebuji, abyste si šáhli trošičku do svědomí. Je to taková čistě věc, jako na zamyšlenou.
1: Mám se bát?
0: Ani ne, spíš se zamysli. Tak. Já když jsem doma, tak mám takovou tu tendenci, že já hrozně rád šetřím, jo? Což znamená, utahuju kohoutky, očuchávám naši tu indukční desku, jestli z ní neuchází plyn.
1: Vypínáš světla.
0: Vypínám světla, občas i nějaký jistič vyhodím, než odjdu z bytu.
1: Nemeješ se.
0: Nemeju se, přesně tak, abych hlavně ušetřil co nejvíc peněz. A teďka mi řekni, jestli náhodou se to paradigma naprosto zásadně nemění v moment, kdy jedeš někam, kde se to jako kdyby neplatí.
1: Jako my jsme
0: byli, já jsem minulý týden, když jsme chystali spirálu, tak jsme s kolegou byli se prostě podívat jakoby na takovém...
1: Ven z Prahy.
0: Ven z Prahy, přesně tak. Na soustředění jsme jako kdyby jeli. A teďka oni tam měli i saunu a měli tam tu výřivku a my jsme furt pracovali, byli jsme do toho úplně ponořený a říkali jsme si, jak to neteče z tvýho? Jenom, hele, neměli bychom jít už přece do té sauny, už je 6 hodin pušina. To je dobrý. Takže. Ale kdyby si to platila ze svých?
1: Ty jsi taková svině.
0: No a to by mě právě zajímalo, jestli nás sviní jako kdyby není víc.
1: Já se zamyslím za chvíli.
2: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastický ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
3: Nemusíš sjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.
2: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
3: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
4: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer.
5: Tam se občas není čemu zasmát.
3: Šlápneme na Evropě 2 na brzdu. Trojice, která vám pohne bránicí a občas vám šlápne na kuří oko.
5: Jo. A že máš triko, který si na sobě měl v 15, no, to si vzít já, tak jsou to tanga.
3: Brzda Evropy 2 a nep jakoby show.
6: Hele, budem si spolu povídat a on říká, no tak jak se jmenuješ? On říká, prší. A ty? Já jsem kanasta. On říká, no tak mi vykládej.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.

0: Káči, mohla bys dát už ty zprávy, prosím tě.
1: Jsem tady. Hezké dopoledne. Svěřenecký fond, do kterého premiér Andrej Babiš vložil holding Agrofert, podle Evropské komise střet zájmu neřeší. V dopise českým úřadům komise žádá, aby firmy spojené s Babišem nedostávaly dotace, na které může mít Babiš z pozice premiéra vliv. Agrofert tak může přijít o 500 milionů ročně. Prezident Petr Pavel dnes odpoledne vystoupí s národním projevem na zasedání valného shromáždění OSN. Věnovat by se v něm měl především rizikům spojeným s rozvojem nových technologií, ale i potřebě reformovat OSN. Teď už má slovo Zuzka.
2: V Majetíně na Olomoucku vyhlásili místní referendum k záměru rozšíření těžby štěrkopísku. Konat se bude spolu s komunálními volbami. Podrobnosti se lidé dozvědí z brožur, které dostanou do poštovních schránek. Obavy z vyššího zatížení okolí firma nepřipouští a lidem nabízí slevy na písek a štěrk. Obci pak příspěvek z vytěžené suroviny. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Hokejisté Liberce zvítězili v předehrávce 11. kola extraligy v Pardubicích 5-4 a vybojovali na třetí pokus první výhru v sezóně. Hokejisté Mladé Boleslavy pak vyhráli v dohrávce třetího kola na ledě Sparty 5-3 a v tabulce se posunuli na šesté místo před Pražany. Evropa 2, kde to stojí?

0: zprávy. Teď už na Evropě 2 pokračují Ivana a Koťák.
1: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkykryté střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem v logu.
2: No a 23. září posloucháte Maximum muziky Evropy 2 a hudebně to tedy otevíráme s Machine Gun Killem, Youngbloodem anebo Travisem Barkerem. Příjemný poslech. Evropa 2.

0: Jazzy a Chris Lorenzo se singlem Invisible na Evropě 2. Máme 10 hodin a 19 minut a pokud Jazzy fandíte, tak 23. vychází debutové album s názvem Peace and Patience.
1: Krása, a krása je taky, že máme soutěž. Budeme soutěžit se sportem a s oblečením, koťáku. Zajímá tě, jak já bych mohla odbavit jako žena sportovní soutěž?
0: Ne, ale zajímá mě to.
1: Když ti řeknu, že jsou TV stanice, které nabízejí prvotřídní sportovní obsah, a to je Sport 1 a Sport 2, na těch stanicích diváci, třeba jako ty, mají možnost vidět v akci největší mezinárodní třeba fotbalové hvězdy, evropskou hokejovou ligu, jsou tam vyhlasní tenistky taky vidět, taky nejlepší hráče házené a spoustu dalšího, dokonce třeba turnaje v šipkách. Musíte ladit Sport 1 a Sport 2 u svých operátorů. Nebo nemusíte, ale teď jako doporučujeme to.
0: Mimochodem teda musím hodně ocenit, že tam právě je v té skladbě těch programů i šipky. To je obrovský fenomén. Já si pamatuju, že Matchroom Boxing je taková jedna stanice, která dělá velký boxerský zápasy. Opravdu ty největší prostě vyprodaný stadiony. A pamatuju si, že Eddie Hearn se svým tatíkem mají nějaký dokument na Netflixu nebo na Disney. A ten táta se tam tomu Eddiemu jako vysmívá. Eddie, ten mladší, ten syn, tak ten dělá boxerský obrovský zápasy. Sám jsem byl v Londýně, prostě ve Wembley, se podívat na jeden z těch zápasů, který on pořádá. A ten táta se mu ale směje a říká: "Ha, kéž by byl ten box aspoň z půlky takový, jako jsou šipky." A prostě hele, pivo, šipky, cigára, no úplná bomba a prostě ve Velké Británii fenomén.
1: Ale párkrát jsem to viděla, šipkařskou nějakou soutěž, si to takhle můžu říct laicky, a je to fakt zajímavý strašně a ty blázni jsou fakt jako blázni, jsou dobrý.
0: A nejúspěšnější vlastně jejich hráč jako takovej je Luke Littler, se jmenuje, jestli se nepletu, je mu asi 18 nebo 19 let, jo. Tohle to je jediný sport na světě, Ivčo, kde prostě ty můžeš pít pivo a kouřit u toho a neubírá ti to na efektu.
1: To je úžasný. Úžasný je taky to, že za chvíli budeme soutěžit právě s TV stanicemi Sport 1 a Sport 2 o poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport. A jestli vám můžu něco doporučit, tak rozhodně poslouchat dál Evropu 2, protože když zazní Eva Farná, tak můžete volat do studia a za chvíli nám s koťákem odpovíte na soutěžní otázku, která se bude týkat hokeje a pravidel. Musím říct, že tady tu otázku bych viděla i já. Tak uvidíme, jestli budete znát.
0: 257 400 888, až uslyšíte Evu Farnou v éteru Evropy 2.
2: Každou sobotní noc na Evropě 2 Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
3: Pro hezké usínání stačí málo. Pomazlit, zachumlat a spát. Přijďte si do Penny pro plyšová zvířátka. S body za nákupy se slevou 72%. Penny.
4: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
5: Stavebniny Dek přináší mega akci. Základní střešní taška Beton Press Natura Exclusive za skvělých 41 korun včetně DPH. A navíc za každých 100 metrů čtverečních od nás nyní dostanete 100 kusů stejné tašky zdarma. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro střešní tašky zdarma. Více na dek.cz.
6: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
7: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás.
10: Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
13: U nás v Bile rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro Edušo zrnkovou kávu kilogram, dva druhy za 279,90 a jablko Gala Česká farma, jeden kilogram za 29,90. Bila, to dobré začíná u nás.
14: Comic Con Brno a Junior, slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior, 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
15: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2. Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Na Evropě 2 byl soutěžní signál, který někomu z vás vynese velice zajímavou poukázku na nákup sportovního oblečení či vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport.
1: Vy víte, co se má stát. Eva Farnátový, ví to taky TV stanice Sport 1 a Sport 2. Ty nabízejí prvotřídní sportovní obsah, to už jsme si tady s Koťákem probrali. A teď vám chceme, jak říká tady můj kolega, dát krásné oblečení sportovní a vybavení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport. Máme tady soutěžní otázku, tak kdo se dovolil jako třetí?
2: Ahoj, tady Tomáš.
1: Tomáši, ahoj, mám pro tebe jednu otázku. Zeptám se, odkud voláš teď?
2: Z auta, ale tady
1: už budu zastavovat. Z auta a je nějaký město, kde se třeba narodil, nebo který je třeba hokejový, by mě zajímalo?
2: Já jsem Pražák, Modřany.
1: No tak to je nádhera, tam hokej jede v Praze
0: nějaký.
1: No tak
0: počkej, no, tak to je Sparta asi, jasně.
1: Chodíš rád na hokej, nebo byl jsi někdy?
2: No jasně, na Spartu chodím občas.
1: No tak ty jsi to viděl, Koťáku. Máme soutěžní dotaz. Můžu? Soustředíš se, Tomáši?
2: Ano, jasně.
1: Kdy může hokejista slavit hat-trick? Za A, když přileze mantinel bez použití rukou, to je takový můj tip. Pak za B,
0: to bych chtěl vědět docela.
1: Za B, když dá v jednom zápase 3 góly. A za C, když najde po zápase všechny vyražené zuby.
2: No tak Bčko, jasný Bčko.
0: Tak jo.
1: Je to tvoje, vyhráváš poukázku na nákup sportovního oblečení v hodnotě 5000 korun v obchodech Intersport.
2: Super, děkuju.
0: Rádo se. Kamaráde, vydrž nám prosím tě na telefonu, mezi tím můžeš rozmýšlet nad tím, jaké vybavení si pořídíš. My tady pro vás už za chviličku budeme mít noco za chvilku.
1: Teď.
0: Respektive rovnou teďka. Benson Boone, přátelé. Maximum tvý muziky. A to je on, jdem na to.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Holky, potřebuji ověřit jednu informaci. Bude jistě zajímat úplně všechny.
1: Je tady s náma Katka Říhová, teď abychom
2: jistě
1: to řekli.
2: Jistě,
0: Kateřino?
2: Jistě.
0: Asi ano, tady s náma?
2: Ano,
0: výborně.
2: Tady s váma.
0: Podzim začne ve středu ve 2:05.
1: No to už bylo,
2: to
1: ne?
2: Už bylo.
0: Takže to už dneska se to stalo?
2: Jo.
1: To se snasil zeptat.
2: My jsme se dneska probudili do prvního podzimního dne.
1: Zdíš to věděla i moje dcera dneska.
0: Ale to není ten den, kdy se posouvá ten čas, nebo jo?
2: Ne, dneska je rovnodennost. Dneska je den stejně dlouhý jako noc. A ještě zaflexím jednou věcí. Věděli jste, že dneska je jediný ze dvou dnů v roce, kdy slunce vychází přesně na východě a zapadá přesně na západě?
0: Mohu se zeptat, co znamená přesně na východě?
1: A já můžu se ptat, co znamená zaflexit?
0: Nepočkej, já už vím. Já chci říct, že jsem to pochopil. Miraj a malinový sirup pokračují na Evropě 2.
3: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky Proterm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. Proterm.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90 a jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Do Brna, do Prahy.
7: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
8: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
9: V klidu. Už je to zařízený.
8: Jak zařízený? Vždyť si ani nevytáh paty.
9: Nemusel jsem. Objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
8: Hliník a online? A co ty dílky?
9: V klidu. Všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
8: Takže e-shop říkáš?
9: Jasně. Hliník z Alupy. Na www.ehliník.cz.
10: www.ehliník.cz. Když potřebuješ matroš.
11: Dobrý den. Nejspíš známe odpovědi na otázky, které si kladete. Třeba ohledně muziky. Na Evropa2.cz/playlist najdeš všechny songy pěkně za sebou tak, jak jsme je na Evropě 2 odehráli. A to až týden zpátky.
12: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
13: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
14: Už skoro 400 000 followerů má každý den lepší scrollovačku s Instagramem Evropy 2. Dej taky follow E2.cz a bav se na maximum.
15: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Maximum muziky Evropy 2. Od mikrofonu vás zdraví Koťák, taky Ivanka.
1: Já musím říct, že jsem dneska strašně nadšená, protože dneska do budovy, kde vysíláme, přišel jeden herec.
0: Ne,
1: já to řeknu, mě to jedno. A já nebudu jmenovat, jiný lidi, jenom sebe, řeknu svůj pocit z toho.
0: No.
1: Přišel herec, tanečník. Můžete ho třeba znát, co je?
0: No, já to musím ještě tady posluchačům trochu přiblížit. Máme tady děvčata a jak je ten open space tady vlastně v tom našem rádu velký a otevřený, tak tady potkáváme spoustu zajímavých lidí. A jedním z nich je i slovenský herec, nad kterým tady holky tak nějak, já nevím, zavzdychali.
1: Ale tak to se ti možná zdálo. Je to Jan Koleník. Ano, a je to slovenský herec, člen činohry Slovenského národního divadla. A my ho třeba jako české publikum můžeme znát třeba z První republiky. Je něco jiného.
0: Kolik mu je?
1: Je mu, teď nevím, kolik mu je, to teď prostě nebudu říct, vypadá skvěle, je to jedno,
0: to byl,
1: kolik mu je.
0: To byl takový vtip. Ty jsi říkala, že je z První republiky, tak jsem se chtěl zeptat, kolik mu je.
1: A to teda
0: můj kvalitní humor tady nikdo nedocení.
1: Ale dneska ale nebylo to vtipný, ale pro mě, já teď myslím na Jána. A Ján tady prošel, on teda šel úplně do jiného rádia na rozhovor, ale tady se stala taková věc, že prostě najednou se všechny ženy tady z jednoho patra prostě vysoukaly z těch svých buněk tady a všechny jsme dělali. A já jsem dokonce šla naproti němu a málem jsem narazila do sebe. Já jsem nevěděla, jak mám odbočit, prostě jsem úplně začala se chovat, jak už mi je třeba 13. A to nemluvě o své kolegyni, která skoro přestala mluvit.
0: Myslíš Káťu Říchovou?
1: Ne,
2: Ježiš,
1: ta má manžela.
2: Tak prostě, když vidíš chlapa, kterýho vytesali anděle, tak se nemůžeš pomoct.
1: Ježišmarja, mě začíná bušit srdce. A my se uslyšíme zase zítra mezi 9 a 11 hodinou.
3: Další hitparáda už se blíží, další Music Chart na Evropě 2, vydání 35. letošní a jako vždycky se spoustou novinek, třeba od The Script nebo od Adonise, taky se spoustou zajímavostí ze světa muziky a showbiznisu a doufám, že hlavně taky s vámi, věrnými, nejlepšími posluchači. Takže je to jenom formalita vám říkat, že to bude ve čtvrtek a v neděli od 18 hodin na Evropě 2 s Bobem Švarcem.
4: Evropa 2 Music Chart. Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
5: Go!
4: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz. U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Jedna minuta po 11. hodině, ladí vás Evropa 2. Káťa Říhová je přítomná.
1: No.
0: Pojďme na zprávy.
1: Pěkné dopoledne, dnes začal astronomický podzim. Ve 2:05 ráno vstoupilo slunce do znamení Vach a nastala tak podzimní rovnodennost. Den a noc tak mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě. Hurikán Polo v Tichém oceánu velmi rychle zesílil. Za necelých 24 hodin z tropické bouře až na hurikán kategorie 5, tedy nejvyšší. Hurikán Polo by mohl přinést silné deště do oblasti západního pobřeží Mexika, včetně známého letoviska Acapulco. Teď už se vydáme za Zuzkou.
2: Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku nechala postavit nové dílny pro studenty oborů automechanik a autotronik. Na stavbě, která stála 60 milionů korun, se finančně podílel Karlovarský kraj a evropská dotace. Škola dříve podobné prostory neměla a žáci tak za praktickou výukou dojížděli do Karlových Varů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: První krok českých tenistek je splněn. Naše hráčky jsou po výhře 2-0 nad Britkami v semifinále poháru Billie Jean Kingové. Teď mají 2 dny volno, v pátek pak vyzvou vítězky dnešního zápasu mezi Španělskem a Kazachstánem, který postrádá světovou jedničku Jelenu Rybakinovou.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D1 se bouralo v Brně na 197. kilometru, je to směr do Prahy a nehoda se stala v omezení, takže se tvoří kolona. A pozor i na dálnici D11 směrem z Prahy do Hradce na 9. kilometru za Jirny, je tam čerstvá nehoda v levém pruhu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká slunečno, venku je jasno až polojasno, po chladném ránu budou odpolední teploty nepatrně vyšší než včera, na většině území vystoupí na 14 až 19 stupňů, na jihu Moravy může být výjimečně i 20. Zprávy jsou za námi, po nich pokračuje na Evropě 2 teď Pavel Cejnar.
0: Jak říkáš?
1: Tak pojď.
0: No tak jo.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Hezkou středu vám přeju, co si dáme na začátek, no? Tak za prvý Luis Capaldi a za druhý Fastboy s Topikem. Jdeme na to. Evropa 2.
3: Evropa 2.

Hezkou středu vám přeju, pojďme malinko šlápnout do pedálu a přidat Sigma, Nobody to Love, Shabuzi anebo Laura Onusko z dalšího hudebního menu Evropy 2.

ještě jednou přeju hezkou středu vám všem, kteří ladíte Evropu 2. Tak dneska je 23. září a já jsem opět zjišťoval, co se kde ve světě slaví. Tak prosím vás, je Mezinárodní den znakových jazyků a potom jsem se dozvěděl, že je bisexuální den hrdosti. No tak to tady rozebírat nebudeme, to přeskočíme, no a pověnujeme se radši těm velmi známým osobnostem, co se 23. září narodili. Tak je to Julio Iglesias, to je tatínek Enrique Iglesiase, a nebo taky Bruce Springsteen. Tito dva pánové se narodili 23. září. Pokud je mezi vámi někdo, kdo se narodil 23. září, já mám kámoše Járu, ten má velký kulatiny, takže vám všem přeju, ať se daří, ber tam všechno nejlepší k svátku, no a pokud jste poslouchali včera, tak jste mě... Tak jste slyšeli, že vlastně jsem mluvil o jistém zloději, krásce nemá, to musím jako zdůraznit, o jistém zloději, který vykrádal jedny potraviny a u toho vykrádání a balení různých věcí stačil ještě obsloužit zákaznici, která jen tak jako přišla do toho obchodu, navíc platila kartou, všechno proběhlo tak, jak má, potom se ukázalo. Tak mám další příběh z potravin, který si řekneme už za pár minut. Do té doby Alex Warren, Offenbach nebo Atmo Music se Sebastianem. Tak hezkou středu s dobrou náladou a vaší Evropou 2. Evropa 2.

0: Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headline s Michael Burian, Ondry, Michael C, DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel, 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonu 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání, inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
3: Stavebniny DEK přináší mega akci. 2+1. Ke každým dvěma kusům bílé malířské barvy Stachema IB400 nyní navíc dostanete třetí kus stejné velikosti zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro bílou malířskou barvu zdarma. Více na DEK.cz.
4: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
5: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
6: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
7: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
8: Vážně? A co umí?
7: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
8: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
9: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
10: Český hokejový nároďák se vrací do O2 arény. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 arénu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
11: Zpátky k muzice.
12: Evropa 2.

0: Lehce po půl dvanácté vás ladí středeční dopolední Evropa 2. Tak, včera jsem tady mluvil o jistém zlodějovi, který vykrádal jedny potraviny. Nestalo se to u nás, ale stalo se to ve světě. A já to musím zopakovat, tak vlastně on vykrádal ty potraviny, najednou tam přišla nějaká zákaznice, která o ničem nevěděla. On se otočil, zareagoval, zákaznici obsloužil, ona zaplatila kartou, všechno proběhlo tak, jak má. Dokonce potom ta okradená prodavačka říkala, že všechno uměl ten zloděj. Potom si to jako dobral a odešel, jo. A něco podobného se stalo tady u nás v České republice, nebudu říkat kde, ale tady to ten zloděj jako přehnal, jenom bych chtěl říct, že krás se nemá, jo. Je to šílený, co se děje. Takže tady ten zloděj normálně přišel do obchodu a narval si takovej ten pojízdnej košík takovým způsobem, že fakt jako to přerval, a jak to přerval, tak se rozeběh a najednou začal jako s tím utíkat, a jak tam měl tak věcí jako hodně, tak mu padaly a znemožnili mu ten útěk, takže byl velmi brzy zadržen. Jo, tak ho přivedli zpátky a kontrolovali, co všechno vzal. Abyste měli představu, tak v tom košíku měl tolik věcí, že se to nevešlo na takovej ten kontrolní pás, jo, nebo pokladní pás, jo. Bylo toho tolik, že prostě to nešlo. Takže prosím vás, krátce nemá, za prvý, a za druhý vám přeju, abyste s nějakým podobným zlodějem nepřišli do styku. To vám samozřejmě přeje Evropa 2, aby všechno probíhalo tak, jak má. Miguel Schulte, Post Malone anebo Sabrina Carpenter už za chviličku. Tak hezkou středu a dobrou náladu, to vám přeje Evropa 2. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Schořela mi kulma.
3: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
4: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2,

0: Preso jsme si dali lehce před dnešním středečním obědem. Ale teď se budeme bavit o něčem jiným. Známí čeští umělci vyrazili do Konga. Poslouchejte. Několik metrů od lodě se v husté zeleni objevují gorily. Jindy se skupina vydává na dlouhý pochod pralesem v tropickém vedru nebo zažívá nečekanou honičku s místní policií. 15-denní cesta 9 českých umělců do Konžské republiky měla v poklidné práci v ateliéru. Měla to k tomu prostě daleko. Její intenzita se však stala základem děl, která už teď, konkrétně od 7. do 27. září, představuje předaukční výstava v galerii Kodl. Následná charitativní aukce se uskuteční 27. září o 14 hodin na platformě, která se jmenuje Arts Limit. No a její výtěžek podpoří ochranu slonů ve střední Africe. Abyste měli takovou představu, tak těch 9 výrazných osobností české výtvarné scény, 9 rozdílných autorských rukopisů a jedna společná zkušenost. Abstraktní malba se na výstavě potkává s figurací, fotografie s objektem a městský vizuální jazyk s fascinujícími přírodními strukturami. Takže jestli chcete podpořit ochranu slonů ve střední Africe, tak běžte se podívat do galerie Kodl a nebo 27. září můžete něco zakoupit. Podpoříte tím a uděláte dobrou věc. O 14 hodin na platformě Arts Limit Evropa 2 samozřejmě doporučuje. Maximum muziky.
1: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
2: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
1: Evropa 2 88.2 a 105.5 FM.

0: Je tady středeční poledne, máme pro vás čerstvé zprávy, Káťa Říhová je tady, ahoj.
1: Ano.
0: Pojďme na ně.
1: Pěkné poledne, do Česka míří babí léto. Závěr září bude slunečný, teplý a suchý. Výhledy navíc naznačují, že podobný ráz počasí může pokračovat i na začátku října. Počasí se k lepšímu začne měnit už v sobotu, zatímco čtvrtek i pátek proprší, o víkendu bude slunečno a teploty vystoupí na 20 stupňů. V příštím týdnu dokonce na letních 25. Chystaný zákaz používání mobilních telefonů a dalších zařízení ve školách může dopadnout také na dětské GPS hodinky. Část rodičů namítá, že je dětem pořizuje právě místo telefonu, aby je mohli v případě potřeby lokalizovat a dítě mělo možnost přivolat pomoc. Ministerstvo školství připouští, že konkrétní režim hodinek budou moci nastavit školy. A teď už se hlásí Zuzka.
2: Oderské nemocnici na konci letošního roku zanikne oddělení interny a jednotka intenzivní péče. Radnice bude lůžkovou část městského zdravotnického zařízení celý příští rok rekonstruovat. Po dobu rekonstrukce lůžkové části pro lidi zůstanou otevřené všechny ambulance i pracoviště rehabilitace. V provozu bude také rentgen nebo laboratoř. Všechny jmenované jsou totiž v jiné části budovy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Stavbu dalšího úseku dálnice D6 před Karlovými Vary může zkomplikovat nový soudní spor. Proti rozhodnutí ministerstva dopravy týkajícímu se úseku mezi Olšovými Vraty a Žalmanovem byla podána žaloba ke krajskému soudu v Ostravě. Ředitelství silnic a dálnic ale dál pokračuje v přípravě stavby. Dokončeno už bylo i první vyvlastnění pozemku.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Dálnice D2 před Brnem teď hlásí komplikace na 3. kilometru. Je to tam neprůjezdné. Po nehodě 3 nákladňáků sjíždějte už na 11. kilometru.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 tisíc lidí už to ví? Tak dej follow E2.cz a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Dnes nás čeká slunečno, venku je jasno až polojasno. Po chladném ránu budou odpolední teploty nepatrně vyšší než včera. Na většině území vystoupí na 14 až 19 stupňů. Na jihu Moravy může být výjimečně i 20. Tak to byly polední zprávy. Po nich má na Evropě 2 slovo opět Pavel Cejnar.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kyriký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Už mám pro vás připravený flashback, ale teď začínáme. Oblíbenci naši Silver Spoons a nebo Pink. Tak hezkou středu s Evropou 2.
3: Evropa 2.

Ladí vás Evropa 2, 9 minut po 12. hodině, tak opět šlápneme do pedálu, tohleto milujeme. Bruno Mars a za chviličku Posted Geronimo, to se neodmítá. To je maximum muziky vaší Evropy 2.

0: A teď pozor, znáte to. Přijde zpráva a člověk si řekne, jen se podívám, vždyť je to vteřina. Bereme to jako normální, když ale vidíme řidiče vedle nás, jak místo silnice sleduje telefon, připadá nám to nebezpečné a to nebezpečné je. U ostatních vidíme přestupek, u sebe důvod. A právě na tehle dvojí metr upozorňuje Česká asociace pojišťoven v kampani Normální řízení zabíjí. V roce 2025 si podobné běžně tolerované chování za volantem vyžádalo 346 lidských životů. Jedna rychlá SMS-ka za to prostě nestojí. Telefon proto za jízdy nechte stranou, protože normální neznamená bezpečné. Projekt České asociace pojišťoven Normální řízení zabíjí podporuje bezpečně na cestě financované z fondu zábrany škod. Tak prosím vás, přejeme vám šťastnou cestu z Evropy 2. Jezděte bez telefonu v ruce a raději s Evropou 2 v uších. Tím nám uděláte velkou radost. Tak opatrně na cestách. Šťastnou cestu, Evropa 2. Evropa 2.
1: Až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat, vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
2: Já miluju víkendy na Evropě 2.
1: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
3: To není náhoda.
1: Dance extravaganza, music chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových milomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
2: Díky moc, ahoj.
1: Jsme Evropa 2.
4: Načková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Je, schořela mi kulma.
6: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
7: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
8: Náš výkup je teď totální hardcore.
9: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
11: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
12: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
13: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
14: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
15: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
1: Tento týden se Éter Evropy 2 spytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.
16: Europa 2.

0: Ladí vás středeční Evropa 2, pojďme zazpomínat.
1: Evropa 2 Flashback.
0: Vzpomínat samozřejmě budeme po hudební stránce. Tentokrát jsem se vydal do roku 1984. Pozor. Vydal jsem se za mužem, který má ve své fonotéce album, které se jmenuje Purple Rain. Víte, o koho jde? Je to americký hudebník Prince. Prince Rogers Nelson, tak se jmenuje celým svým jménem. Tak prosím vás, budeme vzpomínat na jeho vynikající song, jak už jsem říkal, z roku 1984, který se jmenuje When Doves Cry. A myslím si, že to je vynikající věc. Tak schválně, co vám napoví tady ten song?

0: dnešní flashback Evropy 2 z roku 1984. Skvělý Prince. Co bude zítra? Nechte se překvapit. Za chviličku Miley Cyrus nebo Ellie Goulding na Evropě 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Maximum nový muziky.
1: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
3: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
2: Jedu ale jen na čerpačku.
3: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop & Shop natankuješ auto i ledničku.
4: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop & Shop na čerpacích stanicích Shell.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
1: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
6: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
7: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
6: To zní složitě a draze.
7: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
6: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
7: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
8: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
9: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
10: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
11: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
12: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
13: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Já si nemůžu pomoct, ten Kygo je opravdu hudební šikula, k tomu One Republic a tady ta skvělá skladba nás přivádí do chvíle, kdy časomíra ukazuje za 10 minut 13. hodinu, to znamená čerstvé zprávy, no a můj kolega Jindra Ekl u našeho mikrofonu. Nazar, Jindro.
1: Ahoj.
0: Teď to krásně klaplo, protože ty si zacvaknul svoje sluchátka do futrálku.
1: Je to tak, poslouchal jsem skvělej podcast Čeče s Rickem Rubinem.
0: Aha, a o čem to bylo?
1: S ikonickým producentem, že jo, který dělal jakoby od Red Hot Chili Peppers a Johnny Cash a Tom Petty a Jay-Z a Kanye West a Rolling Stones a vůbec všechny. Mm-hmm. A bylo to velmi, velmi zajímavý, člověče, no. Jako, dejte si to Diary of CEO, se jmenuje ten podcast.
0: Ano.
1: Jsi čtvrtej nejposlouchanější na světě. A prostě Rick Rubin, to je jako až jako terapeut, víš, že nejenom jako producent.
0: Rozumím.
1: Ale skvěle, skvěle, jakoby se tam vyjadřoval k různým věcem. I v rámci hudby, víš, jak se říká ten Kygo, je šikovnej.
0: No, je šikovnej.
1: Tak to bylo přesně, že hned jsem si na to vzpomněl, když jsem poslouchal Cestou sem. Jako.
0: No, je vidět, že tě naladil dobře.
1: Jdeš
0: do hudebního rádia, takže je úplně ideální.
1: Je to úžasný, no. Je to úžasný.
0: No. No tak Jindra pokračuje, já se loučím, přeju hezkou středu a zítra ve čtvrtek slibuju, že mezi 11. a 13. hodinou, tedy hodinu před obědem nebo hodinu po obědě, dám k tomu vysílání takovou přidanou hodnotu. Čeho? Nechte se překvapit. Zítra ahoj.
2: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
3: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
2: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
0: nebudeš chtít jinak.
2: Předobědová i poobědová pohoda.
0: Jak jsi to říkal?
2: Že předobědová i poobědová pohoda.
0: A je to pohoda. Pohoda.
2: Tě, to jsem teď říkal.
0: A je to tak.
2: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
0: Na maximum.
4: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
5: A můžu ještě něco říct?
0: No povídej.
5: To nejlepší rádio na světě.
0: Adame.
2: Bez generace E2 by to nešlo.
5: Děkuju moc.
2: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
6: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyraste na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Mellory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz.
2: Užívej si Evropu 2 až do večera.
7: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
2: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
8: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
2: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
8: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: Forgot lyrics.
1: Pěkný den, posloucháte Evropu 2. Jedna hodina odbíjí, pojďme na aktuální zprávy s Lucou.
2: A přeju krásné odpoledne. Němci začínají nakupovat léky přes český drogistický e-shop. Řetězec drogerii DM v Německu musí u soudu obhajovat své rozhodnutí prodávat léky bez předpisu online. Drogerie v Německu léky prodávat nesmějí. Dovoleno to mají pouze lékárny. Společnost DM využila skulinky v zákonech od loňského prosince. Léky distribuuje pro Českou republiku. Zájem veřejnosti o 5 000 korunou se speciálním přítiskem ke stému výročí fungování tuzemské centrální banky pokračuje také dnes. Fronty zájemců se dopoledne vytvořily před pobočkami České národní banky v Praze i Ostravě. Ve srovnání s úterým je ale fronta v Praze kratší. Česká národní banka vydala 200 000 kusů bankovek. Pořídit si lze 3 kusy na člověka. Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý zúčastnil jednání, vedeného jeho francouzským protějškem Macronem, který stojí v čele iniciativy. Konkrétně má jít o ochranu před návykovostí, před falešným obsahem vytvořeným umělou inteligencí nebo před AI generovanou dětskou pornografií.
3: Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze otevřela nové centrum komplexní geriatrické péče. Lékaři na jednom místě zajistí kromě akutní a následné péče o seniory také třeba rehabilitaci. Centrum vzniklo po rozsáhlé opravě budovy z 80. let. Úpravy centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka stály zhruba 700 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
4: Evropa 2, kde to stojí?
2: Nehodu 2 osobních aut vyšetřují na D1 z Prahy na Brno, a to na 51. kilometru. Počítejte se zdržením okolo 15 minut. A na D2 blokuje provoz nehoda 3 kamionů na 3. kilometru z Braslavy na Brno.
4: Evropa 2, jak je venku?
2: Bude polojasno až jasno, odpoledne přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přeháňky. Nejvyšší teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů a pokud stojíte na D2, tak je to samozřejmě z Bratislavy na Brno. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už maximum muziky a Jindra Ekle.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehkýkrytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
1: Tak máme po zprávách, stále se tady stojí fronty na novou 5 000.
2: Ano,
1: nebo ne novou,
2: ano,
1: ale speciální edici.
2: Speciální.
1: My budeme mít úplně náhodně, si představte, soutěž z ČSOB.
2: Mm-hmm.
1: Takže více info za chvíli tady na Evropě 2. Užijte odpoledne.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2. Mám pro vás něco velmi zajímavého. Týká se to AI, týká se to nikoli toho, že snad už přichází zničit celé lidstvo a podobné věci, nebo vám vzít práci. Tentokrát je to něco docela zajímavého, kreativního, legračního, možná i trochu kontroverzního. Určitě si pamatujete, jak je mnoho videí, jak vlastně začínala AI a tak nějak jako se stal takovým benchmarkem, takovou hodnotící laťkou toho, jak je to daleko, Will Smith. Will Smith, jak jí špagety. Jo, prostě někdo někdy na začátku, když AI začala dělat videa, tak prostě řekl do promptu, udělej tady Will Smith, jak jí špagety, jo. A teď samozřejmě jste viděli ten vývoj, jak to první bylo fakt jako docela strašlivý, to druhý o trošičku lepší, to třetí ještě o něco lepší, pak samozřejmě přišly další nový modely, včetně těch čínských, a najednou prostě jste měli video, kde jako je fenomenální rozhovor Will Smith s nějakým kolegou a teď jako vidíte ten detail, jak se bere ty špagety, jo, jak to jí. No prostě ukázka toho, jak na jednom videu v rámci jednoho promptu je propastný rozdíl za tu dobu. Jo. A teď přichází další virální záležitost. Je to konkrétně jedno video z YouTubeového kanálu, který se jmenuje Colors. Colors. Je to úžasný. Ten nápad, jako koho to napadlo, to je fakt prostě na metal. Představte si vždycky studio, je tam jednolitá nějaká barva v rámci pozadí, ze zhora visí na kabelu mikrofon a různí interpreti představují svoje songy, zpívají nebo rapují je do toho mikrofonu na tom barevném pozadí. Jedna věc se stala absolutně ikonickou a právě zase na ní se ukazuje, jakým způsobem jako je dneska AI daleko. Je to track, je to rapovej track, který se jmenuje Kuao a Takeoff, Hotel Lobby, jo, je to od Kuao a Takeoff a ten song se jmenuje Hotel Lobby. Zní tedy takhle. A je to prostě o dvou frajerech, který rapujou, jo. Jeden jako je víc fokusovaný na ten mikrofon, a druhý frajer jede docela jako zajímavou spontánní sestavu, takovou jakoby, řekněme, taneční. A teď přichází ten moment, kdy vlastně hromada lidí, v rámci AI tedy, světových jako lídrů, politických, jako, ať už je to Trump, Netanyahu, Kadáfi, Hussein, papež, prostě dokonce tam byli i nějaký jako politici z Česka a vlastně oni kopírujou to, jak ty rapeři se u toho chovali, jo, ne hlasy, ty hlasy zůstávají furt stejný, ale kopírujou vlastně ten pohyb a musím říct, že to je tak strašně dobrý, že jestli teďkon si to najdete na internetu, tak máte tak na 2,5 hodiny zcela jistě co dělat. Tak si to užijte.
1: Na Evropě 2 ti rozumíme pořád. I večer.
2: Můžeme ti něco zahrát, co to bude?
3: No, od Alena Walkera a Faded.
0: Jo, Faded.
4: Hele, kluci, jak se tam zpívá to panda.
2: Imagine Dragons.
4: Jo, to bude ono. Jo, přesně.
1: Řekni to po svým, stejně ti to zahrajem.
0: Z jiných rádí musím volat k nám, abychom jim něco pořádného zahráli.
1: Pondělí, úterý, středa a pátek večer na Evropě 2.
4: Díky vás a užijte si to.
5: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
6: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
7: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte? My zařídíme.
8: Vytvořeno s použitím AI.
9: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře. Prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
10: školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
11: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
12: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
13: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
14: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
15: Když si večer mezi 6 a 8 zavoláš na Evropu 2, nezahrajem ti jen na přání. My ti půjčíme auto na víkend. Zahraj si na Evropě 2 se společností Arval o zapůjčení elektroauta na víkend, včetně dobíjecí karty a voucheru na 20 000 na nákup ojetého vozu. Arval, to je full service operák, víc než 40 000 vozidel na silnicích nebo 1000 prověřených ojetin. Zahraj si s Arvalem ve večeru na maximum s Evropou 2.
16: Tento týden se éter Evropy 2 spítí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5 000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
17: Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo. Zpátky k muzice.

Už tuhle sobotu večer rozjíždíme na Evropě 2 největší taneční mejdan v českém éteru. Dance Extravaganza

Evropu 2 a já koukám na informaci, že aktuálně Rusko a Severní Korea mají nový hraniční přechod v rámci tedy mostu. Je to most Jakova Novičenka mezi ruským Chasanem a severokorejským Tumanganem. Tumangangem, takhle jsem to chtěl říct, tohle to je správně. Možná byste si říkali, a co jako, nás to zajímá tady, že Rusko a Severní Korea mají most, že? No, já jsem totiž včera skoro okolností a náhod jsem koukal na strašně, strašně zajímavý content, který vyrábí takový cestovatelský duo Matt and Julia, si říkají na YouTube, oni si tak jenom říkají, no, to jsou i jejich jména. Ale ten jejich kanál se takhle jmenuje. Takže klidně si je můžete vyhledat. Jestli vás zajímají jako velmi zajímavý prostě cestovní věci, jo. Věci o cestování. Oni se samozřejmě specializují na země, které jsou prostě trochu jako jiný, které jsou kontroverzní, které jsou nebezpeční, do kterých vůbec třeba jako vám nikdo neradí, abyste jezdili, jo. Ba naopak vás od toho odrazuje. A jednou z těch zastávek právě byla i Severní Korea. Normálně jsem hodinu koukal v takovém jako zvláštním rozpoložení, protože já si třeba komunismus úplně nepamatuju, byť jsem se v něm narodil, ale za 3 roky už skončil po mém narození, takže nejsem pamětník tohohle druhu. Samozřejmě to, že mi to zajímá, to, že jsem se ať už z doslechu, z vyprávění a tak dále o tom dozvěděl hromadu věcí, tak tohle to jako vidět, jak to tam reálně je, očima třeba nejenom nějakého dokumentu, jakože dneska vám ukážeme Severní Koreu, ale očima tady těch dvou blogerů, který ještě navíc, oni se tam dostali ne jako turisti, oni se tam dostali jako amatérský běžci. To znamená, že oni nějakým způsobem se prostě přihlásili, že poběží v Pyeongchangu maraton, jako ale amatérský. To znamená, že ta holčina, mimo jiné, holčina Julia je z Ruska, rozená Ruska, Matt je rozený Brit, takže máme taková zajímavá kombinace, oba dva trošku lehce při těle, takže byste neřekli na první dobrou, že jako budu, že poběžejí maraton, jo. Přesto všechno jim to nějakým způsobem prošlo a dostali se vlastně do Severní Koreje, která byla asi 5,5 let už vlastně od covidu zavřena, oni byli jedni z prvních západních lidí, co tam přijeli. A to, co natočili, jako to je fakt natolik bizární, že velmi doporučuju si to dát. Pakliže vás vůbec tady to téma zajímá. Jestli nevím, až to z hlavy, o ničem jsem nemluvil. Žhavý novinky Evropy.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Stavebniny DEK přináší mega akci 10 plus 1. Ke každým 10 balením extrudovaného polystyrenu vám nyní dáme jedno balení zdarma. Mega akce ve stavebninách DEK platí do 2. října. Tak si přijďte pro balení extrudovaného polystyrenu zdarma. Více na DEK.cz.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90. Nebo tvoje Lidl značka V5WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky. ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direct Auto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
6: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
7: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
8: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden. Debex Biden Braven.
0: Užij si ty nejlepší fóry z éteru Evropy 2. Pojď na europa2.cz a bav se na maximum.
9: Už tě zima nezaskočí. Do Písku právě dorazila pořádná nálož. Ford Ranger 4x4 2-litr diesel. Skladem teď za jednu z nejlepších nabídek letošního roku. A pozor, financování už od 1,59%. Nebo operativní leasing. Elektrická roleta, hardtop, vyber si. Nečekej, než zmizí. Přijeď do Ford Písek. Fordy umíme a ty budeš připravený na zimu. Autovinkler.cz. Ford Písek.
10: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktorky, prolézačky, spousta dobrot a rodeovík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.
11: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objel úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice je již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2. Žijeme ve strašně jako barvitý době. Jo. Je tady vlastně úplně všechno. Můžete zažít, záleží, kde se samozřejmě narodíte. Jo. Od hladomoru, genocidy, války, utrpení, smrti, můžete zažít něco přes potom třeba jako tu střední třídu, práci, každý den metro sem tam, pak dostanete 2 týdny dovolený a zase znovu, jo, pak můžete samozřejmě být, jestli se narodíte v dobrý rodině a tak dále, tak samozřejmě se máte mnohem líp a už to jenom šéfujete a máte pod sebou všichni ty křečky v těch kolečcích, který to hezky jakoby za vás potvrčej, jo, až prostě do nějakých ještě úplně výšin. Tohle tady všechno jako je. To, že samozřejmě je to mnohem víc bizární díky globalizaci internetu, síle sociálních sítích, je k vidění mnoho, jo. Dokonce i dneska právě třeba, když se narodíte i někde jakoby dole, a jste třeba pěkná holka, tak stačí se jenom vyfotit na hata, na OnlyFans a můžete vydělávat klidně jako ty, kteří jsou úplně na druhé straně. Ještě třeba i dokonce víc. To je jakoby velmi jako zajímavý fenomén, který třeba dřív doba jakoby nenabízela. Je i zajímavý, že třeba v rámci žurnalistiky dneska máte v Čechách žurnalisty, kteří vydělávají třeba 3x tolik než nějaký politik, než nějaký ministr, že jo? Díky tomu, že samozřejmě má ty svoje sledující. Co je ovšem jakoby ultra bizár, který jako docela dost zajímavě ukazuje, co všechno je ještě možný v rámci těch technologií, tak to je právě ta jedna, řekněme jí, tvůrkyně obsahu právě na OnlyFans, Bonnie Blue, jo. Samozřejmě, kdybychom to měli nazvat pravým jménem, tak je to vlastně jakoby pornoherečka. A Bonnie Blue teda odtěhotněla, neví s kým, protože těch mužů tam asi je hodně v rámci těch natáčení, tak to je jedna věc, ale druhá věc, která je fakt jako úlet totální, je, že ona vydražila za 1,2 milionu dolarů to, že někdo bude moct to její budoucí dítě pojmenovat. Chápete, jakože prostě nejenom, že to dítě pak bude vědět, že mamka ho počela někde s někým, když dělala rekord, jo, nějakej, ale ještě vydražila vlastně to, že tomu dítěti potom někdo, kdo dal teda těch 1,2 milionů amerických dolarů, může dát to jméno. A vůbec nechcete už slyšet ani ty typy těch jmén, co jakoby padly, jo, jako. Je to fakt neuvěřitelný a je možný už úplně všechno. Nevím, jestli to je dobře nebo špatně, každý si udělejte názor sám.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
2: Evropa 2. Maximum muziky.

0: Druhá hodina odbíjí, posloucháte Evropu 2 a Luca Hněvkovská má pro vás připravené aktuální zprávy.
1: A přeju hezké odpoledne. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila novelu, která ruší každoroční navyšování cen. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení, a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď posoudí Senát. U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Řekla to mluvčí pražské hygienické stanice. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Do školy chodí asi 1100 dětí. Druhý stupeň a Montessori třídy, kde je nemocných nejvíce, kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. A jdeme do regionu.
2: Hrad Rychnburg na Chrudimsku a jeho okolí čeká další stavební proměna. Pardubický kraj chce ještě letos zahájit druhou etapu opravy hradního mostu. V plánu má také obnovu historické bašty ze 16. století a její zpřístupnění návštěvníkům. Další stavební zásahy čekají i hradní palác. Termín rekonstrukce bašty zatím není známý. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Během současné houbařské sezóny se rozdávají pokuty, a to za špatné parkování v lese. Za neoprávněný vjezd nebo stání motorových vozidel v lese hrozí pokuta až 10 000 korun. Postih se může týkat i těch, kdo odstaví motorku o rozšířeného nájezdu na lesní cestu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Na D2 blokuje provoz nehoda 3 kamionů na 3. kilometru směrem na Brno, zdržíte se 15 minut a v koloně budete 10 minut na D8 v dopravním omezení od 1. kilometru směrem na Ústí.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme převážně polojasno, odpoledne pak má být přechodně oblačno a na východě se ojedinělé vyskytnou přehánky. Nejvyšší teploty 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to pro tuto chvíli vše, teď už opět maximum muziky a Jindra Ekl.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Tak máme po zprávách, pojďme na další maximum muziky, za chvíli rubrika Kultovka a bude i už zmiňovaná soutěž z ČSOB. Více info za chvíli tady na Evropě 2.
3: Evropa 2.

0: Kultovka. Kultovka. Kultovka. Evropy 2.
1: Ano, je to dnešní kultovka. Na ní si dáme Sunny Charlotte Carlson, známou tedy jako Wickfield, Sunny nebo Nan. Nan, to je ten indický chleba. To je zvláštní takový název. Italsko-dánská zpěvačka, mimo jiné. Velmi, velmi pěkná žena, co takhle koukám na fotky. Wickfield, Wick je zároveň i paruka, tak nosila takový různý jakoby příčesky a podobně. Nic, pojďme se už nebabrat v těch různých názvech a co s čím má, co společného. Dáme si tuhletu věc, která pochází z roku 1995. Spočítejte si to, kolik to je dozadu. Je to úplně taková časoprostorová věc, která vdechne do éteru úplně jinou dobu. Kdy to vlastně bylo jako fajn. Hodně lidí, čím dál tím víc lidí, jakoby vzpomíná, jak už dobře právě bylo. No, tak si to pojďme připomenout. Tohle je Wickfield a Saturday Night na Evropě 2.

0: hosté na Evropě 2. Tak, jak je neznáte, ale opravdu neznáte.
1: Kdybyste náhodou nevěděli, tak na D2 je porouchané vozidlo. Tedy očekávejte zdržení, nebuďte blázni a uklidněte se, páni, prostě tam budete čekat.
2: Či krásné ráno, mám pro vás čerstvé zprávy Evropě 2.
3: A měl bych říct asi, že jsem Miraj, ne? Nebo ty jsi to uvedl, dobře.
2: Přečíst to podle mě dokážu.
4: Je tady počasí a Jaromír Jágr.
5: Počasí, budete se divit, ale došlo k velký změně. Plus 30 od zítra, takže nikdo nemusíte nikam jezdit k moři. Děkujeme vám.
6: Distributoři plynu v Česku dnes začnou testovat těsnost svých plynovodů. Do pátku bude proto intenzivnější zapáchat plyn.
4: Monika Bagárová, náš dnešní host, dobré ráno.
7: Tak jdeme na speciální zpívanou dopravu.
0: Evropa 2, kde to stojí?
8: Půl hodiny si postojíte na Pražském okruhu a než se rozjedete, tak já už tady nebudu.
7: To zprávy zpívané dopravní Vojta Dyk, tak snad nedostanete smyk. Evropa 2.
0: Nejsme normální rádio. Jsme Evropa 2.
6: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
9: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
11: Stavebniny Dek přináší mega akci. Dnes zadarmo, zítra za peníze. Při pronájmu stolových, pásových a obkladačských pil na dva a více dnů od nás budete mít první den pronájmu zdarma. Mega akce v půjčovnách Stavebnin Dek platí do 2. října. Tak si půjčte pilu a první den za vás zaplatíme my. Více na dek.cz.
12: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Tento týden se Éter Evropy 2 vzpytí ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2.
13: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18:30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
0: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun. Zpátky k muzice.
14: Evropa 2. Posloucháte Evropu 2, ještě než se vrátíme k muzice, tak bude soutěž, nebo musím vám avizovat soutěž v rámci ČSOB. Pojďme si dát Eda Sheerana a jeho track Camera, co by výherní signál. Dnešní soutěž bude o investiční zlatou minci českého lova v hodnotě 5000 korun. To je jakoby zajímavý, je to zajímavá souvislost i v rámci toho, že teď stojí ještě asi nejspíš aktuálně stovky lidí ve frontě na tu novou limitovanou edici 5000, která vyšla. Jestli se vám to nepovedlo, nebo se vám tam nechtělo stát, můžete vyhrát český lva, zlatou minci, jo, za bůra, též. Bude ale soutěžní otázka, ne úplně tak složitá, když budete dobře poslouchat, tak to určitě uhodnete. 257 400 888. Volejte, jakmile zazní Ed Sheeran. třetí z vás bude mít možnost dostat soutěžní otázku. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.

0: Tohle byl Ed Sheeran, náš výherní signál pro soutěž z ČSOB. Pamatujete si na takovou tu dětskou pokladničku na mince? Mají někdo snad ještě z vás třeba schovanou doma, jako nostalgickou vzpomínku na to, jak se sbírali drobné? Tak pozor, ČSOB to do jisté míry trochu oživuje znovu, protože ČSOB drobné přenáší tento princip do digitálního světa investic. Po aktivaci téhle služby se platby kartou zaokrouhlují na vyšší 20 korun a rozdíl se investuje. Je to jako drobné spropitné sám pro sebe. Velmi zajímavý koncept. Klidně si na to podívejte na internetu ČSOB drobné. No a my teď jdeme na Standu, který se nám jako třetí dovolal na Evropu 2. Stando, já tě vítám.
1: Já vás zdravím, dobrý den.
0: Ahoj, prosím tě, budeš mít soutěžní otázku, doufám, že už jsi soustředěný, poslouchej správně, jo. Na jakou částku se zaokrouhlují platby kartou při využívání služby ČSOB drobné? Za A 50 haléřů, za B 20 korun a za C 500 korun.
1: Tak správná odpověď je B.
0: Správná odpověď je skutečně B, Stando. Máš pravdu, já ti gratuluju. Získáváš, jestli si dobře poslouchají předtím, tak víš, zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 5000 korun. Protože zlato samozřejmě osciluje, že? Spíše nahoru. Tak ti gratuluju.
1: Děkuju moc, je to úžasný. Já jsem neskutečně vděčný, že jsem se dovolal, protože jsem sedl do auta, jedu akorát domů z práce a říkám, tak já to zkusím.
0: No vidíš, hele, když to neskusíš, tak prostě nevíš, že? Takže byla to jakási loterie. A zrovna to padlo na tebe. Tak ti, Stando, ještě jednou gratuluju a prosím tě, nepokládej mi ještě, ať si můžeme taky zapsat, kam ti potom tu zlatou minci můžeme buď teda zaslat, nebo kam si pro ní přijedeš, jo?
1: Výborně, děkuju moc, hezké odpoledne.
0: Ahoj. No a vám můžu prozradit ještě jednu věc, že do konce týdne budeme z ČSOB a z ČSOB drobné soutěžit i nadále. A dokonce v pátek, jo, taková podpultovka, tam soutěžíme o investiční zlatou minci českého lva v hodnotě přibližně 11 000 korun. Takže to jakoby stoupá, jo, ke konci týdne. Tak držte vlnu, jsme Evropa 2.
2: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Bavě. Maximum nový muziky.
1: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
0: Evropa 2,

0: Jen posloucháte Evropu 2, už je tu se mnou Kuba, který tedy přebírá otěže a bude s váma od 3 do 6 dneska odpoledne.
1: Je to tak?
0: Tak co, Kubo, jaká dneska? Dobrý všechno.
1: Vzhledem k tomu, že nám oficiálně začal teda ten podzim.
0: No, počkej, on oficiálně, to jsem vůbec netol, člověče.
1: Dneska ne.
0: Dneska? No. 23. září.
1: 23.
0: Ano, je to tak, skutečně to tak je.
1: Naše zpravodajská encyklopedie kroutí hlavou, takže...
0: Ano.
2: Kejvá hlavou.
1: Má vždycky pravdu.
0: Mně se zdálo, že už člověče to je opravdu, a prej dřív jsem nějak jako slyšel o tom, že ten koncept byl jako zajímavý, že byly jenom dvě ty období, jo, že bylo fakt to léto a byla pak ta zima. A to mezi tím jako nebylo úplně definovaný. Tak zase příští týden jsem koukal, že má být až 22, slunečno, celý týden.
1: No to je sympatický.
0: To je sympatický,
1: ale
0: velmi.
1: Obecně ten podzim, ať chceš nebo ne, no, má takovou tu nálepku, že nechtíc na tebe hodí depresivní deku.
0: To je jasný.
1: Jo, jako léto je definitivně pryč.
0: Jasně.
1: Už víš, jako, že to vedro prostě nebude.
0: Jasně.
1: Mně nenapadlo nic lepšího, než se probudit a říct si, no tak já se tím nenechám ovlivnit, jasně. Zeptám se umělé inteligence, co pozitivního vidět, když začíná podzim.
0: Co, no.
1: A mám to tady připravený.
0: Antidepresiva třeba.
1: No tak například místo Aperolu burčák. A hned
0: to je to lepší. Pozor, burčák výborný, jasně. No. A ono to je i, no, můžeš i dál, ale chtěl jsem říct, že ono to i navíc ještě podporuje jakoby mikrobiom, tudíž imunitu, protože že jo, se začínajícím podzimem, jak to přestane svítit, tak to hned cítíte, že jo?
1: Myslím, že míň. Takhle, burčák ukáže, jak hodně velký depresi jsi.
0: To je pravda, když vás z toho nevytáhne už ani burčák.
1: Tak se z toho.
3: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
4: Vážně? A co umí?
3: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
4: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
5: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

0: 19. hodina odbíjí právě teď. Posloucháte Evropu 2, kde nového Vítka Hněvkovská. Na řadě jsou zprávy, pojďme do nich.
1: Krásné odpoledne. Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily, a to některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují na růst cen na velkoobchodním trhu. 100 korun za víc na megawatt hodinu se týkají nových zákazníků. Falešným bankéřům potvrdili trest. Muži působili v česko-ukrajinské skupině falešných telefonických bankéřů. Odpykají si 11,5 až 12,5 roku vězení. Tresty jim dnes pravomocně potvrdil pražský vrchní soud. Desetičlenný gang připravil podle obžaloby více než 800 lidí o celkem 195 milionů korun. A do regionu se podíváme se Zuzkou.
2: Střední průmyslová škola v Ostrově na Karlovarsku nechala postavit nové dílny pro studenty oborů automechanik a autotronik. Na stavbě, která stála 60 milionů korun, se finančně podílel Karlovarský kraj a evropská dotace. Škola dříve podobné prostory neměla a žáci tak za praktickou výukou dojížděli do Karlových Varů. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: I přes začátek astronomického podzimu se řeky plní vodáky. Stále platí, že je vody málo, hlavní trasy se ale vesměs splout dají. Nejlepší podmínky jsou aktuálně pro vodáky na Berounce. Navíc pokračují i velké vodácké akce.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Provoz na D2 blokuje nehoda 3 kamionů na 3. kilometru směrem na Brno. Zdržíte se 15 minut a v koloně budete také na D8 10 minut v dopravním omezení od 1. kilometru směrem na Ústí.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Většinou máme polojasno, odpoledne bude přechodně oblačno a na východě se ojediněle vyskytnou přehánky. Nejvyšší odpolední teploty vystoupají na 14 až 18 stupňů. Ze zpráv je to vše, teď už maximum muziky a slovo má Kuba Štěpán.
0: Nevím, čemu se jako tak usmíváš, ty teploty už jsou bídný.
1: To je ale pořád dobrý. Pořád je to dobrý.
0: Ano.
1: Vyrazil jsi ráno ven?
0: Jenom z okna a zase zahučel zpátky do postele.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytý střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Luis Capaldi, David Guetta, jsem Martin, nebohužel koření maximum muziky v dalších minutách. Tak ať už jste kdekoliv, přejeme hezkou středu. Tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Hezké třebeční odpoledne, posloucháte Evropu 2. No tak je to oficiální, léto máme za sebou a dneska je první podzimní den. A právě teď na část lidí lehce začíná padat takový ten zvláštní pocit, že skončily dovolené, dlouhé večery, posezení venku. A teď už nás čeká jenom tma, bunda a půl roku čekání na další léto. Jenže podzim nemusí být úplně za trest. Spíš je dobré nepřepnout ze dne na den do režimu tak a odteď už nikam nejdu. Naopak, když se udělá hezky a jakože se udělá, pořád běžte ven, procházka, kolo, běh, výlet, slunce ještě nezmizelo jenom proto, že kalendář přetočil roční období. A klidně si připomeňte léto, proberte fotky z dovolené, udělejte si album, naplánujte něco s kamarády. Září navíc nabízí vinobraní, burčák, posezení venku a pořád dost důvodu nesedět celý víkend doma pod dekou například. A pokud vás podzim opravdu vůbec neláká, tak pořád existuje poslední záchrana, prodloužit si léto někde u moře. Méně lidí, menší vedra a často samozřejmě i lepší ceny. Takže podzim není konec zábavy, jen se mění výbava. Místo opalovacího krému vytáhnete mikinu, místo na noku burčák a místo otázky kam k vodě. Začnete dřív nebo později řešit, kdo doma konečně zapne topení. Hezký odpoledne přeju, tady je vaše Evropa 2.
1: K tomu, abyste měli husí kůži, nepotřebujete obraz. Rádio úplně stačí.
2: Jo!

0: Evropa 2. Tvoje denní dávka emocí.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 tisíc. K tomu navíc bonus až 50 tisíc při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 tisíc. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Sběratelské mince. Drahé kovy. Spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo pomalých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
4: Navštivte nejbližší koupelnové studio Ptáček ve svém regionu. Kvalitní značkové produkty za super ceny. Grafický návrh a doprava zdarma. Ptáček má jméno. Síť koupelnových studií a prodejen se vším pro topení, vodu a plyn.
5: Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. Třikrát více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
8: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 1. října.
0: Tento týden se Éter Evropy 2 spití ryzím zlatem. Hlídejte si od pondělí do pátku Evropu 2. Může to přijít kdykoliv. A vy si odnesete investiční zlaté mince za 5000 od ČSOB. A v pátek v ranní show přijde velké zlaté finále o zlatou minci českého lva od ČSOB za 11 000. Chyťte si zlato od Evropy 2 a ČSOB. Celý tento týden na Evropě 2. Na Evropě 2 vyhrávají věrní, ale i zrádci. Je nám jedno, do kterého tábora patříš. Prostě si hlídej Evropu 2 a zahraj si s třetí řadou zrádců o fantastické ceny. Deskovka Zrádci, voucher na Prima Plus na půl roku zdarma a hlavně vstupenky na finále zrádců v O2 aréně. Hlídej si celý týden naše věrné v éteru Evropy 2 a užij si třetí řadu zrádců zadarmo i naživo.
9: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: S váma je středeční Evropa 2. Jestli někde jedete pražskou tramvají a máte pocit, že řidič zastavil na centimetr přesně, tak to možná není náhoda. Praha má totiž čerstvě nejlepší tramvajový tým v Evropě. Vendula Tmejová a Zdeněk Richtář vyhráli ve Varšavě evropský šampionát řidičů tramvají, kde proti sobě nastoupily týmy z celé Evropy. A nebylo to jenom o tom projet trasu bez nehody. Soutěžilo se v přesném brždění, plynulém rozjezdu, odhadu vzdálenosti nebo třeba v tom, kdo dokáže zastavit přesně na vyznačeném místě. A pak přišly disciplíny, které už znějí podstatně zábavněji, tramvajový bowling, basketbal nebo couvání podle píšťalky. Pražská dvojice nakonec nazbírala nejvíc bodů ze všech, takže Praha má oficiálně nejlepší tramvajáky v Evropě, což je skvělá zpráva. A kdyby příště přidali disciplínu zavřít dveře přesně ve chvíli, kdy dobíháte na zastávku, máme zlato jisté už před startem. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Maximum nový muziky.
1: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Aviváš Kokolíno 74 dávek za novou běžnou cenu 89,90. Nebo Jarkaps ledomičky 60 kusů za novou běžnou cenu 299,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Bez navýšení a za 0%. Prostě míň už to nejde. V Ačkách teď při nákupu na splátky získáte na vybrané vozy 0% úrok. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. Pořiďte si právě teď vůz na splátky a máte to bez navýšení. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Nyní banány kilo za 19,90 a Madeta jeho české trvanlivé mléko polotučné litr za 8,90 do 29. září ve všech super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
4: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. DirectAuto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
5: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. Z Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
6: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
7: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Vaše Toyota.
8: Těšíme se na vás v Toyota Cušo Průhonice, Modřany a v novém centru užitkových vozů v Průhonicích. Toyota Cušo, váš dealer s opičkou na střeše.
9: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
10: Každý výjimečný okamžik začíná na správném místě. Tam, kde se setkávají lidé, nápady a emoce, kde výhled inspiruje a každý prostor se přizpůsobí vašemu příběhu. Ať plánujete kongres, konferenci, gala večer nebo společenskou událost, dopřejte svému okamžiku místo, které si zaslouží. Více na kcp.cz.
11: Kongresové centrum Praha, kde na okamžicích záleží.
12: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2. Když vám dneska někdo na Instagramu například doporučí krém, hotel nebo třeba nový telefon, ještě před pár lety jsme řešili hlavně jednu věc. Věříte tomu člověku, co vám to doporučuje, nebo nevěříte? Teď k tomu přibyla další otázka. Je to vůbec skutečný člověk? Obsahu vytvořeného umělou inteligencí je totiž na sítích čím dál víc. Vypadá to samozřejmě profesionálně, tváří bez chyby, hlas zní tu víc, tu míň, ale zní to přesvědčivě, všechno má perfektní světlo a právě tím začínají být lidé podezřívavější. V novém americkém průzkumu řekla zhruba třetina lidí, že právě kvůli nástupu umělé inteligence věří influencerům daleko míň. Ještě výraznější nedůvěra se objevuje u reklam obecně a naopak roste chuť hledat doporučení od někoho, u koho máte pocit, že je opravdu skutečný a produkt skutečně používá. A vlastně se tomu ani nejde divit, když se nad tím člověk zamyslí. Když vidíte dokonale vypadající recenzi, ve které je všechno naprosto úžasný, začnete přemýšlet, jestli ten člověk vůbec existuje, jestli ten výrobek někdy vůbec držel v ruce a jestli případně samozřejmě nějaká vůle k tomu, aby ta recenze byla skutečná a upřímná je. Takže jsme se vlastně dostali do zajímavé fáze internetu. Dřív jsme řešili, jestli influencer nelže. Teď nejdřív musíme zjistit, jestli influencer vůbec existuje. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2.
2: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladů i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariera.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí.
3: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
4: Go!
3: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
1: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
5: Stále ještě nevíte, kde bude váš maturitní nebo vysokoškolský ples? Je čas přestat hledat. Jsou chvíle, na které se nezapomíná. První tanec. Smích přátel. Ty si zaslouží výjimečné místo. Kongresové centrum Praha. Velký taneční parket, špičkové zázemí a navíc Praha jako na dlani. A kde bude ten váš ples? Více na kcp.cz.
6: Kongresové centrum Praha. Kde na okamžicích záleží.
7: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
8: nebudeš chtít jinak.
7: Předobědová i poobědová pohoda.
8: Jak jsi to říkal?
7: Že předobědová i poobědová pohoda.
8: A je to pohoda. Pohoda.
7: Já to jsem teď říkal.
8: A je to tak.
7: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
8: Na maximum.
9: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. V pondělí 28. září vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně Karlovy Vary. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozici je již od 210 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.
7: Ty největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
10: A můžu ještě něco říct?
8: No povídej.
10: To je nejlepší rádio na světě.
8: Adame.
7: Bez generace E2 by to nešlo.
10: Děkuji vám.
7: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.
11: Když podzim zpomalí, dovolte si to i vy. Vyrazte na Dolní Moravu za klidem přírody, horskými zážitky a pořádnou dávkou relaxace v Melory Aqua & Spa. Objevte s dětmi nové hravé kuličko dráhy, lesní naučné stezky i hřejivý vodní svět s wellness. Podzim na Dolní Moravě, to jsou hory plné odpočinku, zábavy i skvělých výhod k pobytu. Horský rezort Dolní Morava. www.dolnimorava.cz
7: Užívej si Evropu 2 až do večera.
4: Tak to si děláte srandu, halo, že jsem se fakt domoval.
7: Večer na maximum s Petrem a Ondrou.
12: Tak to mě ani ve snu nenapadlo, to je boží.
7: Pondělí, úterý, středa, pátek, 6 až 8 večer na Evropě 2.
13: Podívej, co to dělá s náma dvěma.

0: Hezký den, posloucháte Evropu 2 od 16. hodina. Na řadě jsou nové zprávy a s nimi je tu Lucka Hněvkovská.
1: Hezké odpoledne. Němci začínají nakupovat léky přes český drogistický e-shop. Řetězec drogerií DM v Německu musí u soudu obhajovat své rozhodnutí prodávat léky bez předpisu online. Drogerie v Německu léky prodávat nesmějí. Dovoleno to mají pouze lékárny. Společnost DM využila skuliny v zákonech a od loňského prosince léky distribuuje přes Českou republiku. Zájem veřejnosti o 5000 korun se speciálním přítiskem ke STEMu výročí fungování tuzemské centrální banky pokračuje také dnes. Fronty zájemců se dopoledne vytvořily před pobočkami České národní banky v Praze i Ostravě. Ve srovnání s úterým je ale fronta v Praze kratší. Česká národní banka vydala 200 000 kusů bankovek. Pořídit se lze 3 kusy na člověka. A další zprávu má pro nás Zuzka.
2: Oderské nemocnici na konci letošního roku zanikne oddělení interny a jednotka intenzivní péče. Radnice bude lůžkovou část městského zdravotnického zařízení celý příští rok rekonstruovat. Po dobu rekonstrukce lůžkové části pro lidi zůstanou otevřené všechny ambulance i pracoviště rehabilitace. V provozu bude také rentgen nebo laboratoř. Všechny jmenované jsou totiž v jiné části budovy. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Česká republika se připojila ke skupině zemí usilujících o ochranu dětí před dopady umělé inteligence. Prezident Petr Pavel se v úterý zúčastnil jednání vedeného jeho francouzským protějškem Macronem, který stojí v čele iniciativy. Konkrétně má jít například o ochranu před falešným obsahem vytvořeným umělou inteligencí.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: Nehoda osobního auta do svodidel komplikuje provoz na D4, zpomaluje se na 35. kilometru směrem na Prahu a klasické kolony jsou na D1 u Brna, a to v obou směrech. Zdržíte se 15 minut.
4: Tak si představte, že pro vás máme...
3: Co pro vás máme, se dozvíš na Instagramu Evropy 2. Skoro 400 000 lidí už to ví, tak dej follow E2CZ a bav se. Evropa 2, jak je venku?
1: Máme většinou oblačno až polojasno, zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku může místy pršet. Během odpoledne a večer se oblačnost protrhá opět na polojasnou oblohu a nejvyšší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už opět maximum muziky a slovo má Kuba Štěpán.
0: Luce, děkujeme.
5: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech. S kohoutem vlogu.
0: Potom často probouzí špatnou náladu, ale přitom má spoustu skvělých a světlých stránek. Tak ty zásadní si řekneme, abyste netrpěli depresema, jo? Držte vlnu, Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: V uších máte Evropu 2. Podzim má podle mě jednu velkou smůlu. Přijde hned po létě, takže ať se snaží sebe víc, pořád ho porovnáváme s dovolenou, koupáním, dlouhými večery a taky třicítkami, že jo, na teploměru. To je trochu jako nastoupit na pódiu po hlavní hvězdě večera. Ale přitom podzim vůbec nemusí znamenat, že teď půl roku nevylezeme z domu. Navíc to vypadá, že nás čekají ještě moc pěkný dny, takže procházky, výlety, kolo nebo posazení venku rozhodně nemusíme valit společně s plavkami. Babí léto má ještě co říct. A pak tady jsou samozřejmě věci, které léto neumí, že jo. Vinobraní, burčák, barevná příroda, jídlo, které vás opravdu zahřeje a konečně počasí, ve kterém můžete vyrazit ven, aniž byste se po 5 minutách potili i na místech, o kterých jste nevěděli, že se potit můžou. A přiznejme si, že ještě jednu výhodu to samozřejmě má, tohle podzimní počasí. Skončilo období komárů, voz kolem limonád a každoroční otázky, jestli už letos dostatečně jsme jaksi svoje tělo sformovali do plavek. Takže podzim bych opravdu nezatracoval. Je to vlastně léto po 40. Taková metafora mě k tomu napadá. Už nepotřebujete dělat takový binec, nikam se neženete a konečně víte, že největší radost je dobré jídlo, sklenička a být v 8 hodin doma. Evropa 2.
1: Každou sobotní noc na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propaž se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Headline Las Michael Burian. Only. Michael C. DJ Brian. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropy 2. Maximum taneční muziky.
2: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
3: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Vydej se na novou sběratelskou misi. Na Shell můžeš právě teď získat unikátní kolekci autíček na dálkové ovládání inspirovanou světem Marvel. Splň misi a získej je všechny. Pouze na Shell. Nabídka platí pro členy Shell Club Smart v aplikaci Shell. Více na shell.cz.
6: Máme recept na nízké doplatky. V lékárnách Dr. Max celé září ušetříte až 100% z doplatku na recept. Takže s receptem přijďte rovnou k nám. Akce platí s kartou výhod. Více informací na drmax.cz. Dr. Max. Vždy na blízku.
7: Stavební Nidek přináší mega akci. Prémiové cihly Porotherm za skvělou cenu a navíc při objednávce nad 200 000 korun od nás dostanete dvě palety věncovek zdarma s vývozem do konce listopadu. Mega akce ve stavebninách Dek platí do 2. října. Tak si přijďte pro dvě palety věncovek zdarma. Více na Dek.cz.
8: Vodafone vám přináší internet s novou Wi-Fi 7 bez starostí.
9: Už žádný, mami, restartuj to.
10: Už se mi nesekne při penalti.
11: Už nespadne, když páříme s klukama.
8: Nová Wi-Fi 7 je až 3x rychlejší a zvládne desítky zařízení najednou. Přejděte na Wi-Fi, která myslí za vás. Již od 399 korun měsíčně, včetně modemu na první rok. Stavte se v prodejně nebo na Vodafone.cz. Vodafone.
12: Školy i do práce? Dostupné brýle pro každého. V optikách Focus nyní získáte k jedním dioptrickým brýlím druhé zcela zdarma. Připravili jsme pro vás také slevu 40% na dioptrická skla pro řidiče pro pohodlnější vidění za volantem. Využijte výhodné podzimní nabídky. Focus. Pro zdravý pohled na svět.
13: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
14: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
15: U sportu není něco mezi. Buď gol, nebo není. Buď matchball, nebo balíte raketu. Buď 180, nebo příště. A buď fandíte, nebo už dávno spíte. Evropská liga, Série A, tenis, světové šipky, hokejová liga mistrů a spousta dalších. Sport bez kompromisů na televizních stanicích Sport 1 a Sport 2. Když soutěž, tak pořádná. Poslouchejte Evropu 2 a hrajte o poukázky do Intersportu za 5000 korun.
10: Projetí na oranžovou, zvednutí mobilu, 60 na 50. Lepení se na auto před vámi. Vždyť to dělají všichni. Prostě normální řízení. Jenže to, co považujeme za normální, nemusí být bezpečné. Jen loni si takové chování na silnicích vyžádalo 346 životů. Neriskujte. Normální řízení zabíjí. Česká asociace pojišťoven. Projekt podporuje bezpečně na cestě, financované z fondu zábrany škod.
15: Zpátky k muzice.
16: Evropa 2.

0: Společnost vám dělá vaše Evropa 2. Dnešní randění má občas sempo jako nějaký nábor do firmy, pár schůzek, pár zpráv a už se řeší, co z toho je, kam to směřuje a kdy teda definitivně smažete mobilu různý seznamovací aplikace. Teď se ale víc prosazuje úplně opačný přístup. Prostě se poznávat, trávit spolu víc času a netlačit na to, aby po třetím rande existoval plán na příštích 6 měsíců. Přirovnává se to doslova kluční květině. Taky nevytáhnete za stonek, aby rostla rychleji, že jo? Prostě potřebuje čas, péči, trocha klidu a se vztahem to může být vlastně dost podobný. Jenže je tam jedna drobná past. Nechme tomu volný průběh. Může znamenat příjemné, pomalé seznamování, ale taky dost elegantní způsob, jak půl roku neodpovědět na otázku, tak co vlastně my dva jsme? No, na rovinu, dát tomu čas je opravdu hezký. Jen aby po půl roce nerostla jen tráva kolem. Evropa 2.
1: Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Haló, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
4: U nás byle rozhodně nakoupíte výhodně. Skočte si pro hroznové víno bílé 500 gramů za 22,90 a jeho české trvanlivé mléko plnotučné v Byla klubu za 9,90 pouze ve středu. Byla. To dobré začíná u nás.
0: Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
5: Vyber si ze široké nabídky Direct Autobazaru a zimní gumy máš zdarma. Ke každému vozu, bez výjimky. Jen v Direct Auto. A to i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Direktauto.cz. Direct Auto. Konečně férový autobazar.
6: Dvouletá záruka i pro firmy a živnostníky? Jasná věc. S Alza pro firmy navíc získáte možnost odložené splatnosti faktur a exkluzivní ceny na tisíce produktů od elektroniky po kávu. Více informací najdete na alzaprofirmy.cz.
7: Vysněná dovolená by měla začít už v okamžiku, kdy nastoupíte do letadla. Proto si dopřejte lepší let z Prahy s Emirates. Ať už se vydáte do lesních chrámů v Thajsku, na wellness pobyt na Bali, nebo na bílé písečné pláže na Maledivách. S Emirates si můžete cestu v klidu užít. Vychutnejte si lahodnou regionální kuchyni, neomezenou konzumaci nápojů a až 6500 zábavních programů na HD televizi. Až příště poletíte z Prahy, dopřejte si lepší let s Emirates.
8: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
9: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
10: Do Brna, do Prahy.
11: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
12: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
13: Zažijte dny venkova na Lipně. Už 26. a 27. září zažijte v rodinném areálu Lipno víkend plný traktorů, zemědělských strojů, zvířátek a zábavy pro celou rodinu. Děti čekají šlapací traktůrky, prolézačky, spousta dobrot a rodeo vík. A v sobotu zahraje Michal Horák. Více na lipno.info.

0: Posloucháte Evropu 2. Když jedete na výlet, tak občas někde necháte například sluneční brýle, čepici, třeba klíče, jasně naštve to, ale stává se jim, že návštěvníci Yellowstoneského národního parku letos posunuli ztrácení věcí na úplně jinou úroveň. Správci z tamních termálních oblastí vytáhli už přes 280 klobouků a čepic, desítky slunečních brýlí, krytky od foťáků, dudlíky, airpody a dokonce i 6 průhledných zubních rovnátek. A není to jenom kuriozita, věci, které do gejzíru a horkých pramenů spadnou nebo je tam někdo záměrně hodí, mohou tamní křehké prostředí skutečně poškodit nebo změnit proudění vody. Takže správce je tak nebo tak musí samozřejmě pravidelně vytahovat, ale pořád mi vrtá hlavou jedna věc. Klobouk chápu, ten vám vezme vítr. Brýle můžou sklouznout, telefon vypadne z ruky, ale 6 rovnátek? Takže jestli jste někdy na dovolené ztratili klíče od hotelu, buďte úplně v klidu. Dokud se domů nevrátíte bez zubů, pořád si vedete docela dobře. Nebo v gejzíru, jo, fakt pochopím, ale jestli tam necháte rovnátka, chci hlavně vědět, co přesně jste předtím dělali. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM. Kdy naposledy ses bál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Posloucháte Evropu 2, 17 hodin. Lucko, zachraň.
1: A jsou to zprávy.
0: Jsem se zamyslel a to prostě nikdy nedělá dobrotu.
1: Už nemysli, hezké odpoledne. Dálniční známky zřejmě nebudou od příštího roku pravidelně zdražovat. Sněmovna dnes schválila novelu, která ruší každoroční navyšování cen. Předlohu poslanci doplnili o úpravu platnosti jednodenní známky. Měla by platit 24 hodin od zakoupení a ne do půlnoci daného dne. Novelu teď posoudí Senát. U několika dětí z Masarykovy základní školy v Újezdu nad Lesy v Praze byla potvrzena nákaza salmonelózou. Řekla to mluvčí pražské hygienické stanice. Nemocných je podle jejich informací z úterý nejméně 240 dětí a 10 dospělých. Do školy chodí asi 11 dětí. Kvůli tomu mají dnes a ve čtvrtek ředitelské volno. Škola se kompletně dezinfikuje. A jdeme do regionu.
2: Hrad Rychnburg na Chrudimsku a jeho okolí čeká další stavební proměna. Pardubický kraj chce ještě letos zahájit druhou etapu opravy hradního mostu. V plánu má také obnovu historické bašty ze 16. století a její zpřístupnění návštěvníkům. Další stavební zásahy čekají i hradní palác. Termín rekonstrukce bašty zatím není známý. Zuzka Kozáková, Evropa 2.
1: Během současné houbařské sezóny se rozdávají pokuty. A to za špatné parkování v lese. Za neoprávněný vjezd nebo stání motorovým vozidlem v lese hrozí pokuta až 10 000 korun. Postih se může týkat i těch, kdo odstaví motorku u rozšířeného nájezdu na lesní cestu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D35 je po nehodě nákladního auta uzavřená na 154. kilometru směrem na Olomouc. Odklon je na 148. kilometru exit Dašice. A pozor, nehoda osobního auta do svodidel komplikuje provoz na D4, zpomaluje se na 35. kilometru směrem na Prahu.
3: Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo, v Čechách postupně i na Moravě a ve Slezsku může místy pršet. Během odpoledne a večer se oblačnost opět protrhá na polojasno a nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17 stupňů. Tolik zprávy, teď už maximum muziky a Kuba Štěpán.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký krytí střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: Jsme rádi, že středeční odpoledne užíváte s herbojkou Zara Larsson, Anika Iris nebo i Youngblood, tu s námi budou v dalších minutách. Tak držte vlnu, tady je vaše Evropa 2.
3: Evropa 2.

0: Když se nacházíte kdekoliv, posloucháte Evropu 2. Určitě znáte sami, že jsou pracovní dny, kdy se člověk těší, že konečně něco udělá. A pak otevře kalendář a zjistí, že od 9 do 3 jenom přechází z jedné porady na druhou. A přesně tyhle schůzky, které často považujeme za největšího žrouta času, můžou být překvapivě dobrým znamením pro kariéru. Nová analýza více než 9 000 norských zaměstnanců, zdůrazňuji norských zaměstnanců, ukázala, že lidé, kteří trávili víc času na pracovních schůzkách, měli později častěji vyšší růst mzdy. Ne proto, že by každá další porada automaticky přinesla předání, spíš proto, že na důležité schůzky se dostávají lidé, kteří jsou víc zapojeni do projektu, rozhodování a kontaktů se zkušenějšími kolegy. Takže když vám přistane další pozvánka do kalendáře, nemusí to být jenom trest, může to být i známka, že jste svým způsobem u něčeho důležitýho. Jen bych to samozřejmě nepřeháněl, když máte 8 porad denně a na konci nevíte, co vlastně děláte, to už není kariérní růst. To je doslova pracovní úniková hra. Evropa 2.
1: Nastav uši hvězdám na Evropě 2.
2: Ahoj, check ya, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
3: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
4: Ahoj, tady Tate McRae. Poslou cash Evropu 2.
5: Evropa 2.
6: Platit méně, to je pocit vítězství. Super výhodné. Madeta jeho české máslo za 34,90 a vepřová kýta bez kosti kilo za 59,90 do 29. září ve vybraných super a hypermarketech. Tesco, počítejte s námi.
7: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
8: Hustý. Hustý milkořecký jogurt se ti trefí do noty. Jen poslouchej. 3x více bílkovin než běžný jogurt. Miliardy živých jogurtových kultur, za to žádný tuk. 1 kilogram jogurtu ze 4 litrů mléka. Hustý milkořecký jogurt je naše superstar. Na to vem lžičku.
9: Sběratelské mince, drahé kovy, spoření do zlata. Ať už chcete investovat jakkoliv, do sběratelských kousků, zlatých cihliček nebo po malých částkách, u nás najdete způsob, který sedí právě vám. Česká mincovna. Vaše investice, vaše pravidla.
10: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
11: Ať jste velká či malá firma, je pro nás vždy stejně důležité usnadnit vám péči o váš vozový park. Pomůžeme vám snížit náklady, zjednodušit podnikání, ale hlavně se širokou sítí prodejen a servisů jsme vám vždy na blízku. Škoda Auto. Vyřídíte, my zařídíme.
12: Slyšíte? To je Seznam, když zrovna nejste doma. Třeba pro vás vyčmuchává nové zprávy. A teď šmejdí, kdože to má dneska svátek, šikovný. Buďte na internetu jako doma, s věrným a užitečným parťákem. Seznam, najdu tam, co neznám.
13: Když uvidíte Albert neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
14: Čekají vaše dítě přijímačky a má obavy z matiky nebo češtiny?
15: Go!
14: Blesk přijímačky mu kryjou záda. Žádné předražené kurzy. Přes 450 vzorových otázek z matematiky a češtiny a podrobné videonávody, které vše srozumitelně vysvětlí. Pro páťáky i deváťáky. Teď už se přijímaček bát nemusí. S Bleskem budou přijímačky hračka. Vše na přijímačky.blesk.cz.
15: Český hokejový nároďák se vrací do O2 Areny. Poprvé od Zlaté Prahy se Češi představí před domácími fanoušky tam, kde jsme slavili titul mistrů světa. Nová sezóna, nový realizační tým a první domácí zápas. Přijďte zaplnit O2 Arenu a vytvořit atmosféru, kterou českému hokeji závidí celý svět. Česko-Švédsko, čtvrtek 5. listopadu v 18.30. Vstupenky v sítích Ticketportál a Ticketmaster.
16: Zpátky k muzice.

0: Posloucháte Evropu 2. Bizáru není nikdy dost. Jsou profese, u kterých se soutěž dokážete představit docela snadno. Kuchaři vaří, hasiči závodí, kadeřníci stříhají, ale že by se proti sobě postavili hrobníci? V Maďarsku přesně takovou soutěž uspořádali, profesionální dvojice dostali lopaty, přesné rozměry a úkol byl jasný, vykopat hrob co nejrychleji a zároveň tak, aby všechno sedělo jak má. Letos se do toho pustilo 19 dvojic a vítězové měli hotovo za hodinu a 21 minut. Hodnotila se nejenom rychlost, ale i přesnost a celková kvalita práce. Organizátoři tím chtěli ukázat, že práce hrobníka je fyzicky i psychicky mnohem náročnější, než se většina lidí představuje. A málo která soutěž má tak zvláštní atmosféru. Chcete být první, chcete podat životní výkon, ale zároveň doufáte, že výsledek vaší práce ještě hodně dlouho nebudete osobně potřebovat. Evropa 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Jakuba Štěpána. Evropa 2. Žhavý novinky Evropa.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Vytvořeno s použitím AI.
2: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
4: V Penny nyní najdete plyšáky do každé postýlky. A navíc v akci český cukr Krystal Karlova Koruna kilo za 9,90 a jablka Gala kilo za 27,90. Penny.
0: Evropa 2, 88,2 a 105,5 FM.
5: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
6: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
5: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
7: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
8: Karle, neříkal jsi, že zajedeš do Alupy pro matroš?
9: V klidu, už je to zařízený.
8: Jak zařízený, vždyť si ani nevytáh paty.
9: Nemusel jsem, objednal jsem všechno na jejich e-shopu.
8: Hliník a online? A co ty dílky?
9: V klidu, všechno nařežou, jak potřebuješ. Pošlou nám to rovnou na stavbu a ještě jsem dostal slevu.
8: Takže e-shop říkáš?
9: Jasně, hliník z Alupy na www.ehliník.cz.
10: www.ehliník.cz, když potřebuješ matroš.
11: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
0: Kdo si hraje, nezlobí. A když si hraješ s Evropou 2, dostaneš spoustu dárků, který nutně potřebuješ. Čekuj sekci soutěže na Evropa2.cz.
12: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
13: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
14: Do Brna, do Prahy.
15: Jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem. Už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
16: Kdy naposledy se zbál mrknout, abys o něco nepřišel? Kdy naposledy si objal úplně cizího člověka? Hokejová show, která ti rozbuší srdce. Ve čtvrtek 1. října vyzve HC Sparta Praha v O2 aréně České Budějovice. Nejlepší vstupenky rychle mizí. Pozice již od 170 korun na hcsparta.cz. Praha miluje hokej. A hokej v Praze je Sparta.

0: Tak Fastboy okořenili středeční maximum muziky tady u nás na Evropě 2. 18. se blíží, to znamená, že Lucka připravuje čerstvé zprávy, poslední dnešní zprávy.
1: Ano.
0: Snaží se. Co?
1: Já se snažím vždy. Nejenom na ty poslední.
2: No to je slyšet to nadšení teda.
0: A Ondra Urban už je tady.
2: Ahoj.
0: Připraven v rámci středečního večera na maximum.
3: Tak, takhle musíš. Ano, já už se těším na naše vysílání, až budeme hrát písničky na přání. Máme soutěže, bude to parádní vysílání.
0: A teď jsem měl trošku pocit, že je tady Pavel Cejnar.
3: Jo, občas dopoledne poslouchám, je to můj vzor.
0: Tak jo, je to tvoje, mějte se krásně a my se slyšíme zítra už od 13 hodin, tak se budu těšit, ahoj.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: V Ačkách teď zrovna letí podzimní slevy. Kupte si v Ačkách auto a získejte slevu až 100 000. K tomu navíc bonus až 50 000 při výměně vozu. A na vybrané vozy 0% úrok při nákupu na splátky. Tak přijďte si pro podzimní slevu až 100 000. AAA Auto.cz nebo volejte 800 110 800.
6: Evropa 2. 80.

0: Minutu po 18. hodině posloucháte Evropu 2. Lucka je připravená a tady jsou dnešní poslední zprávy.
1: Krásný večer. Evropu tento týden rozděluje výrazný kontrast v počasí. Zatímco do její východní poloviny pronikl studený vzduch a místy už napadl první sníh, západ kontinentu zasáhlo mimořádně pozdní horko, při kterém padají rekordy. Česko zatím zůstává v chladnější části. Od víkendu se ale začne i u nás oteplovat. Celkem 81 českých vojáků, kteří v letech 2023 až 2026 působili na zahraničních pracovištích ve strukturách NATO a Evropské unie, dnes převzalo medaile ministra obrany České republiky za službu v zahraničí. Ocenění dostali vojáci, kteří působili například v Belgii, Litvě, Německu, USA nebo Turecku. A do regionu se podíváme se Zuzkou.
2: Fakultní nemocnice Motol a Homolka v Praze otevřela nové centrum komplexní geriatrické péče. Lékaři na jednom místě zajistí kromě akutní a následné péče o seniory také třeba rehabilitaci. Centrum vzniklo po rozsáhlé opravě budovy z 80. let. Úpravy centra ve fakultní nemocnici Motol a Homolka stály zhruba 700 milionů korun. Zuzka Kuzáková, Evropa 2.
1: Energetické společnosti E.ON a Pražská plynárenská v minulých dnech zdražily, a to některé své fixované produkty elektřiny a plynu. Reagují na růst cen na velkoobchodním trhu.
3: Evropa 2, kde to stojí?
1: D35 je po nehodě nákladního auta na 154. kilometru směrem na Olomouc opět průjezdná. A pozor na D5 směrem na Prahu, na 7. kilometru se srazila dvě osobní auta.
3: Každý den mydlíme na web Evropy 2 gigabajty zábavy pro tebe. Evropa2.cz. Všechno, co tě baví. Na Evropa2.cz. Evropa 2, jak je venku?
1: Zítra bude oblačno až zataženo v Čechách, postupně i na Moravě a ve Slezsku může místy pršet. Během odpoledne a večer se oblačnost protrhá na polojasno. Nejvyšší zítřejší teploty 13 až 17 stupňů. Ze zpráv je to ode mě vše. Teď už startuje večer na maximum s Ondrou Urbanem.
0: Luci, děkujeme, šťastnou cestu domů, ahoj.
1: Ahoj.
4: Sponzorem počasí jsou Beton Press lehký kryký střešní tašky. Beton Press, patron lehkých betonových střech s kohoutem v logu.
0: A poslouchat večer na maximum se dneska vyplatí, protože tady mám připravené dvě soutěže. Tak se těším, až budu nadělovat na Evropě 2.
3: Evropa 2.

Arvalem soutěžit o auto na víkend zadarmo. Je to elektroauto, takže obrovský zážitek, k tomu nějaké další dárečky. No a budeme soutěžit také se Zrádci. Tahle reality show se vrací na obrazovky televize Prima, popřípadě na streamovací platformu Prima Plus. A i s touto reality show dneska budeme soutěžit. K tomu samozřejmě písničky na přání 257 400 888. To je telefonní číslo, které se vám dneska bude hodně hodit. No a nebude chybět ani Petr Švancara. Mám na něho připravené téma, jak se bude jmenovat pivo v nové brněnské aréně, která se bude v lednu otevírat. To je zajímavé téma, jsem zvědavý, co mi k tomu Švanci řekne. Za chvilku ho uslyšíme na Evropě 2.

0: Černý švanci. Na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum a ani dneska ve studiu nechybí Petr Švancera.
2: Jsem celé nadržené, chlapci, pojďte do mě.
1: Já už jsem nadržené na novou brněnskou sportovní halu, která se otevře na Mistecu. A teď jsem se dočetl, že tam bude speciální pivo, desítka, a lidi mají možnost vymyslet název pro to pivo. Mm-hmm. Máš nějaký tip, jak by se mohlo jmenovat pivo v nové brněnské hale?
2: No hodně už těch názvů, jako ty piva, anebo...

0: různý takový brněnský názvy čehokoliv, ať už jsou to jídla nebo restaurací, samozřejmě majo, takže by to chtělo nějaký jako fakt z hantýrky, skvělý název.
1: Já jsem viděl, tady už jsou nějaké typy.
0: Typy? Tak mě něco...
1: Zaujal mě třeba typ chcanky.
0: To chci.

0: 257-400-888, telefonní číslo do éteru Evropy 2. Dneska poprvé můžete telefonovat, volat a vybírat songy na přání, které byste chtěli nechat zahrát. Tak kdo je dneska první? Halo, halo.
1: Ahoj.
0: Ahoj, kdo tam?
1: Kristýnka.
0: Čau, Kristýnko. Je tady písnička na přání, tak co by si chtěla zahrát?
1: Prosím, Makeba.
0: Makeba, je to jsem dlouho neslyšel. Makeba, Makeba, já to tady pohledám. Mezitím chceš to někomu věnovat, někomu to poslat?
1: Tátovi.
0: Jo, a jak se má táta? Je v práci ještě, nebo už je doma?
1: Už jel na koupi.
0: Jel na koupi, to je super. A co koupí, nevíš?
1: Nevím,
0: šlehačku
1: a tak.
0: Super, ale víš proč já se vyptávám, protože já tady pořád hledám tu Makebu a čověče, my to tady asi nemáme. Tak nemáte s taťkou, prosím, ještě nějakou jinou oblíbenou písničku, kterou bychom vám mohli pustit?
1: Co?
0: Zkusíme něco vymyslet.
1: Avicii Levels.
0: No výborně, Avicii Levels máme. Hnedka to tam dáme, tak zdravíme taťku na nákup i tebe. Měj se hezky, pa pa.
1: Ahoj.
0: Ahoj. Večer na maximum.

0: Avicii rozproudil éter Evropy 2 a proudit to rozhodně bude dál, protože si jdeme představit první dnešní soutěž. První ze dvou, ano, dneska budou dvě soutěže. Nicméně ta první bude z reality show Zrádci. Asi už víte, že první díl je za námi, ve středu jste ho mohli vidět na Prima Plus, v neděli na televizi Prima. A protože dneska je středa, tak dneska ti, co mají Prima Plus, uvidí druhý díl. Bude tam ten stůl, máme už rozdané zrádce, to je jasný. Nicméně, o co dneska budeme soutěžit? Ta hra už začala a tentokrát můžete hrát i vy. Čekají na vás voucher v předplatnému streamovací službě Prima Plus Premium na 6 měsíců, desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince 2026 v O2 aréně v Praze. Tam bude to velké finále. Jediná otázka je, komu budeš věřit? Jaký je výherní song, po které máte volat? Je to tenhle ten song. A já jen nevím někdy, kde v té historii jsem. Písnička Nevím, na které je Ben Cristovao, ale hlavně Marcel. Marcel byl v loňské sérii Zrádců, byl dokonce ve finále mezi věrnými. Nakonec tu výhru nezískal, protože tam byla také Mia jako zrádkyně. Každopádně, jakmile Marcel zazní v éteru Evropy 2, tak volejte 257-400-888. Když budete třetí v pořadí, tak jdete soutěžit. Mám tady pro vás soutěžní otázku. Tak dál poslouchejte Evropu 2. Já vám držím palce. Evropa 2. Večer na maximum. Evropa 2. Evropa 2. Music Chart. Music Chart. Evropa 2 uvádí nejprestižnější hitparádu v českém éteru. Evropa 2 Music Charts. Hlasujte každý týden pro vaše nejoblíbenější songy na Evropa 2 CZ. Evropa 2 Music Charts. Každý čtvrtek a neděli od 6 večer. Aktuální žebříček Evropa 2 Music Chart na Evropa 2 CZ.
1: Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
3: Zpátky k muzice. Evropa 2.

0: Evropa 2, večer na maximum, jdeme na telefon, je čas na další písničku na přání, koho máme na drátě, halo.
1: Ahoj, ahoj, tady Ivana.
0: Ahoj Ivano, tady Evropa 2, jak se máš dneska?
1: Mám se super, já akorát z práce domů a je to fajn.
0: To je dobře, to je dobře. Kde jedeš, kde je dobrá doprava? Udělej nám takové zpravodajství.
1: Já teďka jdu po D2. Mm-hmm. Provoz je tady docela hustý, ale jede to. Nikde to nestojí, žádná bouračka, takže super. Akorát jedna policejní hlídka, ale v pohodě.
0: Nezastavila tě, v pohodě?
1: Ne, už tam nikoho měli. Nějakou dobráka.
0: Super. No tak co ti můžem na cestu zahrát?
1: Nejenom mě, ale klidně všem lidičkám, co teďka někde cestují nebo se někam chystají. Třeba
0: odmíraj
1: malinový
0: syrup. OK. Nachystám to tady, zahrajeme šťastnou cestu a měj se hezky. Ahoj.
1: Díky, ahoj. Večer na maximum.

0: Na Evropě 2 dohrává Ben Kristoval, ale hlavně Marcel, což je zpívák, který byl zároveň minulý rok ve druhé řadě zrádců na televizi Prima. Byl až ve finále, kde mu to nakonec bohužel nevyšlo, ale tohle byl výherní song, protože my budeme právě se zrádci soutěžit na Evropě 2. Tahle soutěž je strašně nevyzpytatelná. Komu můžete věřit, když každé gesto může být součástí strategie a každé slovo důvodem k podezření? Brány křivoklátů se znovu otevírají a s nimi se vrací hra, ve které platí jediné. Nevěř nikomu, podezírej všechny. Třetí řada zrádců je temnější, intenzivnější a nekompromisnější než kdy dřív. Nové věrné, nové zrádce a nové důvody pochybovat o každém můžete sledovat ve středu na Prima Plus anebo v neděli na televizi Prima. Máme tady krásnou cenu, kterou představím za chvilku až poté, co zjistím, kdo s námi bude soutěžit, kdo se dovolá jako třetí na 257 400 888. Haló, tady Evropa 2.
1: Dobrý den.
0: Dobrý den, kdo tam?
1: Marko a Bára.
0: Ahoj Marko, ahoj Báro, vy jste na nás dva. A to je vlastně dobře, protože víc hlav, víc ví. To je v pořádku. Jste věrní nebo jste zrádci?
1: Bára je věrná, ale já jsem zrádce.
0: OK, máte to takhle rozdělené, super. Hra začíná a tentokrát můžeš vyhrát i ty, Marko. Čeká na tebe voucher k předplatnému streamovací službě Prima Plus Premium na 6 měsíců, desková hra Zrádci a dvě vstupenky na akci Zrádci poslední stůl, která se koná ve středu 2. prosince 2026 v O2 aréně v Praze. Jediná otázka je, komu budeš věřit, Marko?
1: Jako komu?
0: No zrádcům nebo věrným?
1: No zrádcům.
0: Dobře, dobře. To ještě nebyla soutěžní otázka, to bylo jen tak mimochodem. A ještě mimo soutěžní otázka, sledoval jsi i minulý rok druhou řadu zrádců?
1: Ano.
0: To by se ti mohlo hodit, protože soutěžní otázka se týká právě loňského ročníku. Kdo vyhrál druhou řadu zrádců? Buď za...
1: No, my...
0: Dobře,
1: ano, pardon.
0: Ty víš dokonce jméno, řekni jméno.
1: Mia?
0: A řekni mi, byla věrná nebo byla zrádce?
1: Byla zrádce.
0: Byla zrádce, Mia. Čověče, ty to máš nakoukaný, já ti můžu pogratulovat. Je to tvoje!
1: Wow.
0: Děkuji. Máš, kamaráde, výhru s našimi zrádci, gratuluju. Jak se cítíš?
1: No, skvěle, my jsme ani nečekali, že se dovoláme teda.
0: No, to jste zvládli. Máte už doma Prima Plus?
1: Ještě ne.
0: No tak vidíš, nevím, jestli to stihneme hnedka dneska, tu předávku předplatného, ale v brzkých dnech určitě ano, tak si to tam hnedka můžete pustit. Posluchači, kteří mají Prima Plus, tak dneska vás tam čeká druhý díl. Užijte si to, já si to taky moc užiju. Tak Marko, i s tvojí kamarádkou gratuluju, zůstaňte mi na lince, ahoj.
1: Velmi pěkně děkujeme, ahoj.
0: Čau, čau, no a ze zrádci budeme soutěžit celý tento týden, tak i dál poslouchejte Evropu 2.
2: Evropa 2. Na maximum. Žhavý novinky Evropy 2.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.
2: Představte si, že by takhle zněla vaše oblíbená hudba. Každý den.
3: Vadilo by vám to? Tak proč se spokojit s pohledem na svět v nízkém rozlišení? Dejte brýlím a čočkám s Bohem. Zbavte se dioptrií díky laserové operaci na oční klinice Gemini. Užívejte život ve vysokém rozlišení. Objednejte se na gemini.cz.
4: Za chvilku jsem zpátky, jedu natankovat na Shell.
5: Tak vem máslo a křupavé pečivo. Jo, a ještě jogurty.
4: Jedu ale jen na čerpačku.
5: Já vím. Na čerpacích stanicích Shell s Bella Stop and Shop natankuješ auto i ledničku.
6: Zastavte se po cestě na kvalitní nákup za výhodné ceny. Bella Stop and Shop na čerpacích stanicích Shell.
7: Okna jsou Oknoterm. Jo, Oknoterm. www.oknoterm.cz. Parádam, pam pam.
0: Připoj se k WhatsApp kanálu Evropy 2 a buď součástí rostoucí komunity. A jestli je ti to málo, rozjeli jsme to i na sociální síti Threads. Sleduj nás a dostávej nejžhavější novinky, pohledy do zákulisí vysílání a exkluzivní soutěže, který jinde nenajdeš. Nech svůj telefon ožít s Evropou 2. Držíme ti flek i na WhatsAppu a Threads.
8: Sousede, co tam vyvádíš na té střeše?
9: Připravuju si to tu na fotovoltaiku.
8: To zní složitě a draze.
9: Vůbec ne, vše mám od firmy Alupa. Mají vše za super ceny a seženeš tam profily, háky i šrouby na všechny typy střech.
8: To zní dobře. A kdeže jsi to našel?
9: Na jejich e-shopu www.ehliník.cz.
10: Vše pro uchycení fotovoltaiky na jednom místě. Vše držíme skladem. Nabízíme i velkoobchodní spolupráci. Tak mrkněte na www.ehliník.cz.
11: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
12: Mami, proč už nekupuješ ty velký láhve?
11: Protože máme Filbek. Nanouhlíkový filtr přímo pod dřezem. Odstraní z kohoutkové vody chlor, mikroplasty, hormony, antibiotika. Ale minerály zůstanou.
12: Mami, takže máme zdravou vodu a nemusíme vynášet plast. Juhu!
13: Filbek. Filtrujeme kohoutkovou vodu na 100% zdravou vodu. Filbec.cz.
0: Držíme ti flek i v Mělníku. Evropa 2. 88.2 FM.

0: Ladíte Evropu 2 středeční večer na maximum. No a znovu bude v permanenci naše telefonní číslo 257 408 88. Tentokrát to ale bude song za trest. Je to taková lehce negativní rubrika, ale zase můžete si ulevit. Jestli vás dneska někdo naštval, tak to ze sebe pojďte dostat. Podělte se o ten problém, o tu tíži. Většinou se vám vždycky uleví, bych řekl. Takže jestli něco takového máte, například vás na silnici někdo vytroubil, to by si zasloužilo song za trest. Tak ještě jednou, telefonní číslo 257 408 88, budou Alesso One Republic a hned po nich středeční song za trest Evropy 2.
1: Večer na maximum.

0: Tady je Evropa 2 večer na maximum a je čas na dnešní song za trest. Kdo je dneska na lince a kdo bude trestat? Halo?
1: Ahoj, tady.
2: Ahoj.
0: Ahoj, tam je celý
1: Helena, Nina a David.
0: Celý plný auto, rodinka, že jo?
2: Ano.
0: Tak rodinko, povídejte, koho chcete potrestat a proč?
2: Tatínka.
0: Tatínka? Jak to?
2: On si odjel na týden do Chorvatska na jachtu a nás nechal doma.
0: Odjel do Chorvatska na jachtu a proč vás nevzal sebou?
2: On se tam měl s kamarádama, ale nás se rozhodl nechat doma. My vůbec nevíme.
1: Kdyby to bylo už moc žen na palubě.
0: Pánská jízda?
2: Ano.
0: Tak to zase jako máme pochopení, dobře. No jo, ale tak byli jste tam někdy s ním? Vzal vás tam někdy jindy aspoň?
2: Na jachtu ne, ale v Chorvatsku jsme byli.
0: OK. No na druhou stranu, nám tady na víkend předpovídají babí léto, tak teoreticky tady možná budeme mít lepší počasí než oni v Chorvatsku. Co? Máte zprávy, jak tam je?
1: On už se vrátil,
0: vracel
1: se teď v sobotu a měli
0: hezký. Jo, on už je zpátky, opálený, vydovolenkovaný.
1: Ano.
0: No tak jo, ale pořád to ve vás je, jak slyším. Dobře, tak mu můžete přes éter Evropy 2 něco vzkázat. Pojďte do něj.
1: Tato, příště na chrachtu jenom s náma.
2: Přesně tak.
3: Song za trest.
0: No a tak, když byli chlapi na jachtě v Chorvatsku, tak je jasný, co zahrajem. Za Prešič Boy, igraj moja Hrvatska, song za trest, Evropa 2.

0: Igraj moja hrvatská, to byl dnešní song za trest na Evropě 2. Bylo to pro tatínka, který jel s chlapama na jachtu právě do Chorvatska a rodinu nechal doma. Volala na maminka a dvě děti, no chtěli by taky vzít hezky k moři někam na jachtu, třeba příští rok. Letos jsme řekli bez bab, jak se říká v jednom slavném českém filmu. Nicméně to byl song za trest, to už je za námi, ale před námi ještě hodina vysílání, ve které budeme znovu soutěžit. Po 19. hodině budeme rozdávat auto na víkend zadarmo, elektroauto. A k tomu ještě další krásné dárky. Hned po 19. hodině prozradím, jaký bude dnešní výherní song. Tak i dál poslouchejte Evropu 2. Evropa 2. Večer na maximum.
1: Evropa 2, 88.2 a 105.5 FM.

19 hodin 4 minuty, aktuální čas. Venku už je v podstatě tma, ale na Evropě 2 si to trošku rozsvítíme druhou dnešní soutěží, která je tady připravená. Celý tento týden soutěžíme díky společnosti Arval o elektrický vůz na víkend, to znamená od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty. A k tomu můžete získat i slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arvalu v hodnotě 20 000 korun. Jsou to krásné ceny, které někdo z vás 100% získá. A bude to ten, kdo se dovolá jako třetí po zaznění výherního songu. Je pak ještě potřeba odpovědět na správnou na soutěžní otázku správnou odpovědí. Ale nejdůležitější je výherní song a dneska to bude závodní song DJ Visage Formula. Jakmile Schumacher projede éterem Evropy 2, protože i to elektrické auto, které můžete vyhrát, jezdí jako formule, tak jakmile tohle zazní, volejte 257 400 888. Když budete třetí v pořadí, jdete odpovídat na soutěžní otázku a pak už to bude vaše. Tak držím palce na Evropě 2. Evropa 2. Evropa 2.

0: Finko, klidně to řekni.
1: Já bych chtěla
0: něco českýho nebo zahraničního. Promiň?
1: Lush Life.
0: Zara Larsson. Je to tak dobře? A pro koho to bude?
1: Pro kámošku, která má dneska narozeniny.
0: Hezky. No tak jak se jmenuje? Pojď jí popřát.
1: Jmenuje se Lily a všechno nejlepší.
0: Přejeme hodně zdraví a ať jste pořád a dlouho kámošky, že jo?
1: Jo.
0: Tak jo, Josefínko, měj se krásně, čau.
1: Ahoj. Let's go!

0: Schumacher gewinnt. Michael Schumacher ist Weltmeister.
1: Na ja, Weltmeister Michael Schumacher. To byl výherní soutěžní song tady u nás na Evropě 2. A jak ta písnička napovídá, budeme soutěžit o auto na víkend zadarmo. Tuhle tu krásnou cenu tady máme díky společnosti Arval. Arval je předním českým poskytovatelem full service operativního leasingu vozidel a taky specialistou na řešení mobility, který se aktuálně stará o více než 40 000 vozidel klientů napříč celou Českou republikou. Současně společnost Arval nabízí více než 1000 ojetých vozidel s prověřenou historií a stavem. Kompletní nabídku najdete na webu www.arvalauto.cz. No a teď je otázka, kdo bude třetí v pořadí a kdo s námi bude dneska večer soutěžit. Někoho jsem zvedl. Kdo to je? Halo.
2: Já zdravím, tady Lubina.
1: Taky zdravíme, Lubino, tady Ondra, Evropa 2. Jak se máš, Lubino?
2: Děláš si srandu.
1: Ne.
2: Děláš si srandu.
1: Seš tady.
2: Ty vole, to je palba. Tak pojďme.
1: Dáme spolu soutěžní otázku, Lubino?
2: No, bez tak nebudu vědět.
1: A třeba jo. Jestli jsi dobře poslouchal, tak to zvládneš. A jenom připomenu, o co soutěžíme. Máme tady zapůjčení elektrického vozu na víkend od pátku do pondělí, včetně dobíjecí karty a k tomu i slevový voucher na nákup ojetého vozu od Arval v hodnotě 20 000 korun. To by šlo, co?
2: To by šiklo.
1: Už jsi někdy řídil elektriku?
2: Ne.
1: No, tak to by byla zkušenost. By jsi to vyzkoušel, to by bylo dobré. Tak pojď, dáme to dohromady, jo? Dávám ti soutěžní otázku. Společnost Arval se aktuálně stará o kolik vozů? Buď za A o 25 000 vozů, za B o více než 60 000 vozů, nebo za C o více než 40 000 vozů?
2: No, tak to je super teda.
1: Je to jedna z těch těžších otázek, je to pravda, ale no, v tom úvodu jsem to zmiňoval, jestli jsi poslouchal, tak to tam zaznělo, no.
2: No právě, já jsem řídil autobus, tak jsem to moc neslyšel.
1: Ty řídíš autobus?
2: No, takový trošku, no.
1: A i teď, když spolu mluvíme?
2: Ne, teď už stojí, teď momentálně v táboře.
1: Dobře. No, cestující, počkaj, pojďme na tu otázku.
2: Ne, už to nikdo není, už jsem tady sám, takže zkusíme.
1: 25 tisíc, nebo 60 tisíc, nebo 40 tisíc.
2: No když nevíš, tak Cčko, že?
1: Jo? Takže říkáš více než 40 tisíc vozů.
2: Jo?
1: No.
2: To si děláš srandu. Ty vole.
1: Je to to,
2: je. Tak to se čekne teď na víkend.
1: Kam plánuješ jet na víkend? Kam pojedeš?
2: Pojedu na Moravu.
1: No.
2: To bude palba, to bude jízda.
1: To budou čučet na Moravě, čím tam přijedeš.
2: To si pížel teda.
1: Tak Lubino.
2: To budou čumět i doma.
1: Já ti gratuluju, je to tvoje, k tomu dobíjecí karta, voucher na nákup ojetého vozu, 20 000 korun. Všechno to schrábl, gratuluju.
2: Ne. Super, díky moc.
1: Jsem rád, že máš radost. Vydrž mi na lince, zatím se měj, ahoj.
2: Jasně. Jo, díky, čau.
1: Čau. No a připomínám, že o auto na víkend budeme soutěžit i v pátek večer v rámci Večera na Maximum na Evropě 2.
3: Evropa 2. Večer na Maximum. Evropa 2. YouTube kanál Evropy 2 jede na maximum. Víc než 60 milionů views a 100 000 odběratelů. Skvělé podcasty se známými hosty, nejlepší interpreti z domácí scény, zahraniční hosté, reporty z akcí a spousta dalšího. Buď přitom s námi a sleduj exkluzivní obsah, který ti servíruje jedině Evropa 2. Držíme ti flek i na YouTube.
4: Uvažujete o tepelném čerpadle? Vsaďte na značku tradičního výrobce tepelné techniky ProTerm. Naše tepelná čerpadla vynikají tichým provozem a flexibilitou v jejich umístění. Společně s našimi partnery vám zajistíme odbornou montáž i spolehlivý servis. Garantujeme osobní přístup i kvalitu, na kterou jste u nás zvyklí. ProTerm.cz.
5: Hledáte stabilní práci s férovou mzdou? V Lidlu právě nabíráme nové kolegy a kolegyně do skladu i prodejen po celé České republice. Čekají na vás skvělé benefity, včetně 30 dnů dovolené. Vyberte si pozici na kariéra.lidl.cz. Tým Lidl, to se vyplatí. Nová Toyota Yaris Cross. Pro všechny, kdo chtějí jezdit víc kilometrů a řešit míň starostí. Hybrid bez nabíjení a spolehlivost dávají jistotu ve městě i na okreskách. Pořiďte si novou Toyota Yaris Cross se zvýhodněním až 74 900, včetně zimních kol. Více na toyota.cz.
3: Zpátky k muzice.
5: Evropa 2.

0: romantický Luis Capaldi v éteru Evropy 2. No a jestli budeme na téhleté romantické vlně pokračovat nebo ne, to už záleží na vás. 257-400-888. Znovu vám dáme možnost vybrat song na přání. Soutěže už jsou sice za námi, ale jak my rádi říkáme, máme tady to nejcennější a sice muziku na přání. Tak kdo bude vybírat?
1: Dobrý den, tady Kuba.
0: Ahoj Kubo, tady Ondra na Evropě 2. Co ti můžu zahrát?
1: Já bych sem poprosil od Slavie to Vždycky jsme s váma.
0: To je hymna Slavie fotbalové?
1: Ne, to není hymna.
0: Ne, ale je to jako slavistická písnička.
1: Ano.
0: No, Kubíku, my to tady asi nemáme, to se omlouvám. Nemáš nějaký jiný nápad, něco pro všechny týmy, bych tak řekl?
1: Tak...
0: No, co třeba? Co tě napadne? Nebo myslím, že tam máš mamku, tak co vás s mamkou napadne?
2: Ještě říkal Bena předtím. Lights.
0: Bena. Nějakýho, jakýhokoliv Bena máme vybrat?
1: Asi jo. A nebo to Praha Vídeň.
0: Kelina, Praha Vídeň. Tak to by mohlo být. Kelina určitě máme. Víš co, pojďme to uzavřít, že dáme nějakého Kelina. A pro koho to bude?
1: Bude to pro všechny, kteří jedou teďka domů pozdě.
0: No jo, už je tma a vy se teprve vracíte domů. Tak šťastnou cestu a dobře se vyspínkej, Kubíku. Ahoj.
1: Ahoj.
0: Čau. Večer na maximum.

Je přesně 7:30, posloucháte Večer na Maximum Evropy 2. Konečně se taky dostáváme k tomu trošku probrat, co dnešní den přinesl. Tak kromě toho, že to byl první podzimní den, už od 2 hodin od rána tady máme astronomický podzim. A kromě toho, že výhledy na víkend jsou fantastické, blíží se babí léto, tak mě zaujala taky zpráva, která se týká kontroverzní tvůrkyně obsahu pro dospělé, jmenuje se Bonnie Blue. Možná jste v minulých dnech zaregistrovali, že nechává lidi kolem sebe vybrat jméno pro své dítě. A už je vybráno. Ono se to totiž dělalo aukcí. Kdo přihodil nejvíc peněz, má právo na to vybrat jméno pro nastávající dítě této ženy. Vítězná nabídka dosáhla hodnoty 1,2 milionu liber, to je v přepočtu okolo 30 milionů korun, a to dítě se bude jmenovat Betbolt. Je to název online kryptokasína a taky sázkové platformy. Podle svých slov, maminka sama neví pořádně, čím se ta firma zabývá, ale to jméno chce oficiálně nechat zaregistrovat a za to dostane zhruba 30 milionů korun. Já vím, že výchova dítěte něco stojí. 30 milionů se rozhodně hodí, je to dobrá věc, ale nevím, jestli bych chtěl, aby se moje holčička jmenovala třeba Fortuna Urbanová, anebo aby chlapeček se jmenoval Malej Typáček Urban. Asi radši ne. Evropa 2. Večer na Maximum.

0: Posloucháte Evropu 2, středeční večer na maximum. Kdo bude lucky a kdo se dovolá do éteru Evropy 2? Protože zbývá nám čas na poslední písničku na přání. Je tady last call 257 400 888. Kdo je na lince?
1: Dobrý večer, Kamil, ahoj.
0: Dobrý večer, Kamile, můžeme si tykat.
1: Dobrý, ahoj.
0: Kamil. Ahoj, nazdar, nazdar, tady Ondra. Tak co chceš?
1: Těší mě.
0: Mě taky. Co chceš zahrát a pro koho?
1: Já bych poprosil, kdybychom dali skútry a bylo by to pro všechny ty, co mají hlad anebo něco vaří, pak by to bylo dál do Mariánek, maminkám a taky všem, kdo poslouchají v Mariánkách a taky pro všechny, kteří jsou v práci, protože ty se to taky zaslouží.
0: Určitě.
1: Pro tebe samozřejmě a pro všechny posluchače.
0: Děkuju, mám dva rychlé dotazy. Jaké skútry chceš zahrát?
1: Giga, giga.
0: Dobře, dáme giga, giga. A mluvil jsi o vaření, znamená to, že ty vaříš teďka?
1: Jo, teď tady krájem cibuli a budou se vařit tortelíny a máme hlad.
0: Wow, to zní skvěle. No tak, ať se to podaří a dobrou chuť přejeme.
1: Moc děkuju.
0: Ahoj.
1: Díky, díky. Měj se, ahoj,
0: čau.
1: Díky.
0: Čau.

0: Tohle byli skůci, kteří rozparádili éter Evropy 2. Ono celkově to dneska bylo nabušený v rámci Večera na maximum. Nejenom, že byly dvě soutěže, rozdávali jsme dárky, ale výborně jste vybírali songy na přání. Skůci to celé jenom podtrhli. Nicméně, ještě nejsme úplně v závěru. Před námi rubrika Žádný švanci. A mám pro Petra jedno takové brněnské téma. V Brně se bude otevírat nová multifunkční aréna, hokejová a tak dál a tak dál. A bude se tam čepovat pivo, logicky. No a lidi mají možnost vybrat název pro to nové brněnské pivo. Tak jsem zvědavej, s jakým nápadem Petr Švancara přijde. Rubrika Žádný švanci za chvilku na Evropě 2.
1: Evropa 2. Evropa 2. Maximum Ondry Urbana. Evropa 2. Evropa 2. 88,2 a 105,5 FM.
2: Mamut královal době ledové, teď vládne stavbě. Žádné hřebíky, žádné vrtání, drží hned. Mamut je jen jeden, Debex Biden Braven.
3: I okolo poledne se v éteru Evropy 2 dějou velký věci. A jak říká Pája,
4: nebudeš štít jinak.
3: Předobědová i poobědová pohoda.
4: Jak jsi to říkal?
3: Že předobědová i poobědová pohoda.
4: A je to pohoda. Pohoda?
3: Tyjo, to jsem teď říkal.
4: A je to tak?
3: Pavel Cejnar. Od pondělí do pátku 11 až 13 na Evropě 2.
4: Na maximum.
5: Obchodní centrum Šestka chystá podzim plný novinek. Tento týden otevíráme novou prodejnu známého řetězce Woolworth a o týden později také oblíbenou parfumérii Fun. Dále pro vás připravujeme multibrandový fashion outlet nebo obchod plný bytových doplňků a dekorací. Na Šestce zkrátka přibývají další důvody, proč se u nás zastavit. Více na oc6.cz. Šestka, blíž, než si myslíte.
3: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
6: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
3: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.
7: Do Brna, do Prahy.
8: Jeďte, jeďte moderním vlakem Českých drah. Jeďte, jeďte moderním vlakem do Ostravy, Brna, Olomouce, Prahy a zpět. Přes den každou hodinu pohodlně v nejnovějších soupravách a se skvělým jídelákem na vybraných trasách. Do Ostravy navíc dorazíte rychleji než autem, už za 3 hodiny a 7 minut. České dráhy. Milujeme vlaky. Zamilujte si je taky.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer. Šlápneme na Evropě 2. Na brzdu.
9: Jaký je arabský výraz pro zlost zbodnutí hmyzem?
3: Trojice, která vám pohne bránicí nebo žlučí.
9: Muhammad Komar nazad.
3: Brzda Evropy 2 a neb jakoby show.
10: Tak to je všechno. Ale dobrý to bylo.
3: Každé úterý a neděli v 8 večer na Evropě 2.
11: Nemusíš zjíždět milion pages pro nejnovější zprávy ze showbizu, zákulisní drby nebo exkluzivní hudební premči. Všechno je na Facebooku Evropy 2 a k tomu navíc přihazuje moderátory, jak je jinde neuvidíš. A taky fotky ze zákulisí Evropy 2 a spoustu dalšího bizáru a zábavy. Skoro milion z vás sjíždí facebookový profily Evropy 2 a ranní show Evropy 2.

0: Ranní švanci na Evropě 2.
1: Ladíte Evropu 2 večer na maximum, ani dneska ve studiu nechybí Petr Švancara.
2: Jsem celé nadržené, chlapci, pojďte do mě.
1: Já už jsem nadržené na novou brněnskou sportovní halu, která se otevře na Mysteci. A teď jsem se dočetl, že tam bude speciální pivo, desítka, a lidi mají možnost vymyslet název pro to pivo. Mm-hmm. Máš nějaký tip, jak by se mohlo jmenovat pivo v nové brněnské hale?
2: No hodně už těch názvů, jako ty piva, anebo různý takový brněnský názvy čehokoliv, ať už jsou to jídla nebo restaurací, samozřejmě majo, takže by to chtělo jako fakt z hantýrky, skvělý název.
1: Já jsem viděl, tady už jsou nějaké typy.
2: Typy? Tak mě,
1: zaujal mě třeba typ chcanky.
2: To chci.
0: Večer na maximum.
1: Předeční večer na maximum končí, ale od 8 tady bude Rap Ateliér, neboli hodina hiphopu, tak přeju hezký večer. No a těším se zase příště na Evropě 2. Ahoj!

0: Rap Ateliér na Evropě 2.
1: Parádní večer, posloucháte Evropu 2, na již vlny přichází v 8 hodin Rap Ateliér. Dneska maličká změna, nepříjemná, ale to je život. Dneska jsem osamocen, protože Randy je na Stydlej, což je v tuhletu dobu kolem těchto termínů celkem dost jako známý a rozšířený, prostě hromada lidí je v tuhletu chvíli na Stydlích. Takže mu máváme z éteru, zdravíme nejen jeho, ale vás všechny. Mám pro vás i tak připravený takový nejzásadnější věci, které se udály za poslední týden, není jich vůbec málo. Pojďme začít dneska s Izem, protože tam je právě taková jakoby jedna novinka, za kterou stojí Mikýř. Myslím, že to je velmi dobrý nápad, který se zmanifestoval do takový velmi zajímavý věci, o který za chvíli budeme mluvit. Tak držte vlnu, pěkný večer vám přeju. Začíná hodinka repu na Evropě 2 v rámci Rap Ateliéru. Pojďme na to.

začneme dneska s Izem. Je to záležitost, kterou už určitě asi většina z vás ví, možná i většina z vás viděla. Kdyby náhodou někdo ne, tak doporučuji doplnit, protože Izomandias je známý tím, že nechodil moc na rozhovory, možná není ještě tím úplně nejpřesnějším termínem. Nechodil na rozhovory, je možná ještě o něco přesnější, ale tu a tam samozřejmě něco někde jako řekl nebo byl citován a podobně. Nicméně ten deficit prostě toho veřejného prostoru v rámci rozhovoru jako takových, tam jakýsi byl. A Mikýře napadla úžasná věc, udělat zkrátka video, udělat prostě video po dlouhý době, nebo po nějakých zase měsících, který by bylo nejen jako jeden rozhovor, ale bylo by jich víc a je skvělý vlastně vzít to za ten konec a udělat koncept, jako pojďme udělat několik typů různých rozhovorů a jmenuje se to celý samozřejmě Mikýř, Izo, jeden rozhovor nestačí. Už to má, koukám, k dnešnímu dni, po 7 dnech vydání 920 tisíc views, takže evidentně to lidi velmi zajímá. A budete tam mít jak tedy klasický Moopy Talk, tak tam budete mít i třeba takový to pojídání těch hot spicy křidílek, budete tam mít carpool, karaoke a další různý koncepty světový, různých jakoby rozhovorů. Je to fakt dobrý. Zcela jestli si to dejte a myslím si, že i ta výpovědní hodnota v tom, jak každý ten rozhovor je vlastně jiný, v každém jakoby tom rozhovoru se dělá trošku ta sranda z něčeho jiného, je to trošku cringe v jiném úhlu pohledu, tak myslím si, že tohle je skvělý pro všechny, kdo třeba o Izomandiasovi chtěli vědět zase o něco víc, nebo zkrátka jenom si ho užít, jo, na té obrazovce v rámci toho rozhovoru a nebyla ta možnost. Teď ta možnost samozřejmě je, má to hodinu 41 mimochodem, hodinu 41, že máte prakticky celovečerní film v rámci rozhovoru s Izem. Výborný nápad, Mikýři. Fakt povedený.

mi bangy. A všude padaj na zem bomby, děti osiřelí jako Bambi, čekaj až naplníme hrobky, chtěj ať světovládnou kompy, genocida a koncentrační kempy, já snad začnu znovu hulit bongy, lidi mi připadaj strašně hloupí, chytřejší než my jsou.

Pěkný večer, posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2 a mám pro vás teď jednu informaci ohledně AI. Ne tedy to, že se AI chystá zotročit lidstvo a vzít vám naši práci. To už se možná i tak částečně trošku stalo, jo. Nech si strašit úplně, ale uvidíme. Ono, vždycky ta praxe bývá trochu jiná, než jsou ty odhady jako takový. Nicméně pokrok AI nelze jakoby přehlédnout, nelze ho ani zastavit, je v tuhletu chvíli prakticky exponenciálně rostoucí. Jo? Každým měsícem je to prostě jednou tolik, a pak čtyřikrát tolik, a pak osmkrát tolik lepší a lepší a lepší. Nejlepší je se podívat na genezi toho, jak AI třeba tvořila videoklipy, nebo videa jako takový. Nevím proč, ale někdo kdysi dávno dal jakýsi prompt, udělej tady herce Will Smith, jaký špagety. Na začátku, když začaly ty první modely video, tak to vypadalo šíleně. Jakože fakt šíleně. Pak samozřejmě každým rokem vznikalo znovu tohleto video pro porovnání. A dneska ty poslední modely, včetně těch čínských, když se podíváte, tak je to prostě fenomenální rozhovor. Will Smith, jeho kolega, jedí ty špagety, že jo, teď vidíte úplně ten detail, jak si namotává ty špagety na tu vidličku, jo, jak to jí, no prostě vidíte, kam se AI dostala. A teď teda přejdeme na jeden projekt, který je na YouTube, je to YouTubeový kanál, který se jmenuje Colors, je to fenomenální nápad, jo, ten, kdo to vymyslel, si zaslouží jenom metal. Představte si, je to nějaký barevný pozadí, jednolitý barevný pozadí, ze stropu visí na drátu mikrofon a vždycky tam přijde nějaký ten umělec, který u toho mikrofonu buď zpívá nebo rapuje ten jeho song. Vlastně takový dost jakoby jednoduchý koncept. A velmi, velmi, velmi virálním se stala věc, která se jmenuje Hotel Lobby od Kuavo a Take Off. Jo? Dva rapeři, který tedy přišli s jejich songem a on se stal virálním protože vlastně na jeho základě se teď jakoby tam objevují všemožné osobnosti, jako klidně z historie lidstva a podobně. Já vám pustím ten song, jo. Ten zní takhle. No, asi všem je jasný, o co přesně se jedná. A jestli máte přístup k internetu, tak fakt doporučuji podívat se na všechny ty AI jakoby předělávky tohohle songu. Ty slova a hlasy těch raperů zůstávají. Mění se vždycky jenom ty lidi a tím, jak oni tam dělají takový trošku jako taneční kreace, které jsou fakt jako zajímavý, tak uvidíte to, co dneska AI umí, jo. Uvidíte tam světový lídry od Trumpa, Netanyahu, přes prostě Husajna a Kadáfio, přes papeže, přes prostě fakt hromadu lidí, různý herce, dokonce se tam objevili i dva lidi z jedné české politické strany. Jako na tom je fakt vidět, že už pomalu, ale jistě budeme muset přestat věřit úplně všemu, co kdy na internetu v budoucnu uvidíme.

0: Parádní večer, posloucháte Rap Ateliér na Evropě 2. Od minulého týdne se několik věcí lehce jako pozměnilo. Jedna z nich se spíše vyvinula v něco, co někteří jakoby i třeba marketéři nazývali za skutečně jakoby velký PR přešlap. No, musíte asi posoudit sami, jaký na to budete mít názor, jestli vůbec vás to bude zajímat. Nicméně už minulý týden jsme s Randym otevřeli to téma Eda Sheerana, Gazy, Izraele, Macklemora. Jo, to, že vlastně Macklemore prostě vystoupil na první zastávce turné Eda Sheerana, co by ho předskokan, což už samo o sobě bylo trošičku jakoby překvapující. Stejně tak jako dřív byl třeba předskokan Eda Sheerana v Americe John Mayer. Jo, prostě jako absolutní legenda. Frajer, který ho přirovnávají k Eriku Claptonovi, jo, který je prostě absolutní superstar jako v Americe, tak byl předskokan Eda Sheerana, prostě týpka z Británie, který je veliký, to o tom žádná, ale jako, no to je jedno. Prostě Macklemore, co by předskokan, skončil díky tomu, že řekl tak nějak na plnou hubu v Americe na tom stadionu, že zkrátka to, co se děje v Gaze, je genocida, je něco, co připomíná vlastně to, co se dělo dříve v rámci jako holokaustu. A zase na to jako lidi tak nějak tomu přihlíželi nebo nemohli s tím nic dělat. Dneska je to vlastně něco podobného, protože když se podíváte na videa na TikToku, je toho hromada, jako co se reálně v Gaze děje, tak vám z toho bude týden, minimálně týden špatně. To vám jako garantuju. Čili ani vám to vlastně radši jako by nedoporučuji, abyste se na to koukali, jo. Ale kdybyste chtěli vidět tu pravdu, tu realitu, tak vás zásadně zasáhne. To vás musím připravit na tohleto. A vlastně něco takovýhleho chtěl prostě vyjádřit Macklemore. Okamžitě bylo jeho počínání, co by, nebo jeho působení, co by předskokana Eda Sheerana, prostě to bylo ukončeno. Posléze další vývoj byl, že vlastně všichni další, kdo měli být v rámci toho schedulu před Edem Sheeranem na jiných zastávkách, na jiných stadionech, to všichni zrušili. Ed Sheeran najednou řekl, jakoby, že vlastně nechce úplně nějak to jako politicky komentovat, byť samozřejmě Ukrajinu zásadně komentoval třeba, jo. Což právě je taková jako věc, kterou mu hodně lidí vyčítá. Posléze se začali k tomu vyjadřovat, pochopitelně, i další interpreti, to znamená Roger Waters, Pink Floyd, dokonce i Damon Albarn z Gorillaz v rámci jeho zase turné taky vystoupil s tou palestinskou vlajkou a řekl, ale nemůžete být v tady tom směru, v tomhle tématu neutrální, to prostě nejde a tak dále a tak dále. A samozřejmě netrvalo dlouho, kdy Ed Sheeran měl další koncert, na němž teda jakoby chtěl nějakým způsobem adresovat tuhletu věc. A tam právě dochází k tomu hrozivému momentu v rámci PR, kdy jakoby chcete vlastně mluvit ze srdce k lidem a čtete to jakoby z čtecího, jo. Čili vlastně říkáte věci, jako jak je cítíte a čtete je u toho. Nevím, jestli je to proto, že by mohl být nervózní, by se nějak zaškobrtnul. Potom se teda jakoby rozplakal, ale celý ten vlastně prostor byl jako o něm, jakože vlastně, jo, že on je teda snad ten ta oběť nebo tak, no je to zajímavý, samozřejmě to opět zase rozděluje jako všechno, jako prostě historie se opakuje do nekonečna, zase to rozděluje lidi na dva tábory, jedni jsou pro, druhý jsou proti a nemá to jasnou odpověď, každý si na to může udělat nebo musí udělat názor sám. Doporučuji se třeba i podívat na to vyjádření Eda Sheerana, jakoby je na internetu všude, no jako věci dějící se ve světě evidentně už přetékají čím dál tím víc do kultury a každej právě ukazuje, jak na tom vlastně lidsky jako je. Jestli mu jde spíš jako o ty penízky, o tu jistotu a tak dále, protože samozřejmě u Eda Sheerana je tam jakoby jasný to, kdo za ním jakoby je. Víme i, kdo ten pán byl, kdo vlastně ukončil toho Macklemora. A samozřejmě jsou to lidi, kteří jsou navázaný, že na prostě obrovskou židovskou komunitu po celém světě a tak dále. A to vůbec není problém. Problém je, že samozřejmě někdo přijde a začne veřejně kritizovat třeba to, jak postupuje Izrael. No, tak vidíte to. Takovýhle věci se dějou.
1: Každou sobotní noc. Na Evropě 2. Dance Extravaganza. Propař se sobotní nocí. Od 10 večer až do 4 ráno jedeme nejpřísnější party českýho éteru. Dance Extravaganza. Víkendový mejdan plný nadupaných beatů. Dance Extravaganza Evropě 2. Maximum taneční muziky.
2: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
3: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
1: Zpátky k muzice.
4: Evropa 2. Evropa 2.

Posloucháte Repatelier na Evropě 2, který pro dnešek jde do svého finále. Podobně jako si vzpomínám, když jsem koukal asi před 15 lety na televizní noviny, tak si pamatuju, že tam byla taková ta rubrika Borec na konec. Tak dneska si taky dáme něco takového na, jako způsob Borec na konec. Je to konkrétně jedna, řekněme, i tvůrkyně obsahu na sociálních sítích nebo na té síti OnlyFans. Dalo by se říct sociální síť, je to otázka. Bonnie Blue, jo, prakticky samozřejmě pornoherečka, která jede různý jako rekordy v rámci toho, s kolika chlapama se během 24 hodin dá vyspat a podobně. Mimochodem vzniklo z toho i její těhotenství, jo, což už samo o sobě je docela bizár, ne? Když si jakoby zamyslíte nad tím, jak potom to dítě třeba až jako dospěje. Ale jasně, tak prachy budou, to jo. Teď se to povýšilo ještě na další úplně level, který byste fakt asi jako nehádali, že se stane, jo. Mě to jako taky trošku překvapilo, protože jsem si říkal, že ty peníze, které ona z toho bude mít, jo, tady z té jedné jakoby srandičky, že vlastně zase nejsou tak veliký, jo, oproti tomu, kolik ona je schopna vydělat za měsíc. Jde zkrátka o to, že Bonnie Blue, kromě teda toho, že to dítě vzniklo tady z těch jakoby sex maratonů, a ona neví, kdo je ten táta, tak přišla ikon z věcí, že vydraží normálně to, že někdo, kdo dá teda nejvíc, bude mít tu možnost pojmenovat to dítě. Chápete? Jakože, a takže za 1 200 000 dolarů dala tuhle tu možnost. Jakože, já si myslím, že vydělává mnohonásobně víc každý měsíc, jo? Takže jako 1 200 000 není zas tak za stolik, aby ani jako neměla tu možnost dát teda tomu svýmu dítěti. To jméno aspoň, jo. Ale možná to bere ta komunitně, že prostě ta komunita se pro ní stala vlastně tím otcem, ta její OnlyFans jako komunita. A tudíž teď ta OnlyFans komunita dá i jméno tomu dítěti. No, už teďkon bych bukoval, tak na 10 let dopředu samozřejmě pomalu, ale jistě nějakého dobrýho terapeuta, nebo třeba 2 nebo 3, který potom jakoby toho syna nebo dceru Bonnie Blue z tohohle budou dostávat, protože jako, no nic, to ani nemá smysl komentovat. Takže to byl Borec nakonec v rámci dnešního repateliéru. Mějte se hezky, Randy už bude zcela jistě do příštího týdne OK a bude zdrav. Kdyby náhodou ne, tak to zase spácháme takhle společně, ale myslím si, že už se můžete těšit na plnou partu v rámci repateliéru. Tak jo, tak se mějte. Ahoj.

0: Evropa 2. Maximum emocí každý den.
1: Evropa 2.
2: Ježiš, to jsem já do prvná, ale ne.
3: Co? Halo, kdo?
1: Halo?
2: Ahoj.
3: Kecáš! Ne! Kecáš!
1: Ty jsi ta Iveta, která chtěla toho Šírena.
3: Ne!
1: Ne!
2: To je na infarkt.
3: Iveta!
4: Ty jsi dobrá!
3: Iveta!
0: Nejsme normální rádio.
2: Dobrá,
1: čím? To není možný.
0: Jsme Evropa 2.

0: živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: hvězdám na Evropě 2.
1: Ahoj, Czechia, yeah, it's Mike Shinoda from Linkin Park. Let me take you
2: dancing. Hey, what's up, it's Jason Derulo. Zdravím Evropo 2.
3: Ahoj, tady Tate McRae. Fast, slow, cash, Evropo 2.
0: Evropa 2. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
4: Zpátky k muzice.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To je nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuju.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Právě. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. E-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2.

0: až se budeš v sobotu a v neděli jen tak poflakovat. Vzpomeň si, že tvůj parťák Evropa 2 jede na maximum i o víkendu.
1: Já miluju víkendy na Evropě 2.
0: Nabitý víkendy na Evropě 2 s Katkou, Ondrou, Kubou a Chuckem Norrisem.
2: To není náhoda.
0: Dance Extravaganza, Music Chart, brzda soutěže a spousta dalších víkendových vylomenin. Ani o víkendu nejsme normální rádio.
1: Díky moc, ahoj.
0: Jsme Evropa 2. Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my. e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba. Zpátky k muzice.
3: Evropa 2.

novinky Evropy 2. Kygo a Dan Timinsky. Nová muzika.

0: Evropa 2. Maximum nový muziky.
1: Erotické prádlo, sexuální hračky a vše pro váš požitek. To jsme my, e-kondomy.cz. Pro muže, pro ženy, pro oba.
0: Evropa 2. 88.2 a 105.5 FM.

0: největší hvězdy našeho éteru. Jste vy. Nejste normální posluchači. Jste posluchači Evropy 2.
1: A můžu ještě něco říct?
2: No povídej.
1: To nejlepší rádio na světě.
2: Adame.
0: Bez generace E2 by to nešlo.
3: Děkuji moc.
0: My děkujem a držíme ti flek. Evropa 2.

0: Živý hraní, rozhovory a tisíce dalších skvělých videí na jednom místě.
1: No to, že si cigán, tak si fakt jako dobrý.
0: Čekuj sekci video na Evropa2.cz.

0: zahříváme se posluchači, kteří jsou v jiných zeměpisných šířkách.
1: Svoji Evropu 2 si najdeš vždycky, ať si sebe víc daleko.
2: Teď se nám dovolal někdo ze strašné dálky.
3: Dobré ráno, ze Skotska.
2: Máš nějakou historku ze Skotska?
3: A jiné.
1: Nebo ještě dál.
4: Tady jsou Skotky, volám z Dubaje.
2: To jsem čekal, typický prostě uprchlíci.
4: Sluníčko, teplo, ale možná až moc velký teplo.
2: Běž do hajzlu.
1: A nebo úplně nejdál.
5: Dobré ráno, tady je Oli.
2: Tak Oli, odkud voláš?
5: No já jsem na severní Moravě.
1: Oli má recht. Všude dobře, doma nejlíp.
2: Jsem na řádě, děkuju.
1: Evropa 2. Držíme ti flek po celý planetě.